0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když se tady přineslo na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka a zapálená svíčka mi prozradili, že zas nejde o víc, ne

Pak jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen a špičku dovnitř otočila ven a vzniklo

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

pravidelném čase a na pravidelných frekvencích vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung začíná nabízet hodinku Oldies v tomto roce už 40. Začínáme jako vždy pohledem do konkrétního singlového žebříčku, tentokrát New Musical Express přesně před 44 lety. Na první příčce měl Elvise Presleyho a jeho Way Down.

Je to poslední song vydaný za Elvisova života a má takový erotický náboj. Zpívá se v něm: cesta dolů je jako přílivová vlna, cesta dolů, kde plápolají ohně, kde se cítím tak dobře. Lepší lék by mi žádný doktor nepředepsal. A teď už tuzemsko na přání. Pan Jiří Beneš z Prahy si napsal o Helenu Vrtichovou, konkrétně o její Orion, a já ještě jednou

Orion, to je původně Still I'm Sad britských The Yardbirds, pro Helenu Vrtichovou byla ale určitě vzorem o 10 let mladší nahrávka skupiny Rainbow. Nechci žít jak poustevník, to je původně Felicianova Destiny s textem Zdeňka Rytíře. Pan Jiří chce slyšet také písničku, ve které se zpívá Nejsem kanibal, abych se s ním pral, dám mu dáreček, šedej váleček.

s hnusem, syn před matkou si klek a s usedavým pláčem všechno, všechno jí řek. I zasmála se matka, řekla, klidně se žeň, tvůj otec není otcem tvým, však on to neví.

O tom, že není kanibal, zaspíval panu Jiřímu a všem vám ostatním Luděk Nekuda. Píseň převzal ze zahraničí, text si napsal sám. Skandál v rodině je stejný případ, obě ostravské nahrávky pocházejí ze 60. let a v rozhlase byly za normalizace smazány. Dochovaly se jen díky tomu, že když je rozhlas ještě vysílal, někdo doma pohotově zapnul magnetofon. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Že zpívala Eva Pilarová, to jste všichni poznali, text písně Já se jednou vrátím jí napsal Zdeněk Borovec. Doprovázel jí točer řízený Josefem Vobrubou a punkovci Suprafon vydal nahrávku jako A stranu singlu v roce 1969. Vzorem jí byla píseň One Day Soon, dá se předpokládat, že verze Toma Jonese, kterou najdete na A straně jeho alba Delilah.

Eva Pilarová a Tom Jones zpívali téměř o tom samém, anglický originál je ale více o lásce. Nad borovcovým textem Krásnou zem, zemi, nad níž se vítr hnal, Bůh mi dej, ať smím za ní nést pláč i žal, asi tenkrát normalizátoři zrovna nejásali. Dá se předpokládat, že v rádiu dostala píseň brzy stopku. Třeba si některý bývalý rozhlasák vzpomene a potvrdí mi to.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Teď jsem splnil přání posluchačky z Brna. Nebudu to příliš rozvádět, řeknu jen, že paní Soňa se dívá na televizi a proto jsem pro ní vepsal do playlistu bodující song La La La La La v podání kalifornské skupiny The Blendles a přidal jsem z jejího repertoáru ještě jeden. Ti kluci tehdy zřejmě vsadili na to, že to La La La bude zabírat u posluchačů stále.

To byla brněnská rozhlasová nahrávka z roku 1972. Petr Dopita zaspíval píseň Podkova pro štěstí. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Nahrávek té polské písně u nás tehdy vzniklo víc, původně zazněla na festivalu v Opole. Zbývá doplnit, že Do zakochania jeden krok zaspívá hudebník a skladatel Andřej Dombrovský. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, staré hity pro vás podle historických žebříčků, kalendáře, přání posluchačů i vlastního vkusu vybírá a mírně komentuje Jirka Týftrůk.

Před 2 týdny jsem slíbil, že se vrátím k albu Rety Franklin Aretha Arrives z roku 1967. Vy, kteří posloucháte pravidelně, víte, že nahrávky už mám nachystané, šlo jen o to, že před 2 týdny už prostě nebyl čas. Teď jsme jej s Vojtou na první a poslední song toho alba vyšetřili, můžete přemýšlet v podání koho dalšího ty písničky také znáte.

případě I Can't Get No Satisfaction Stonu jste asi neměli nejmenší pochyby. Jen je třeba upřesnit, že na albu Rety Franklin je zkrácený název Satisfaction. A co Baby I Love You? Vybavilo se vám něco? Předpokládal jsem, že opravdovým pamětníkům možná anglická nahrávka Marie Rotrové nebo pozdější česká dvojice Marie Rotrová, Petr Němec.

Přiznám se, že jen jako posluchač bych zpěvačku nepoznal. Byla to Jana Girgilová a zaspívala vám píseň První kavalír. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1972. S identifikací jsem neuspěl, ale poradil mi jeden z posluchačů. Brotherhood of Men, California Sunday Morning.

Připomínám, že si můžete číslem do 583 psát o instrumentálky a samozřejmě také o neohrané oldies nebo o identifikace nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zakončím regejíčkem. Bob a Marcia zaspívají Young, Gifted and Black. Přeji krásný podzim. Oldies s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho
4: zdrudaná? My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět, a to tady a teď.
0: Humoriáda.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Skupina MIG-21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: No, protože jsem už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom. No,
0: tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo, dobře. Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No ne.
0: To nebudem zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš.

0: tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo
1: prvního,
0: pak to bude?
1: Prvního, první hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, ty jsi byl opravdu takový tichoučku do kujukulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té deváté třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a... Někam přijdete třeba, že jo, a začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíknete, je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měl na to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No ale stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajhle děda dával aerovku a tajhle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden muž, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem si zaleknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No ale na Sahaře přece nejsou stromy. A doufám, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda, tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A no. Co učila?
1: No, třídní byla, učila všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě všechno, jsem učím všechno.
1: Ty včeličky, ty razítka, jo. Prasátka, mm-hmm. Do té knížky.
0: Ta odvážná to žena s padákem.
1: No, jo, no, to byla, jmenovala se paní Želka Paříková.
0: Aha, tak no. Dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No, rádo se stalo.
0: Nakonec si byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak se některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejsko dělají haf, haf, no výborně, Toničko, a Anička se hlásí. Paní učitelka, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepiček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičky, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko. Já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají v obejváku, máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici. A já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
3: Yeah.
0: Tak, děkujeme za ten vtip.
1: Rádo se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: A jedno prostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
3: No jo, to je
2: Václave,
3: pravda, no.
2: Zajímá tě to ještě po letech? Nebo?
3: Tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
2: Už 20. To je neuvěřitelné, no.
3: Je.
2: A mrkneš na to občas?
3: Jo, tak jako jedním okem, no.
2: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
3: Jo, myslím, tam v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
2: Dobře.
3: Ale už je to pryč, to je tu kapitolu.
2: Už bys do toho nešel, kdyby přišla ta příležitost teď?
3: Ne, nešel.
2: Před 20 lety
3: já
2: přece jenom
3: jsem si byl měl ještě. To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kustovčíkovou. Aha. Ta už by se mnou tancovat nechtěla. Tak...
2: Ale to, že řekla.
3: No, já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili. Různě na plesech a tak.
2: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
3: trošku,
2: v podstatě.
3: Ano.
2: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon. Hlasují v tuto chvíli Václav Altus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pepa ze Žace, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
3: Díky, já vás taky.
2: No.
4: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Kroga.
3: Ano, ano, to máte pravdu.
4: Bílý nemoci z Hugo Háze.
3: Ano.
2: No.
3: No děkuju.
2: Tak to se vám nebylo, Josefe.
3: To jste mě fakt potěšil.
4: Já se na to koukám po každý a... Hlasuju Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
3: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak možná se třeba někdy tady pustíme dědu.
2: Uvidíme, uslyšíme.
3: Mějte se krásně, díky moc.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
2: Tak to je
5: Standa.
2: Ano.
5: Standa taky, Zemník, no.
3: Taky zdravíme.
5: Pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
3: Oba dva na jednou, jo.
2: Což
5: já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
2: Tak, Ježíš, Václavé, já, máš hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
3: Ne, já
2: Faltus
3: já
2: dám, nebo Donutil.
3: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas.
2: No.
3: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
2: Jeho.
3: Aby to nebyl Donutil potom.
2: No, necháme se překvapit. Díky. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne ptejí vám.
3: Vám
6: taky. Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
3: Díky.
6: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
3: Moc děkuju, vyřídím mi to rád.
2: Tak děkujeme a...
6: No a vybírám, Pavle, Bčko, pana Donutí.
2: Zapsáno.
6: Hezký.
3: Mějte se krásně, díky, naschle.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
3: Taky
7: já
3: dobrý
7: byla
3: den.
7: Pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k vašemu předevčerejšímu svátku.
3: Děkuju.
7: A pozdravuju vaši Janu.
3: Vyřídím.
7: A pěkný, mějte
3: díky.
7: Se, naslyšenou. Naschle.
2: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
3: Výborně, jede paní z Frýdlandu.
8: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
9: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedným páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Středa nebo čtvrtek? A ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
10: Já jsem s tím jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi. A ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Štercl půjde, a ty Franto, ty si ten umělec, pověsím něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, půjde, uveď se máme čas, sem se udělejte. No. A neplatili jsme nic.
8: Jo, že to
10: a kdybych to
8: dobře
10: uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
8: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, jde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne. Je s ním trošku lepší řeč.
10: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
8: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já myslím, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká lidově, Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckýho rádia, oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík, a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
10: No, kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus půjde vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
8: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: Co dneska
2: třeba? Takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes léto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Převčírem jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno. To jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Vodě Rádkách. No. A dneska teda hrajem Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí. No.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní? Ne.
2: Ne, to ne, nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já
1: dobře.
2: Jako, jo. Já jsem aktivní z donucení, no.
1: Jo, jo, jo.
2: Jako, když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím tě, odpočívej mezi tím, aspoň ne, na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
1: No a naši diváci možná odpočívají. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází, no. Já
1: ale
2: jsem,
1: točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím, no.
1: No ty nejsi, ale ten pán, co hraješ, já to jenom přesně.
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no, zatím to jde.
1: Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu Atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musil jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, támhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strejčku, támhleta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám breče?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky, tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je, to bych byl rád, strejčku.
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No, já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No, poněvadž víc z plachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No, poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No, poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No, poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No, poněvadž mě nadáváš.
4: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: A u tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal nový pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Vlasta Burian, trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu,
2: no,
1: s Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je zajímavé.
1: Souhlasíš se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte,
2: tady
1: Ačko.
2: V podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne. Kdo je tu?
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
5: Dobrý den.
6: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
5: Máme zapsáno.
7: Děkujeme.
5: Naslyšenou.
7: Mějte se krásně.
5: Dobrý den.
8: Dobrý den přeji.
7: I vám.
8: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
7: Děkujeme. My vás taky.
8: Chtěla bych poprosit pana Vašika, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
7: Jste hodná, no.
5: Ano, paní doktorko.
7: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
8: A zmír, ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
7: Děkuji, vidím.
8: A přeju si Ačko.
5: Děkujeme.
7: Děkujeme.
5: Mějte se hezky.
8: Naschledanou.
5: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo.
9: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a zdravím obzvlášť pana Bidru.
7: Díky.
9: Tady Petr z Hostína Umělníka.
7: Taky zdravím.
9: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
7: ale
9: dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
7: ano.
9: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra na té ukázce, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Dětem se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
7: Díky moc.
5: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
7: Pozdravujte děti.
5: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
10: Tady je Kvito ze Strážnice, prosila bych Ačko a mohla by se něco zeptat pana Vidry?
5: Určitě. Zkušte.
10: Jestli tam má těch tvojích psíků.
5: Dneska ne.
7: Dneska nemá psíky.
5: Dneska je sám.
7: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
10: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, jak tam běhali. To bylo dobré.
7: Jo.
10: Takže myslela, že tam budete mět.
5: Jo.
7: Tak nemám.
5: Tak Květo, příště vemu. Počkejte, Květo, hlasovala jste?
7: Ano, Ačko.
5: Ačko, jo. My to vždycky zapovídáme.
7: Mějte se moc krásně.
5: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
11: Dobré odpoledne.
7: I vám.
11: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
5: Dobrý den.
11: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
7: Díky.
11: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
5: Děkujeme, Honzo.
7: Děkujeme.
5: Naslyšenou.
11: Naslechlapím.
5: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
12: Ani nemrkl a řekl.
13: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
12: Dal jsem mu buchtu do zad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelou zvolal.
13: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
12: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
13: No a proč by se tam měl dostat?
12: No, poněvadž tam bydlí.
13: No, proč tam bydlí?
12: No, poněvadž musí.
13: A proč musí?
12: No, poněvadž nechce spát na ulici.
13: A proč nechce spát na ulici?
12: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
13: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
12: Na to následovala celá řada otázek.
13: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč stričku nepraskneš jako bublina?
12: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
13: Proč to není kočka?
12: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
13: Proč stričku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spočenej? Proč když je ti horko nevyplazuje stričku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a seš slon? Proč máš stričku rypák?
12: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Úher?
13: Proč bych jel rád do Úher, stričku?
12: Pane, až si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
13: Já budu funět.
12: No tak jen fuň, chlapečku.
13: Já budu pouštět páru.
12: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
13: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
12: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďarát do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
13: A proč mám čekat, strejčku?
12: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
13: Proč utíkáš, strejčku?
12: A za chvíli na to.
13: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
12: A to je moje zpověď.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka, Vašíku šetřice.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, no, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo. Tak milá paní. Ačko. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naschle, díky.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane, tady Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no, jste
1: nás skoro.
3: No, polívkou.
1: No. Tak jo, děkujeme.
3: Děkuji. Hezký den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila. Tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, dobrý den, děkujeme. Marcelo, máme to zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den,
1: dobrý.
6: Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nádherné. Vaška Vidru zdraví Marta. Ještě si na mě pamatuje,
3: ano,
7: Vašku?
3: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší je všech svátku, Vašíku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru,
1: zdravím,
7: kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme krásně. Celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo platné.
3: No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas no. Tam je. Mějte no. Se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuju.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně ze severu, z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: No.
1: Tak povídejte, vás. Povídejte.
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no
9: tak
1: jste.
9: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a Cérky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
9: Tak, děkuju. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Kováčovic.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasné. No, tak děkujeme.
3: Mějte se
1: krásně, zdravíme celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést. A oni říkali, no hoši, proč ne, ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Oleg udělal, vystartovali jsme, oni byli přibití k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Volkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenací komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě. No, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od svého, říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říkal, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá. Takže Václav Vidra se loučí, i Pavel Kučera.
3: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
3: Mějte se krásně, hezký den.

0: Studenti v Ostravě budou lidem v tramvaji číst Havla. Taky dnes čekejte slunečné počasí a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48. Po dokončení bude zbývat ještě rekonstrukce estakády v Novém Jičíně. Stavba úseku dlouhého necelé 4 kilometry vyjde na zhruba 870 milionů korun. Podle Zdeňka Ludvíka ze společnosti MI Roads stavbaři využijí většinu tělesa stávající silnice.
1: Kanalizaci budeme provádět novou, v části úseku, v druhé části není potřeba. Stejně tak budeme dělat rozšíření stávajícího silničního tělesa a velký přínos pro bezpečnost provozu bude vytvoření nového středního dělícího pásu, který fyzicky oddělí ty protisměrné jízdní směry a vlastně pomůže zvýšit bezpečnost provozu.
0: Ani ve středu se poslanci nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze bude pokračovat dnes. Včerejší jednací den zaplnili projevy převážně opozičních poslanců. Ti vládu kritizovali za hospodaření Česka anebo za útoky koalice na různé instituce, včetně zpochybňování soudů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD je schůze předvolební kampaní opozičních stran.
2: Ze strany opozice je to spíše takový předvolební výkřik, protože příští týden jsou komunální a senátní volby. Ze strany opozice nepadají žádná nová témata. Samozřejmě v opozici je pět stran, které mají úplně totožný program, to znamená zástupci všech pěti stran recyklují úplně stejná témata.
0: K vyslovení nedůvěry potřebuje opozice 101 hlas. Přidat by se k ní tak muselo 9 koaličních poslanců. Kabinet premiéra Babiše čelí hlasování o nedůvěře už podruhé za 8 měsíců. Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky je ode dneška Martin Leger. Večer o tom informovalo ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. V rezortu vnitra Leger působil už od roku 2003. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. Šéf ministerstva Lubomír Metnar z hnutí ANO Legera vybral ze 3 kandidátů. Ostravu dnes bude křižovat Havlova literární tramvaj. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida tak připomenou nedožité 90. narozeniny významného dramatika, disidenta a bývalého prezidenta České republiky.
3: Studenti si podle pedagoga Jiřího Hrušky procestující připravili čtení z textů Václava Havla a Pavla Tigrida.
4: Budou se snažit takovým neobvyklým způsobem s nimi seznámit cestující na tramvajové lince číslo 8. Budeme jezdit až do 2:45, to znamená pokryjeme obě dvě špičky.
3: Tramvajový vůz navíc studenti vyzdobili portrétem a citáty Václava Havla. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 18.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o aktuálních dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je čtvrtek, první říjnový den roku 2026, máme 4 minuty po 5. Začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava dnešním vysíláním. Až do 9 hodiny dopolední vás provedou Tereza Hájková, Petr Soukup. Přejeme příjemný den.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Ostravským basketbalistům se na začátku sezóny daří. V těch předchozích dvou čekali na vítězství až do 8. utkání. Teď v září z prvních 4 zápasů vyhráli 3 a byli blízko i tomu 4. Ve středu porazili v hale Tatran Hradec Králové 89-82 a vy už za pár minut uslyšíte v našem vysílání reakci Ostravanů na povedený start do sezóny. Teď si ale připomeneme historické události, které se týkají dnešního data 1. října.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanova hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný

0: počasí.
1: Je před námi další příjemný den, nejprve se ale pojďme podívat, jak to po ránu na severní Moravě a ve Slezsku vypadá. Většinou je všude polojasno a teploty, ty jsou následující, v Karviné necelých 8 stupňů Celsia, mnohem tepleji je ve Frenštátě pod Radoštěm, tam už teď naměříte 13 stupňů. No a prognóza na dnešek, ta říká, že čtvrtek bude v našem regionu polojasný den, přechodně může přijít více mraků, ale pršet by z nich nemělo. Teploty v nížinách 23 stupňů maximálně, na horách naměříte do 18.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Basketbalisté NH Ostrava zvítězili v prvních čtyřech zápasech sezóny, ve třech z nich obod prohráli jen na palubovce Olomoucka. Oproti minulým dvěma sezónám se jim daří hned od startu nového ročníku. Ve středu byl v hale Tatran na utkání proti Hradci Králové i náš reportér David Procházka.
1: Tým NH Ostrava nakonec zvítězil nad Hradcem Králové ve čtvrtém ligovém kole 89-82 a má na začátku sezóny bilanci 3 výhry a 1 prohru.
2: Adam Choleva, trenér vítězné Ostravy, je opět vítězné po třetí v sezóně ze 4 zápasů, tak před sezónou jste měli strach z těch minulých sezón, kdy to bylo 0-7 na startu sezóny, letos to vyšlo.
3: No, tak letos to vyšlo, letos máme jiný tým, soudržnější, který chce hrát z energií, většinu času chce hrát spolu, což nám bohužel nevyšlo v Olomouci, tak se to projevilo na výsledku.
2: Jak teďka to mužstvo pracuje, protože přece jenom už se asi čekala domácí výhra nad Hradcem, když jste vyhráli 2 zápasy ze 3.
3: Nevím, kdo to čekal, samozřejmě chtěli jsme vyhrát, ale čekat teďka ještě na začátku sezóny jako nejde nic moc, protože nevíme zbraně všech týmů. Stejně tak se může říct, že jsme čekali výhru v Olomouci, ale my musíme jít s pokorou do každého zápasu a to jsme šli.
2: Lukáš Paliza u mikrofonu po dalším vítězství, 3. ze 4, tak úvod sezóny je výborný.
4: Mohl být lepší, no, v Olomoucku ta samozřejmě ta prohra mrzí obod, k tomu utkání jsme byli lepší ve všech ukazatelích, ale samozřejmě spousta prostoru pro zlepšení. Dneska ten zápas od nás taky nebyl ideální, bylo tam spousta propadů. Úplně zbytečných, ten zápas jsme měli po poločase zabít a místo toho jsme akorát dali hráči šanci uvažovat, že s tím zápasem můžou něco udělat, škoda.
2: Vy sám jste dal 19 bodů, tak jak se cítíte na začátku sezóny?
4: Dobře se cítím, samozřejmě jako hráč se cítím hlavně dobře, že vyhráváme, ta bilance 3-1, jak říkám, je slušná, mohla být lepší, ale všichni víme po těch minulých sezónách, kdy se tady začínalo 0-5, 0-6, 0-7, je to trošku jiné kafe letos, což je dobře. Na druhou stranu teď nás čekají těžší soupeři z vrchní poloviny tabulky i venku, takže je třeba zabrat.
2: A děkuju. Taky. Ostravským basketbalistům se tedy daří, ale v sobotu narazí na těžkého soupeře. Nastoupí totiž v Pardubicích. Z haly Tatran David Procházka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu je Tereza Hájková.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Krajský katastrální úřad v Bruntále je ode dneška definitivně zavřený. Lidé z regionu teď budou muset nově jezdit vyřizovat svou agendu do Krnova. Podle ministerstva zemědělství, pod který úřad spadá, je redukce počtu katastrálních pracovišť vynucená rozpočtovými škrty a snižováním počtu zaměstnanců. 2 roky po ničivé povodni začala obnova železniční trati mezi Opavou a Hlučínem, která je dosud nefunkční. U Malých Hoštic na Opavsku se teď připravují příjezdové cesty a staveniště. Demolice těžce poškozeného mostu přes řeku Opavu je naplánována na 5. až 8. října, kdy na místo dorazí těžká technika. Jablunkovská radnice nabízí lidem kompostéry. Nádoby na bioodpad mají objem 900 litrů. Město upřednostňuje zájemce, kteří v minulosti kompostér nezískali. Lidé si nádobu mohou vyzvednout na odboru životního prostředí. K dispozici jsou taky tašky na tříděný odpad. Úřad pro zahraniční styky a informace ode dneška povede Miroslav Toman. V srpnu o tom rozhodla vláda. Ve funkci vystřídá Vladimíra Posoldu. Ve zpravodajských službách Toman pracuje od roku 1991. Jako diplomat působil v USA, Afghánistánu, Severní Makedonii a Bulharsku. Desítky ptačích budek vyrobili a umístili do okolních parků studenti gymnázia v Hlučíně. V rámci výuky je i vyzdobili a jedna z budek umožní sledování hnízdících ptáků na dálku. Studenti vytvořili vlastní systém napájení solárními bateriemi a připojení budky k internetu. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Kopřivnici počítejte s uzavírkou v ulici Pabla Nerudy. Probíhají tam stavební práce. Trvat by měly do 21. října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jak bude vypadat náš dnešní dopolední program, to vám povíme už za pár minut. Mějte pěkné ráno.

0: Dnes je čtvrtek, což znamená, že dopoledne po 11. hodině nabídneme náš magazín o zdraví. V dnešním pořadu bude řeč o podzimních virozách, tedy o akutních virových onemocněních dýchacích cest, které se projevují horečkou, únavou, bolestí svalů a také kašlem. Dá se jim účinně předcházet a jak spolehlivé je očkování a pro koho je vhodné? Tak na tyto otázky dnes bude odpovídat staniční lékař z kliniky infekčního lékařství Jiří Sagan. Pokud budete chtít položit nějaký dotaz, samozřejmě budete moci prostřednictvím naší telefonní linky. Naše lékárna začíná 10 minut po 11. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Následovat bude telefonát s ostravskými meteorology. My jsme zastihli Petra Drobka. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Řekneme si něco nejprve o tom aktuálním počasí.
2: Tak v Moravskoslezském kraji máme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ojediněle zejména v okolí vodních toků se mohou vyskytovat mlhy a teploty, ty jsou v širokém rozmezí, nejčastěji od 11 do 6 stupňů, ale nejnižší teplota je třeba v údolích na Bruntálsku, Světlá Hora, Rýmařov, tam je kolem 4 stupňů, naopak teplej kolem 12-13 stupňů je třeba v Moskově, Frenštátu, ale taky na horách Javorový Marva na 2,5 stupně, Filipka a podobně, Karlova Studánka. Vítr fouká většinou jenom slabý, proměnlivý nebo je bez větří, ale na hřebené hor v těch vrcholových partiích je silný vítr, v Lysá Hora i na Pradědu tam fouká silný vítr z nárazy i kolem 15 metrů za sekundu.
1: Je tady první říjnový den, jaký bude tedy s ohledu na počasí?
2: Tak po chladném ránu nás čeká zase teplý den, ráno bude jasno nebo skoro jasno, ojediněle tedy mlhy, které se brzy rozpustí a v průběhu dne bude přibývat vysoké, většinou průsvitné oblačnosti. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách na 14 až 18 a vítr povane slabý proměnlivý. Během dne se přechodně místy rozfouká mírný jižní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí máme pak čekat následně v noci na pátek a co zítra?
2: V noci bude převážně polojasno a teploty k ránu klesnou na 10 až 6 stupňů. Tam, kde přestane foukat vítr, tam klesne teplota na hodnoty kolem 4 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo jižní do 4 metrů za sekundu. No a zítra opět polojasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 17 a vítr povane slabý a v průběhu dne se zase rozfouká mírný jižní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Petr Drobek. Díky za to a hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý.

0: zpívala nám Helena Vondráčková, také Martin Maxa. Teď je 5 hodin 52 minut. Máme pro vás teď pozvání k našemu odpolednímu vysílání, kdy po 13. hodině nabízíme pořad Alex a host. Kdo bude dnes u mikrofonu?
1: V Alex a host si budu povídat s nepřehlédnutelným přes 2 metry vysokým Romanem Zachem. Hercem známým nejen ze seriálů, ale také z řady filmů a divadelních představení. Kde ho můžeme vidět nyní? Jaká role na něj teprve čeká? Přišel někdy o hereckou příležitost kvůli své výšce? A co ho přivedlo k režírování hry Prádelna v Brooklynu? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sociálním službám v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz i zaměstnance. Ode dneška v Česku opět platí regulace cen po

0: jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
1: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
2: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
1: Se státem chtějí organizace ještě jednat, jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Ode dneška nejméně na měsíc znovu platí regulace cen paliv. Maximální ceny na každý den bude opět určovat ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči dneska zaplatí maximálně 48 korun a 72 haléřů. Benzín natankují na nejvýš za 46 korun a 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, tak rozpočet měsíčně přijde o více než miliardu. Na Ostravské vysoké škole báňské začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíce přiblížily reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
4: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku a paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4 plus 2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
3: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun. Z toho 80% pokryjí evropské dotace. Sport. Ostravští basketbalisté v nejvyšší soutěži vyhráli třetí zápas ze 4. Nad Hradcem Králové zvítězili 89-82. Oproti minulým dvěma sezónám, kdy Ostravané začali 7 porážkami, jsou na tom o poznání lépe. Trenér NH Ostrava Adam Choleva je s bilancí spokojený, ale vrací se i k jediné porážce v sezóně o jediný bod.
5: Letos to vyšlo, letos máme jiný tým, soudržnější, který chce hrát z energií, většinu času chce hrát spolu, což nám bohužel nevyšlo v Olomouci, tak si to projevilo na výsledku.
6: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno nebo skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne na obloze přibude mraků. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 18.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor aktuálně na dálnici D1 na Novojičínsku. Na 340. kilometru ve směru na Bohumín stojí porouchané auto. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tereza Hájková a Petr Soukup, mějte společně s námi hezké 1. říjnové ráno. Je krátce po 6. Budeme gratulovat těm, kteří mají svátek a dnes v kalendáři figuruje jméno Igor, což je křestní jméno, které zní sice vyloženě rusky, ale pozor, pochází ze Skandinávie a dá se vyložit jako bůh plodnosti. Igorům přejeme krásný sváteční den a posíláme Michala Tučného.

0: Katastrální úřad v Bruntálu je ode dneška definitivně zavřený a někteří lidé tak budou muset své věci vyřizovat v Krnově, i když to mají přes celý okres. Podrobnosti k tématu nabídne reportáž, my vám ji nabídneme 10 minut před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik cvičíme v kleče na zemi. Opřeme se o dlaně a kolena. S výdechem odlepíme pravou ruku a vyrotujeme celý hrudník i s paží do stropu. Opět s výdechem vracíme ruku zpět, posadíme se na paty, hrudník k zemi a paží protáhneme pod levou rukou. S výdechem vrátíme zpět dlaně a kolena a opakujeme to též levou rukou. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: V Českém Těšíně v tuto chvíli naměříte 10 stupňů Celsia. Trochu chladněji je v Ostravě. Je tady o 2 stupně nižší teplota. No a prognóza na čtvrtek, ta říká, že první říjnový den v našem regionu bude polojasný. Přechodně může přijít více oblačnosti, ale pršet by z toho nemělo. Teploty budou příjemné v nížinách až 23 stupňů, na horách, na hřebenech. Naměříte mezi 14 a 18 stupni.
2: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude řeč o podzimních virózách, tedy o akutních virových onemocněních dýchacích cest, které se projevují horečkou, únavou, bolestí svalů i hlavy a kašlem. Dá se jim účinně předcházet? Jak spolehlivé je očkování a pro koho je vhodné? A jak nebezpečné mohou být? I na to se budu ptát. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
4: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Po nahrávce od Anika se teď vypravíme na Bruntálsko. Lidé v této oblasti mají od dneška pouze jeden katastrální úřad. Pracoviště v Bruntálu je totiž definitivně uzavřeno a jeho agendu přebírá Krnov. Bruntálská radnice se snažila rozhodnutí zvrátit, ale marně. Jedním z argumentů pro omezení je i to, že jde dnes vše vyřídit online.
1: Tak nevím, kam se občané budou obracet. Budou jezdit do Krnova nebo...
2: Po chodníku nedaleko bývalého úřadu šel jeden z místních, Jaroslav. I přesto, že lidé můžou vyřídit své věci na katastru pomocí internetu z domu, vidí ve zrušení pobočky problém, protože někteří lidé v regionu to budou mít zkrátka daleko.
1: Nejlepší je jednání face to face.
2: Podobně to vidí i město, jak popisuje mluvčí radnice Jiří Ondrášek.
3: Považujeme za logické, aby katastrální pracoviště existovalo uprostřed okresu Bruntále, kde je fyzická dostupnost služeb pro většinu obyvatel okresu mnohem jednodušší, než když například lidé z Rýmařovska nebo z odlehlých částí okresu musí dojíždět na tu hranici okresu do Krnova.
2: Město o tom jednalo nejprve s krajem a potom i s ministerstvem zemědělství, pod které katastrální úřad patří. Nakonec vyhrál argument, že je provoz zkrátka drahý, vysvětluje Alžběta Zatloukalová z ředitelství krajského katastrálního úřadu.
4: V současné ekonomické situaci, kdy jsme nuceni hospodařit efektivně, není žádoucí, aby v rámci jednoho okresu byly dvě pracoviště. Okres Bruntál je okres s nejnižší mírou hustoty obydlení. Všichni klienti mohou s úřadem komunikovat elektronicky na své požadavky zaslat prostřednictvím poštovních služeb.
2: Od 5. října bude v Bruntálu fungovat takzvané kontaktní místo na ulici Partizánská. Otevřené bude v pondělí a ve středu. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava.

0: Krátké zprávy nabídne Tereza Hájková.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Návrh budou dnes projednávat už třetí den. Po řadě vystoupení koaličních zástupců od včerejšího odpoledne vystupují taky opoziční řečníci. Další podrobnosti ve zprávách v 7 hodin. Město Frýdek-Místek bude dražit další auta odtažená z ulic. Jde o odstavená vozidla, ke kterým se jejich majitelé dlouhodobě nehlásí. Dražba se uskuteční 6. října, potvrdila mluvčí města Jana Musálková-Jekelová. Na seznamu je celkem 7 aut. Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky je ode dneška Martin Leger. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídal Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. Leger v rezortu vnitra působil už od roku 2003. Opava přestaví skatepark za 9 milionů korun. Otevřený bude na jaře příštího roku. Současný areál v městských sadech se rozlohou skoro zdvojnásobí a přibudou i nové překážky pro jezdce. Na plánované podobě areálu spolupracovali lidé, kteří v parku na skateboardu, koloběžkách anebo BMX kolech jezdí. Galerie výtvarného umění Ostrava zahájila novou výstavu. Pod názvem Na přelomu milénií představuje českou porevoluční výtvarnou tvorbu. Jak uvedl kurátor Jaroslav Michna, zastoupeno je zhruba 50 autorů. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno nebo skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Dolních Tošanovicích na Frýdecko-Místecku na silnici 648 srazilo osobní auto chodce. Na místě právě teď zasahují záchranáři a policie dopravu odklání. Od Těšína v Třanovicích na kruhovém objezdu, od Frýdku-Místku v Tošanovicích u zámečku. Tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude dnešní toulavý magazín Křížem krajem, řekneme už za pár minut.

Zpíval nám Petr Novák, je 6 hodin 39 minut, vy posloucháte Český rozhlas Ostrava a pokud ho budete poslouchat i mezi 9 a 10 hodinou, dočkáte se našeho magazínu Křížem krajem, ve kterém dnes zamíříme na zámek do Frýdku Místku, na nudnou prohlídku plnou dat a jmen, ale zapomeňte, my si projdeme dvě místa, která má rád lektor Muzea Beskyd Marek Weisbrod a na jednom z nich dokonce zažijeme strašení v přímém přenosu. Redaktorka Romana Kubicová vás zve k poslechu magazínu Křížem krajem 10 minut po 9. hodině. Teď pro vás máme kapelu Dire Straits. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: V regionu máme polojasné a trochu chladné ráno, teploty se pohybují mezi 7 a 10 stupni Celsia. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, během dopoledne a odpoledne se může přechodně objevit oblačno, zejména tedy na horách, a ojíněla se tam může i zatáhnout, k večeru by se pak mělo opět vyjasnit. Teploty se dnes budou pohybovat do 23 stupňů v nížinách, na horách počítejte s teplotou okolo 16 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý anebo jihovýchodní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Následně zítra se ráno a dopoledne mohou lokálně tvořit mlhy, ty by se ale postupně měly rozpouštět a bude opět slunečný den bez srážek. Ty zítřejší noční teploty se budou pohybovat mezi 5 a 8 stupni, přes den pak teploměr ukáže až 22.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: zprávce od Lenky Filipové se v 6 hodin a 51 minut zaměříme na akce, které právě dnes 1. října můžete navštívit. Celodenní program na ostravském Masarykově náměstí má za cíl přiblížit práci britské ambasády. Zájemci se mohou těšit na model legendárního letounu Spitfire, na setkání s britskými diplomaty, soutěže i tradiční odpolední čaj opáté s velvyslancem. Akce začne už v 10 hodin dopoledne. V dnešních typech zamíříme i do Kopřivnice. V rámci Dnu architektury si tam můžete prohlédnout bývalou základní školu na náměstí, která se zanedlouho začne přestavovat. Objekt je z roku 1910, vznikl podle návrhu stavitelů Vojtka a Rosmana a projít si ho můžete mezi 14. a 18. hodinou, a to spolu s městským architektem. No a pozvání do Bruntálu. Vystoupí tam totiž herci divadla Šamu ze Štítiny. Uvedou bláznivou muzikálovou komedii Spamalot, která je plná britského humoru, nadsázky a absurdních situací. Začíná se v 7 večer v Bruntálském městském divadle.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48 u Nového Jičína. Sněmovna by dnes mohla hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Oslavy adventu v centru Ostravy i letos o zvláštní ledové kluziště. Počasí bude slunečné a naměříme do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Dobré ráno. V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Stávající sjezdy u Nového Jičína nahradí nové okružní křižovatky s napojením na plánovaný obchvat Kunína.

0: dojít i na samotné hlasování. Na mimořádné schůzi mají vystoupit ještě desítky poslanců, hlavně opozičních. Ti se dostali ke slovu po řadě vystoupení jednotlivých ministrů a koaličních zástupců s přednostním právem. Opozice nechala schůzi svolat kvůli tomu, že podle ní vláda neplní své sliby a své programové prohlášení. Samuel Volpe z Pirátů dodává, že kabinet nemyslí na mladé lidi.
1: Co říkalo třeba například hnutí ANO o tom, že budou 75% slevy na jízdné, nebude to. O tom, že hnutí ANO slibovalo, že budou levnější hypotéky, teď nenajdete menší jak 5% úrokovou sazbu, do budoucna opět od ekonomických expertů slýcháme, že to poroste.
0: Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě. Koalice má totiž ve sněmovně většinu v podobě 108 hlasů. Agentura Czech Tourism se ode dneška přesunula z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. V srpnu o tom rozhodla vláda. Svaz obchodního ruchu změnu uvítal. Czech Tourism bude totiž nově taky součástí agentury Czech Business. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO změna zajistí jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. Více než 3 miliony korun z městského rozpočtu bude letos stát vánoční kluziště v centru Ostravy. Náklady na 35 dní provozu ledové plochy pod širým nebem schválili zastupitelé. Lidé si budou moct bezplatné bruslení užít od soboty 28. listopadu.
2: Bruslení na náměstí Edvarda Beneše už město označuje za tradici. Letos se zopakuje po 17. Kluziště každoročně navštíví kolem 25 tisíc lidí. Z Ostravy Marta Pilařová. Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno nebo skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne na obloze přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Problémy stále hlásíte z Frýdecko-Místecka. V Dolních Tošanovicích na silnici 648 se vyšetřuje srážka chodce osobním autem. Policie dopravu odklání od Těšína v Třanovicích na kruhovém objezdu a od Frýdku v Tošanovicích u zámečku. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nejbližší půl hodina v našem vysílání přinese další pokračování naší řidičské abecedy, ale také se budeme věnovat pěstování cuket, protože právě to je téma, které zpracuje ve své ranní rubrice Dvakrát měř jednou řeš Artur Kubica už za pár minut. Připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava. Petr Soukuba, Tereza Hájková, přeji pěkný první říjnový den.

0: 7 hodin 11 minut. My pro vás i dnes krátce před 7:30 budeme mít takové malé osvěžení pravidel silničního provozu, a to v rámci naší řidičské abecedy. Ale teď nám něco k pěstování cuket poví Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Každý rok máme na zahradě několik cuket. Já to moc nemusím, ale manželka si z toho dělá karbenátky a pak to nakládá do kyselého nálevu. Já mám raději karbenátky z vepřového masa a navíc ještě s brambůrkem. Jenže letos se nám s cuketami nedaří. A dokonce jsem slyšel, že někomu uhnívají už malé plody. Co se děje? Tak ptal jsem se zahradníku a ti říkají, že velmi pravděpodobně je problém ve výživě rostliny. Jestli používáte substrát bez hnojiva, a nebo je to pořád na stejném místě, a nebo jestli tam není třeba vysoká hladina spodní vody. To se cuketě také nelíbí. Cuketa potřebuje humozní, vlhkou, výživnou půdu, prohnojenou plným hnojivem i se stopovými prvky. A zahradníci doporučují osivo na cukety kupovat u dobrých prodejců. Třeba ho máte přešlechtěné, a to je také problém. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio.

0: To byl George Harrison, 7 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: Řekneme se, jak to vypadá s počasím. Na horách je tam polojasno, na západě v Jeseníkách na Pradědu 7 stupňů, na východě v Beskydech na vrcholu Lysé hory 9,5 stupně Celsia. No a prognóza na dnešek říká, že na horách se dnes teploty na hřebenech budou pohybovat mezi 14 až 18 stupni. V nížinách zažijeme kres pěkný slunečný den bez srážek s teplotami až okolo 23.
2: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krátce před 7:30 si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu. My vám nabídneme opět i dnes po ránu jednu situaci z provozu na silnicích a povíme si více o tom, kdy k nehodě volat policii. Slovo dostává Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, a do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a čemu se v našem seriálu budeme věnovat zítra? Povíme si, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT 2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Co je nového, uslyšíte od Terezy Hájkové.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Krajský katastrální úřad v Bruntále je ode dneška definitivně zavřený. Lidé z regionu teď budou muset nově jezdit vyřizovat svou agendu do Krnova. Podle ministerstva zemědělství, pod který úřad spadá, je redukce počtu katastrálních pracovišť vynucená rozpočtovými škrty a snižováním počtu zaměstnanců. Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před kolapsem sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než loni. Náklady přitom stoupají. Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Podle interního auditu ukradla Kolding celkem 40 milionů. Když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Na Ostravské vysoké škole Báňské začala stavba vodíkového polygonu za 350 milionů korun. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíce přiblížily reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem. Desítky ptačích budek vyrobili a umístili do okolních parků studenti gymnázia v Hlučíně. V rámci výuky je i vyzdobili a jedna z budek umožní sledování hnízdících ptáků na dálku. Studenti vytvořili vlastní systém napájení solárními bateriemi a připojení budky k internetu. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno nebo skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni, na horách naměříte maximálně 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Problémy přetrvávají na Frýdecko-Místecku, v Dolních Tošanovicích na silnici 648 se vyšetřuje srážka chodce osobním autem. Policie dopravu odklání od Těšína v Třanovicích na kruhovém objezdu a od Frýdku v Tošanovicích u zámečku, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Zhruba za 3 roky by měli řidiči projíždět po hotové dálnici D48. U Nového Jičína začali silničáři se stavbou posledního úseku. Řekneme více v reportáži za pár minut.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak

karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo džíny.

0: Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48. Budou rozšiřovat stávající čtyřproudou silnici mezi Šenovem u Nového Jičína a Rybím. Nový úsek chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit na přelomu let 2028 a 2029.
1: Jezdím hodně na Ostravu do Libhoštěna, tam ten směr, takže chybí.
2: Říká mi Jana na čerpací stanici u nájezdu na budoucí dálnici. Úsek mezi Novým Jičínem a Rybím není zrovna oblíbený. Chybí odstavné pruhy, při předjíždění auta jedou těsně vedle lanových svodidel.
3: Ta doprava zde byla prostě velmi nebezpečná, stávaly se zde nehody, řidiči zde riskovali dokonce i předtím do protisměru, ty protisměry nebyly od sebe oddělený, buď teda lanovým svodidlem nebo pouze de facto dvojitou vlnou čárou.
2: Popisuje aktuální situaci generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Těleso stávající čtyřproudé komunikace poslouží jako základ nového dálničního úseku.
3: To znamená dálnici klasickou s ostatními pruhy se středním dělicím pásem, to znamená skutečně na bezpečnou komunikaci, jaký známe v České republice toho dálničního typu.
2: Silničáři přestaví taky stávající mimoúrovňová křížení. Jedno z nich počítá i s napojením plánovaného obchvatu Kunína. Přípravy zdrželo složité vyjednávání s majiteli okolních pozemků. Stavba zasáhne i dvě čerpací stanice.
3: Protože částečně ubíjáme jejich pozemky, zabíjáme jim prostě ten prostor, připojujeme de facto posléze i z těch doprovodní komunikace, nikoliv už jako samotné dálnice, to znamená skutečně ty jednání byly velmi složitá a komplikovaná.
2: Necelé 4 kilometry dlouhý úsek vyjde na asi 870 milionů korun. Řidiči se budou muset připravit na omezení zhruba od poloviny letošního října do konce roku 2028, jak pokračuje zástupce zhotovitele Zdeněk Ludvík ze společnosti MI Roads.
4: V podstatě nejsložitější je vypořádat se s veřejným provozem, protože to stavba uprostřed města a zároveň na intenzivní užívaný komunikaci, takže nejhorší bude uspořádat dopravně inženýrské opatření, aby jsme zvládli tu stavbu vyjezdit a aby se netvořily velké kolony.
2: Po dokončení dálničního úseku bude ještě potřeba rekonstrukce novojičínské estakády. Ta začne nejdříve za 3 až 4 roky. Z Novojičínska František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava přivítáme Tomáše Ostrožlíka, ostravského meteorologa. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Povíme si něco o aktuální situaci.
2: V regionu je jasno až polojasno, teploty se pohybují nejčastěji od 5 do 9 stupňů, ale najdou se místa o něco chladnější na Bruntásku a také teplejší. Hned v sousedství město Albrechtice má skoro 15 stupňů nebo v Podbeskydí Frenštát pod Radhoštěm 17 stupňů. Na horách je teplota kolem 11 a vane slabý, proměnlivý vítr pouze na horách je mírný až čerstvý jižní do 10 metrů za sekundu.
1: Teď je už k tomu důležitému, k předpovědi na celý den.
2: Od severu k nám bude přibývat trochu oblačnosti, ale bude to oblačnost vysokého patra, takže pro slunce částečně průsvitná. Nicméně formulací to bude polojasno. Teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupně, na horách teplota kolem 16 a vítr během dne zesílí na mírný jihovýchodní a jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy první říjnový den. Jaké počasí pak bude v noci na pátek a co zítra?
2: I v noci čekáme spíše malou oblačnost, pokud bude, tak to bude podobně jako dnes přes den, částečně průsvitná oblačnost. Teploty v noci klesnou na 11 až 7 stupňů, v údolích opět mohou klesnout i na 5 stupňů, vítr opět zeslábne. Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, ale opět to bude oblačnost, která bude částečně pro slunce průsvitná. Teploty zítra nejvyšší 19 až 23, na horách kolem 16 a vítr již po celý den bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní, to 4 metrů za sekundu.
1: Ještě vás požádám o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak je 1029,5 hektopaskalu a vlhkost vzduchu teď po ránu je vysoká kolem 90%.
1: S předpovědí počasí nás seznámil Tomáš Ostrožlík. Děkujeme a přejeme pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Teď je 7 hodin 52 minut. Český rozhlas Ostrava nabídne těm, kteří i dnes budou mít nějaký volný čas, pár zajímavých tipů a trochu inspirace. V Kopřivnici se koná beseda spisovatele a záhadologa Arnošta Vašíčka. Začíná v 17 hodin v malém sále kulturního domu. Představí na ní své knihy a mluvit bude o vtipných i dramatických historkách, které se při honbě za záhadami udály. Snímek Domy milovníků umění promítají od 18 hodin v krnovském Kněmír. Představuje architekturu přelomu 19. a 20. století a dotýká se i odkazu krnovského rodáka Leopolda Bauera, významné osobnosti středoevropské architektury. A pozveme vás i na koncert klavírního dua do opavského minorického kláštera. Kateřina Konopová a Irena Andruško představí taneční hudbu v její stylové, výrazové i národnostní rozmanitosti. Koncert Opavský sál rozezní od 19 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Ostravská policie dosud nezahájila stíhání bývalého insolvenčního soudce Petra Budína. Senior taxi jezdí ode dneška i v Úvalně na Bruntálsku. Břeh Bečvy ve Valašském Meziříčí se proměnil v nové místo k odpočinku. Počasí dnes bude slunečné a naměříme až 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Ostravští policisté ani po 8 měsících neuzavřeli kauzu bývalého soudce Petra Budína. Dosud nezahájili trestní stíhání, potvrdila Českému rozhlasu Ostrava policejní mluvčí Eva Michalíková. Desítky úřednic krajského soudu upozornili počátkem roku na údajné sexuální obtěžování a nevhodné chování někdejšího insolvenčního soudce.
5: Podle našich informací policisté stále případ prověřují a vyslýchají svědky. Petr Budín počátkem roku na funkci soudce rezignoval. Seznam Zprávám řekl, že nařčení odmítá a případ označil za zmanipulovaný. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky je ode dneška Martin Leger. Včera večer o tom informovalo ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. V rezortu vnitra Leger působil už od roku 2003.

0: celém Úvalně a Krnově. Služba je určená především pro cesty k lékaři. Valašské Meziříčí má novou náplavku. Město ji včera otevřelo na břehu řeky Bečvy. Je dlouhá asi 200 metrů a leží přímo na cyklostezce Bečva. Co všechno nové místo u řeky nabízí, popisuje architekt Ondřej Chybík.
1: Myslím si, že ta paleta těch různých míst, které ta náplavka najednou nabízí, je velice široká. Vy můžete sejít až úplně k řece, můžete být pod mostní konstrukcí, která nevypadá vůbec jako prostor pod mostem, ale jako místo, které slouží tržnici a trhu, nabízí celou řadu aktivit. Sport.
0: Basketbalisté NH Ostrava zvítězili nad Hradcem Králové 89-82. Ostravané tak vyhráli třetí ze čtyř zápasů v sezóně. Ale nejzkušenější hráč domácích, Lukáš Paliza, který dal 19 bodů, litoval, že jeho tým ztrácel po přestávce slušný náskok.
2: Spousta prostoru pro zlepšení. Dneska ten zápas od nás taky nebyl ideální, bylo tam spousta propadů, úplně zbytečných. Ten zápas jsme měli po poločase zabít a místo toho jsme akorát dali hráči šanci uvažovat, že s tím zápasem můžou něco udělat. No, škoda.
0: Počasí. Dnes bude v regionu zpočátku jasno nebo skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne na obloze přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Stále se vyšetřuje nehoda v Dolních Tošanovicích na Frýdecko-Místecku na silnici 648. Policie odklání dopravu od Těšína v Třanovicích na kruhovém objezdu a od Frýdku v Tošanovicích u zámečku. Jiné dopravní problémy teď hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
5: Ale máte rádi pálivé? Pokud ano, tak možná víte, která paprička je úplně nejpálivější. A pokud to nevíte, tak se to od nás za chvíli dozvědět můžete. Bude o tom mluvit Martin Písařík ve svém okénku, co v učebnicích nebylo. 99. pokračování vám nabídneme po písni Honzy Kalouska a Věry Špinarové. Jsme Český rozhlas Ostrava, Petr Soukup od mikrofonu přeje pěkný první říjnový den.

0: Ty vám, Věra Špinárová, máme 12 minut po 8. Katastrální úřad v Bruntálu, jak už víte i z našich zpráv, je ode dneška definitivně uzavřen a někteří lidé tak budou muset své věci vyřizovat v Krnově, i když to mají přes celý okres. Tématu se věnuje reportáž, kterou vám nabídneme krátce před 8:30. Teď přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionů SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Mrkneme na aktuální počasí v regionu. Všude je slunečno, teploty ve Frýdku místku 9 stupňů, tepleji je v Chuchelné na Opavsku, naměříte tam teď 11 stupňů Celsia. Prognóza od ostravských meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že den bude příjemný, většinou polojasný, může přibýt v některých částech více oblačnosti, ale pršet z toho nebude. Teploty až 23 stupňů, na horách naměříte okolo 16.
2: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude řeč o podzimních virózách, tedy o akutních virových onemocněních dýchacích cest, které se projevují horečkou, únavou, bolestí svalů i hlavy a kašlem. Dá se jim účinně předcházet, jak spolehlivé je očkování a pro koho je vhodné a jak nebezpečné mohou být. I na to se budu ptát. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 22 minut Český rozhlas Ostrava míří na Bruntálsko. Lidé v této oblasti mají ode dneška pouze jeden katastrální úřad. Pracoviště v Bruntálu je totiž definitivně uzavřeno a jeho agendu přebírá Krnov. Bruntálská radnice se snažila rozhodnutí zvrátit, ale marně. Jedním z argumentů pro omezení je i to, že jde dnes vše vyřídit online.
1: Tak nevím, kam se občané budou obracet. Budou jezdit do Krnova nebo?
2: Po chodníku nedaleko bývalého úřadu šel jeden z místních, Jaroslav. I přesto, že lidé můžou vyřídit své věci na katastru pomocí internetu z domu, vidí ve zrušení pobočky problém, protože někteří lidé v regionu to budou mít zkrátka daleko.
1: Nejlepší je jednání face to face.
2: Podobně to vidí i město, jak popisuje mluvčí radnice Jiří Ondrášek.
3: Považujeme za logické, aby katastrální pracoviště existovalo uprostřed okresu Bruntále, kde je fyzická dostupnost služeb pro většinu obyvatel okresu mnohem jednodušší, než když například lidé z Rýmařovska nebo z odlehlých částí okresu musí dojíždět na tu hranici okresu do Krnova.
2: Město o tom jednalo nejprve s krajem a potom i s ministerstvem zemědělství, pod které katastrální úřad patří. Nakonec vyhrál argument, že je provoz zkrátka drahý, vysvětluje Alžběta Zatloukalová z ředitelství krajského katastrálního úřadu.
4: V současné ekonomické situaci, kdy jsme nuceni hospodařit efektivně, není žádoucí, aby v rámci jednoho okresu byly dvě pracoviště. Okres Bruntál je okres s nejnižší mírou hustoty obydlení. Všichni klienti mohou s úřadem komunikovat elektronicky na své požadavky zaslat prostřednictvím poštovních služeb.
2: Od 5. října bude v Bruntálu fungovat takzvané kontaktní místo na ulici Partizánská. Otevřené bude v pondělí a ve středu. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Ve studiu je Tereza Hájková, máme pro vás krátké zprávy.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Ode dneška nejméně na měsíc v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzínu Natural se tak dnes smí prodávat na nejvýš za 46 korun a 14 haléřů a za litr nafty 48,72 haléřů. Je to součást opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě. 2 roky po ničivé povodně začala obnova železniční trati mezi Opavou a Hlučínem, která je dosud nefunkční. U Malých Hoštic na Opavsku se teď připravují příjezdové cesty a staveniště. Demolice těžce poškozeného mostu přes řeku Opavu je naplánována na 5. a 8. října, kdy na místo dorazí těžká technika. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla výjít na 24 miliard 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní anebo průzkumné vozy. Vladimír Posolda končí ve vedení Úřadu pro zahraniční styky a informace. Vystřídá ho Miroslav Toman. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Toman ve zpravodajských službách pracuje od roku 1991. Sloužil v bezpečnostní informační službě i na vysokých postech právě v civilní rozvědce, které ode dneška bude velet. Jablunkovská radnice nabízí lidem kompostéry. Nádoby na bioodpad mají objem 900 litrů. Město upřednostňuje zájemce, kteří v minulosti kompostér nezískali. Lidé si nádobu mohou vyzvednout na odboru životního prostředí. K dispozici jsou taky tašky na tříděný odpad. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Krnově v ulici Bruntálská havarovalo osobní auto do dopravní značky. S opatrností místem projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Dnes začínají dny architektury. Festival nabídne přednášky i komentované prohlídky. Součástí programu je ale i další mini festival Film a architektura. My pro vás budeme mít podrobnější pozvánku už za pár minut.

0: Začíná svátek fanoušků architektury, takzvaný Den architektury. Lidé si mohou zajít na komentované prohlídky, přednášky, ale třeba i na společný běh. Součástí jsou i filmové projekce. O tom ví více organizátor, architekt Vojtěch Němčík. Po telefonu přeji pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: Na jaké filmy se tedy můžou lidé těšit, o čem budou? Jde vlastně o takový festival uprostřed festivalu. Říkám to dobře?
1: Říkáte. Je to vlastně souběžný festival s festivalem Den architektury, který je teda o rok starší, a jsou to stovky akcí ve více než stovce měst po celé České republice i na Slovensku. Jedná se o přednášky, procházky po městě, prohlídky budov či muzeí. A vlastně tento ročník je s podtitulem Byt či nebyt. Jakože byt a nebyt. A jedná se o příběhy alternativních možností bydlení i boje s gentrifikací. A vlastně většina z těch snímků je teda zahraniční produkce a budou u nás v premiéře.
0: Zpátky k těm filmům, kde všude budete promítat?
1: Budeme promítat převážně v minikyně Ostrava, v centru PANT a v komunitním centru na Leštině.
0: Tolik tedy místa, kde se můžete všichni podívat na filmy o architektuře. Dojedou v rámci té filmové části i nějací hosté? Na některých festivalech to bývá zvykem?
1: Ano. Tento rok přijede představit snímek Stardust jeho autor Jim Venturi, který natáčel portrét svých rodičů Roberta Venturiho a Denise Scott Brown přes 10 let. Takže už zítra v podstatě v 7 večer budeme mít možnost.
0: Když to teď trochu obrátíme a zaměříme se na ten program mimo, promítání mimo filmy, vy jste architekt, co byste z toho programu doporučil?
1: Já bych určitě doporučil sobotní program v komunitním centru na Lištině, které má nově otevřený novou budovu toho komunitního centra. Proběhne tam celé odpoledne programu diskuze, jakou roli má architekt při utváření domova. Budou následovat krátké příspěvky odborníků věnované tématu bydlení. A bude tam i další program, který bude zakončen promítáním jednoho z filmů. A dále bych mohl doporučit Archiběh, který je v režii ateliéru městského plánování MAPA, nebo prohlídku Ostravského muzea s možností nahlédnutí na tisíce historických snímků Ostravy.
0: Na Den architektury a také minifestival Film a architektura nás teď pozval Vojtěch Němčík. My moc děkujeme a přejeme příjemný den.
1: Taky moc děkuju. Nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku máme slunečné ráno. V Českém Těšíně teď naměříte 12,5 stupně Celsia. Naproti tomu v Opavě je chladněji pouhých 9 stupňů. Prognoza na 1. říjnový den říká, že den bude hezký a slunečný. Bez srážek. Může sice přijít v některých částech regionu víc oblačnosti, ale pršet by nemělo. Teploty v nížinách až 23, na horách do 18 stupňů.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: O čem dnes budou jednat poslanci, i to bude obsah zpráv, které vám nabídne už za 8 minut Tereza Hájková. No a pak už začne dopolední program. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Petr Soukup a všem posluchačům přeju příjemný podzimní den.
1: Zasmějte se s námi! To takový velitel, poručík si nechá nastoupit jednotku a zavelí pozor! A všichni vojáci si stoupnou do pozoru a ten velitel se podívá dozadu a nespokojeně povídá, ty tam vzadu, no ty, takový malý, bílý, na tebe to taky platí. A ti vojáci volají, ale pane poručíku, to je patník. A ten velitel říká, já jsem se neptal na jméno, ať se patník okamžitě zařadí do útvaru. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Opavě je před dokončením další část silničního obchvatu. Poslanci pokračují v jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Studenti v Ostravě dnes lidem v tramvaji čtou Havla. Obloha bude slunečná, naměříme do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Silničáři dokončují další část jižního obchvatu Opavy. Úsek spojující Hradeckou a Olomouckou ulici bude hotový a otevřený v listopadu. Je to předposlední část základního prstence obchvatů kolem města.
2: Zbývá ještě propojení Bruntálské a Olomoucké ulice, jak už dříve potvrdil šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Stavby na sebe budou navazovat.
3: Pokud bude dostatek finančních prostředků, tak ten termín to zahájení nejpozdějšího zahájení někdy začátek stavební sezóny roku 2027.
2: A celý okruh obchvatů Opavy bude hotový v roce 2029. V té době by se už mohl začít stavět také obchvat opavské části Komárov, kde denně vznikají dlouhé kolony kvůli vlakovému přejezdu a zúžené silnici. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Poslanci by se dnes mohli dostat k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Sněmovna se návrhu bude věnovat už třetím dnem. Od včerejšího odpoledne už vystupují opoziční řečníci. Ti si stěžovali, že koalice nedodržela dohodu, že se svými projevy budou střídat vždy jeden zástupce z opozice a jeden z koalice. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný ale trvá na tom, že to byl opoziční tábor, který domluvu nedodržel. K hlasování už ale podle něj dnes dojde.
4: Je tam několik desítek přihlášených, tak předpokládám, že ty vyčerpají svá vystoupení a pak dojde k hlasování. Já nevím, proč tu schůzi vůbec opozice svolávala.
0: Opozice vládě vyčítá hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun.

0: Tramvaj. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida tak připomínají nedožité 90. narozeniny významného dramatika, disidenta a bývalého prezidenta České republiky.
1: Studenti si podle pedagoga Jiřího Hrušky procestující připravili čtení z textů Václava Havla a Pavla Tigrida.
2: Budou se snažit takovým neobvyklým způsobem s nimi seznámit cestující na tramvajové lince číslo 8. Budeme jezdit až do 3/4 na 3, to znamená pokryjeme obě dvě špičky.
1: Tramvajový vůz navíc studenti vyzdobili portrétem a citáty Václava Havla. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Zábřehu v ulici Nákupní havarovalo osobní auto do zdi. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte opatrně. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 9. hodině a za malý okamžik nás opět čeká výlet v rámci magazínu Křížem krajem. Dnes půjdeme na zámek do Frýdku Místku, ovšem na nudnou prohlídku plnou dat, údajů, jména zapomeňte. Projdeme si 2 místa, která má rád lektor Muzea Beskyd Marek Weisbrod. A na jednom z těchto míst zažijeme strašení v přímém přenosu. Rozhodně se opět máme na co těšit. Stejně tak jako na pozvánku na novou výstavu do Ostravského muzea, která se jmenuje Vlez mi na záda. I k tomu se včas dostaneme. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Lektoři Muzea Beskyd pracují s dětmi nebo lidmi ve vyšším věku a na nejrůznějších místech zámku ve Frýdku Místku oživují historii. Jedním z míst, kde lektor Marek Weisbrod zvláště rád pracuje, jsou reprezentační pokoje zámku. A dějí se tam podivuhodné věci. Alespoň se tak stalo při návštěvě redaktorky Romany Kubicové.
2: Jsme v zámecké expozici při tom prohlídkovém okruhu, kdy každý návštěvník zámku toto musí vidět. No a vidím, že tady vidím staré známé, za kterými jsem jezdila do města Albrechtic na zámek a které vytvořil Jaroslav Hrubý. Jak se ocitli tady u vás ve Frýdku?
3: No oni tady jsou na takové jako zapůjčce. Jo. Teďka nám to tady obzvláštnili léto, kdy třeba i dětské prohlídky byly, tak to tady jako dočasně jsme měli, ale už by měli zase odcestovat.
2: Nevíte, kam poputují? Takovou radost jsem měla, že je tady vidím.
3: To nevím teďka. No.
2: Dobře, takže pozdravujeme pana Jaroslava Hrubého a jeho velkou rodinu šlechticu. Mi zvoní v uchu. Co to je? Jaké hodiny?
3: Já nevím, asi jo. Pokud to není zamecký duch, ale...
2: A právě jsme kápli na nějakou záhadu. Někdo chodí nad námi? To zvoní lustr. Chvěje se ten jeden.
3: Není nahoře nějaký pohyb. Vidíte? Máte to i s duchem.
2: A prý tady je nějaký.
3: Tolik roku tu chodím a nic mi tu nezvoní.
2: Teď se trošičku začínám bát, Marku. Pojďme aspoň od toho lustru dál, kdyby náhodou něco chtělo padat, abych dokončila myšlenku, než nás tady někdo překvapí. Teda. Tak tady rád lektorujete. Tady máte jaké lekce vůbec v expozici?
3: No já mám v expozici 3 lekce. Jedna je taková jako civilní obecná prohlídka zámeckého okruhu, kdy řešíme jeho vývoj, jo, mám k tomu nějaké obrázky, jo, pro děcka. A to je taková jako univerzální lekce, dá se víc hovořit o slozích, o nábytku, jak podle věku a zaměření. Potom tu mám druhou kostýmovanou lekci, která se jmenuje Prohlídka zámku se správcem Evženem, protože tady za Habsburků, za posledních majitelů, jeden z úředníků se jmenoval Evžen Helm, byl to takový, dá se říct, ředitel celého toho, nejenom zámku, ale jakoby toho panství. A tam je myšlenka ta, že jsem se jako posunul v čase, potkal jsem školní skupinu a strašně se divím všemu a donutím je, aby šli se mnou vlastně zkontrolovat, co se na tom zámku změnilo.
2: Takže vy se vlastně vtělíte do správce Evžena? To je takový krásný kus té práce lektorské, že vlastně jste zároveň i divadelníkem poučeným, který musí znát historii. Baví vás to?
3: Právě že jo, tohle je taková jako fakt do té role se tak jako přepnete, namaskujete se trošku, oblečete se, aby to odpovídalo tomu roku. A samozřejmě máte zásobu informací právě o těch Habsburcích, snažíte se to vykládat, jako že jste to viděla, různé drby o nich a navíc šermuju složkou plnou historických obrázků, kde právě pak tími pomocníci, žáci vlastně hledají ty rozdíly, jak se ty interiéry zámku proměnily a co tam je za změna a tak dále, takže je to někde hodně improvizace a myslím si, že je to i takhle jako baví.
2: A teď tam začaly rachotit i dveře, ale to už snad bude živý člověk, protože lustr nám neustále zvoní. Tak co, zažil jste tady něco takového neobvyklého někdy?
3: Zatím žádný duch podobě nějaké postavy mě tady nepotkal, takže spíš to jsou takové drobnosti, nebo že kolega vykládá o tom, jak kolem něho chodili kroky a takové nějaké věci, ale přímo mě tady zatím naštěstí nic nevyděsilo.
2: Až dneska.
3: To je takové zajímavé, jak to cinká, ale dá se to snadno
2: vysvětlit.
3: No.
1: Tvrdí lektor Muzea Beskyd Marek Weisbrod. A třeba někdo chodil po půdě, ale třeba to bylo opravdové strašidlo. A abychom v této linii pokračovali dále, tak hned po písničce půjdeme do temného sklepa zámku.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
1: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra šestého dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Magazínu Křížem krajem se znovu vracíme na zámek ve Frýdku Místku, kde nám dnes lektor muzea Beskyd Marek Weisbrod ukazuje svá oblíbená místa. Tak už jsme byli v reprezentačním pokoji zámku, kde strašilo. No a teď se jdeme s Romanou Kubicovou podívat do ještě strašidelnějšího prostoru.
5: Jdeme do zatím nejzajímavějších prostor skutečně autentického sklepa. Tady se dá taky učit a lektorovat.
6: Určitě. Je to vhodný takový renesanční prostor, dvě větší místnosti sklepní, zaklenuté, takže to je takový jako příjemná atmosféra právě na takovou jako dobovou lekci.
5: Vy jste říkala renesanční prostor, tak to je skutečně pozůstatek po nějaké starší teda stavbě?
6: Náš zámek má velmi starou historii a právě původně středověký hrad byl přestavěný v renesanci zhruba do té dnešní podoby, pak ho v baroku několikrát vylepšili a z té renesanční etapy bruntálských je právě celý tady sklep pod západním křídlem. Tahle lekce o heraldice, ta zapletka je v tom, že právě ti návštěvníci, ta školní třída ku příkladu, se octli v roce 1649 a já jako zámecký herald, mám trošku jako mušketýr s kordem, parukou, tak je beru jako pomocníky, že mi mají pomoct vymyslet erb. Odvedu si je do své dílny ve sklepě, kde při svíčkách se pobavíme právě o erbech, různých zákonitostech a oni potom kreslí svoji představu toho erbu, který po nich chci.
5: Výborně, tak teda půjdem dolů. Při svíčkách to dnes nebude, ale máte tady i osvětlení, takže to už je teda sklepovatý sklep, co se tady kdysi dávno skladovalo.
6: Řekl bych, že určitě potraviny, jsou tu stopy po nějakých regálech, takže určitě víno a takovou jako zeleninu, to, co si představíme.
5: No a dneska jsou tady takové improvizované malířské stojany, to jsou právě na tvorbu těch erpů?
6: Ano, to využíváme právě na ty lekce, máme tu jeden takový větší stůl a lavice, takže ti účastníci právě tady jako sedí a právě při těch svíčkách se tady jako trošku vzdělávají. Nejenom o té heraldice, ale dozví se i drby o panu hraběti, o Frýdku v té době, kde stály šibenice a podobné věci.
5: No a to mě teda zajímá, kde stály šibenice?
6: No, kdybych vám tu popsal jako v tom roce 1649, tak vyjdete z Frýdeckého zámku, přes malý rynek kolem Ružencové kaple, vyjdete Těšínskou bránou doleva a půjdete k Frýdeckému lesu do kopce a tam před Frýdeckým lesem na kopečku stojí šibenice.
5: Aha, děkuji za popis. Dneska tam stojí co?
6: Dneska tam jsou, myslím, nějaké vodojemy. Nejsem si jistý, je to volný prostor a poblíž jsou i nějaké domky. A...
5: Takže i takové zajímavosti. No já být školákem, tak asi tohle to bude můj nejoblíbenější prostor. Není jim tady zima?
6: No je. Hlavně, když to podcení a venku je zrádně teplo, tak jako přijdou na lehko a pak se diví. No.
5: Tak teď jsem se lekla, protože já si myslela, že už vyjdeme pouze do parku a tady jsou rakve. Co to je, Marku?
6: To jsou takové jako rekvizity, v podstatě pozůstatky i po večerních prohlídkách, ale při té mojí lekci to je takové trošku oživení ke konci, že tady tu místnost vydávám za takový sklad Katova pacholka, kde i někteří neboštíci, jako tady v rakvi Gertruda, čekají na pohřeb. No, tak prostě děti, které už mají hotovo a nudí se, tak dostanou do ruky koště a jdou tady zametat s touto záminkou. No. Tak je to takové strašidelnější.
5: Dodává lektor muzea Beskyd Marek Weisbrod, kterého můžete potkávat jednak v převlečení za správce Evžena a jednak tady ve sklepení za Herolda. S Frýdku Místku Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: A v příštím vydání magazínu Křížem krajem vás pozveme do Šenova, připomeneme historii slavných automobilových závodů na okruhu Havířov-Šenov a pozveme také nachystanou přednášku fotografa a sportovního komentátora Martina Straky. V Šenově natáčela Petra Štrimplová.
3: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Pražské rady.
1: Pro dokonalé vyčištění zrcadla bez šmouch skvěle poslouží obyčejný ocet s teplou vodou, který spolehlivě rozpouští mastnotu i zaschlé kapky. Pokud po ruce ocet nemáte, můžete použít vychladlý silný černý čaj, který má podobné čistící účinky a zanechá povrch perfektně čistý. Tradiční metodou pro následné leštění zrcadel je použití zmačkaného novinového papíru, který na rozdíl od běžných hadříků nezanechává žádné chloupky. Vyhněte se krouživým pohybům, které mohou nečistoty spíše rozmazat než odstranit. Mnohem účinnější je čistit zrcadlo rovnými tahy, buď svisle nebo vodorovně. Jestliže vaše zrcadlo časem ztratilo svůj původní lesk, pomůže ho obnovit voda s trochou bramborového škrobu. Skvělým trikem do koupelny je navíc obyčejná pěna na holení, kterou můžete na sklo nanést a rozetřít do sucha, čímž zrcadlo dlouhodobě ochráníte před nepříjemným mlžením.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas z Ostrava a vlezmi na záda. To od nás není žádná hrubost, je to pozvánka na novou výstavu do Ostravského muzea v Ostravě. Podrobnosti přidáme ve vysílání už za malý okamžik.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Budeme se věnovat tématu nošení dětí, a to v regionu napříč kulturami, staletími i společenskými vrstvami. To totiž prezentuje výstava, kterou dnes vernisáží otevírá Ostravské muzeum v Ostravě. Detaily se teď telefonicky dozvíme od etnografky Anny Pohořálkové, která výstavu připravila. Tak přejeme také dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne z Ostravského muzea.
0: Prozraďte prosím, co se návštěvník na výstavě dozví o nošení dětí a co bude moci vidět?
1: Tak my jsme k tomu nošení přistoupili víc přes ta nosítka, i když ono je to hodně fyzická a živočišná záležitost, ale zjistili jsme, že i ta nosítka, i ty předměty vlastně dokáží vyprávět zajímavé příběhy a dokáží nás upozornit na to, co všechno vlastně museli lidé s těmi dětmi absolvovat a co museli řešit a jak vlastně vyřešili tu zátěž, jak rozprostřeli na to lidské tělo. Nám se podařilo do výstavy získat krásné exponáty z Náprskova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Takže návštěvníci uvidí například nosítka z ostrova Borneo nebo z Papuji Nové Gvineje, uvidí amazonské popruhy a úplně takový nejzajímavější exponát asi je inuitský kabát a mauty. To je vlastně speciální kus oděvu, v kterém nosí za polárním kruhem děti inuitky. Takže to je z toho světa, ale samozřejmě jsme se věnovali i našemu regionu. Podařilo se nám získat krásné ukázky nošení z Ostravy.
0: Tak jak se nosili děti v regionu? Má to nějaké specifikum?
1: No, není to až tak odlišné od toho vlastně, jak se nosili děti na celé Moravě. Tady je typické nošení v takovém velkém kusu látky, který měl zhruba 2x1 metr a v okolí Ostravy se mu říkalo pěstovačka. Byl to takový kus látky, který měla asi každá hospodyně v domácnosti a on se vlastně ani nezavazoval, on se pod to dítě jako kdyby podsunul. Chtělo to trošku zručnosti, ale velmi dobře to drželo a návštěvníci budou moci vidět krásnou fotografii přímo v Ostravě z ulice Mojmírovců v Mariánských horách, kde na jedné fotografii je vidět ve vchodech domů celkem 4 ženy s pěstovačkami. Takže to byl opravdu velmi typický způsob, jakým se tady děti nosili.
0: Vaše výstava je také interaktivní a prožitková, tak co mohou návštěvníci zažít a vyzkoušet si?
1: My si myslíme, že ta výstava nabízí něco pro každého, pro každou generaci. Přidali jsme do ní hodně prvků pro děti, aby byla taková opravdu rodina a aby se ty děti u těch popisů zlouhavých nenudily. Takže jsou tam prvky opravdu pro malé děti, včetně toho, že si děti mohou zalézt do vchodu do iglu, které je vyslané teplým kožíškem. Ale je tam něco i pro dospělé, pro ty jsme připravili takovou pocitovou místnost, my tak říkáme, kde si vlastně i dospělý znovu může zažít takový pocit bezpečí, útulna a klidu, který zažívá to dítě u maminky, u tatínka v šátku, anebo třeba i v bříšku. A zároveň je tam sekce, které my říkáme retro. V té jsou nosítka, která nejsou ani tak stará. Já si to třeba pamatuju ze svého dětství. A tam je zmíněna i diskuze, kterou jsem loni skopírovala na jedné sociální síti, kde lidi vlastně vzpomínali na to, jak se nosili tady v těchto nosítkách. A my bychom byli velmi rádi, kdyby zavzpomínali i návštěvníci a nějaký ten vzkaz nám přidali na nástěnku.
0: Tak dnes vás čeká vernisáž, v plánu je i speciální dětská vernisáž, vy už jste to vlastně naznačila, co tam bude připraveno pro děti. Je tam ještě další doprovodný program?
1: Určitě. Připravujeme několik komentovaných prohlídek. První bude 20. října, další nasleduje 10. listopadu a i v příštím roce ještě budou pokračovat komentované prohlídky. A potom vím, že na prosinec před Vánoci plánujeme krátkou komentovanou prohlídku, kdy si zároveň návštěvníci můžou vyrobit tkané vánoční dekorace s tkadlenou Veronikou Gadulovou, od které máme taky krásný šátek v expozici. A potom budou následovat v těch zimních měsících přednášky. V lednu bude uspávání jako česká tradice, beseda s medicínskou antropoložkou Lenkou Medvecovou-Tinkovou. A v únoru bude beseda s psycholožkou Zuzanou Péliovou o doteku a potřebu tělesné blízkosti v animoterapii.
0: Tolik tedy pozvánka do Ostravského muzea na výstavu, která se jmenuje Vlez mi na záda. Pozvala nás etnografka Anna Pohořáková. Děkujeme a přejeme, ať se vše vydaří. Naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Česku znovu platí regulace cen pohonných hmot. Vláda taky zastropovala marže pumpařů. Katastrální úřad v Bruntálu je ode dneška definitivně zavřený. Ve Valašském Meziříčí si lidé můžou posedět na nové náplavce u řeky Bečvy. Počasí bude opět slunečné, naměříme až 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Ministerstvo financí obnovilo každodenní určování nejvyšších cen paliv. Litr benzínu Natural tak dnes v Česku stojí maximálně 46 korun a 14 haléřů. Nafta 48 korun a 72 haléřů. Vláda zastropovala i marže čerpacích stanic. Na litru paliva můžou vydělat na nejvýš 2 koruny 50. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů tak musí pumpy na dálnicích výrazně zlevnit. A to podle něj může uškodit ostatním čerpacím stanicím.
3: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, ale protože teď bude mít stejnou cenu na té dálnici, tak si prostě dopře, anebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
2: Vláda taky stejně jako na jaře snížila spotřební daň na naftu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, tak stát za měsíc přijde o více než miliardu korun. Všechna opatření mají platit minimálně celý říjen. Krajský katastrální úřad dnes zavřel svou pobočku v Bruntále. Lidé z regionu teď budou muset nově jezdit vyřizovat svou agendu do Krnova. Podle bruntálské radnice to sníží dostupnost služeb v okresu. Podle Alžběty Zatloukalové z ředitelství krajského katastrálního úřadu lidé mohou vyřídit řadu věcí online.
4: V současné ekonomické situaci, kdy jsme nuceni hospodařit efektivně, není žádoucí, aby v rámci jednoho okresu byly dvě pracoviště. Okres Bruntál je okres s nejnižší mírou hustoty obydlení. Všichni klienti mohou s úřadem komunikovat elektronicky na své požadavky zaslat prostřednictvím poštovních služeb.
2: Podle ministerstva zemědělství, pod který úřad spadá, je redukce počtu katastrálních pracovišť vynucená rozpočtovými škrty a snižováním počtu zaměstnanců. V září zemřel při dopravních nehodách na silnicích v Moravskoslezském kraji jeden člověk. Je to o 3 méně než loni. Od začátku letošního roku si nehody v regionu vyžádaly 24 životů. Loni jich za stejné období bylo o 2 méně. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Nejčastějšími příčinami nehod bylo v září nepřizpůsobení jízdy okolnostem a nedání přednosti.

0: materiál, který je vhodný na takovou funkci, která není pouze proto, aby po ní člověk chodil po té palubě, ale aby si na ní také sednul nebo lehnul.
1: Radnice už chystá taky projekt obnovy protějšího břehu. Stavět by se tam mělo začít v nejbližších letech. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne pak přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor stále v Ostravě Zábřehu v ulici Nákupní. Vyšetřuje se tam nehoda osobního auta do zdi. Jiné dopravní problémy teď hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezké dopoledne vám přejeme 4 minuty po 10. hodině. Vysílání Českého rozhlasu Ostrava nás čeká už za chvíli Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Dnes můžete získat detektivku. Knížku od Terezy Driskolové Máme nad tebou moc. Stačí se včas dovolat a správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká zajímavosti a míst v Moravskoslezském kraji. Dále přidáme tipy pro dnešní den. Podíváme se do vodíkového centra v kampusu Vysoké školy báňské, protože bychom se v budoucnu mohli svést autobusem na vodíkový pohon. No a ještě přidáme v magazíne Dvakrát měř a jednou řeš s Arturem Kubicou a zaměříme se na cukety. To si také nemůžete nechat ujít. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: A my ještě připomínáme, a už jsme se zmiňovali v začátku této hodiny vysílání, že v dnešním Moravskoslezském rozhlasovém kvízu můžete získat detektivku, knížku od Terezy Tryskolové Mám nad tebou moc. No a celý týden budeme soutěžit o detektivky, tak se pustíte do soutěže. My se v dnešním soutěžním vydání Moravskoslezského rozhlasového kvízu budeme ptát na název řeky i přírodní rezervy. Tak zkuste telefonovat a třeba se dozvíme správnou odpověď jméno vítěze. Tady je Český rozhlas Ostrava. Dobrý den, kdo se prosím dovolal? Haló, slyšíme se prosím.
2: Haló.
1: Tady je Český rozhlas Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo pak se prosím dovolal?
2: Dobrý den.
1: Prosím, stište si poslech rozhlasu, aby vás to nepletlo. Abychom se neslyšeli dvakrát ve vysílání s ozvěnou, tak kdo se prosím dovolal?
2: Láďa.
1: Pane Láďo, dobrý den. Máme tady otázku. Mezi Štáblovickým mlýnem a Slavkovem u Opavy je řeka, která tvoří biotopy mokřadů, luk, lužních lesů, rybníků. Z břehu řeky je možné vidět i čtvrtohorní usazeniny dokonce. No a tato řeka je vlastně i v přírodní rezervaci. Tak jak se jmenuje řeka mezi Štáblovickým mlýnem a Slavkovem u Opavy a vlastně i přírodní rezervace, která tam je? Máme tři možnosti. Buď je to Hvězdnice, nebo je to Hvozdnice, a nebo je to Hvězdnice. Doufám, že nám dobře rozumíte, protože ty názvy jsou tak splývají, že může dojít k omylu, tak si to raději upřesníme. Takže buď je to Hvězdnice, nebo Hvozdnice, a nebo Hvězdnice.
2: No, tak přesně to nevím, budu pipovat. Hvozdnice.
1: Hvozdnice. Myslíte Hvozdnice? Ano, jenom se ujišťuji.
2: Ano, Hvozdnice.
1: A máte pravdu. Pane Láďo, máte pravdu. Když se podíváte i do přírodní rezervace Hvozdnice, tak budete nadšený, protože tam je stezka, která provádí romantickým prostředím rybníků. Všude přítomné mokřady a tůňky zvedají v oblasti vlhkost, je tam vlastně příjemně a můžete díky tomu vidět krásné květiny a mezi nimi samozřejmě žijí různé druhy živočichů. Za to, že jste správně odpověděl a dobře se trefil, tak máte detektivku Mám nad tebou moc od Terezy Tryskolové. Tak věřím, že máte radost.
2: Výborně, děkuji, manželka má ráda detektivky.
1: No to bude napětí a bude vám předčítat určitě.
2: Abyste ještě, vám, pane Janoše, chci říct, my jsme tam kusek od toho byli v Arboretu, z Těbořic, nebo tak nějak
1: no, se to jmenuje. No přesně, takže to i díky tomu vlastně můžete vědět. A to je dobře, no. Knížku si zasloužíte, posíláme, zůstaňte ještě u telefonu, nepokládejte ano. Sluchátko a my připomeneme pravidla Moravskoslezského rozhlasového kvízu ostatním posluchačům.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude řeč o podzimních virózách, tedy o akutních virových onemocněních dýchacích cest, které se projevují horečkou, únavou, bolestí svalů i hlavy a kašlem. Dá se jim účinně předcházet? Jak spolehlivé je očkování a pro koho je vhodné? A jak nebezpečné mohou být? I na to se budu ptát. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut zbývá do 10:30, zveme vás na zajímavé akce v rámci tipů pro dnešní den. Zveme třeba na ostravské Masarykovo náměstí, kde celodenní program přiblíží práci britské armády. Můžete se těšit na model legendárního letounu Spitfire, také setkání s britskými diplomaty, soutěže nebo tradiční odpolední čaj o páté s velvyslancem. Také zveme na film Domy milovníků umění. Ten promítají od 18 hodin v krnovském kině Mír. Představuje architekturu přelomu 19. a 20. století a také se dotýká odkazu krnovského rodáka Leopolda Bauera, významné osobnosti středoevropské architektury. V Bruntále vystoupí herci divadla Šamu ze Štítiny. Uvedou bláznivou muzikálovou komedii Spamalot, která je plná britského humoru, nadsázky a absurdních situací. Toto představení začíná v 19 hodin v Bruntálském městském divadle. A zveme také na koncert klavírního dua do opavského minorického kláštera. Kateřina Konopová a Irena Andruško představí taneční hudbu v její stylové, výrazové i národnostní rozmanitosti. Koncert začíná v opavském sále v 19 hodin. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava a už za 2 roky bychom se v Ostravě mohli svést autobusem na vodíkový pohon. V kampusu Vysoké školy báňské totiž vzniká speciální centrum zaměřené na vodíkové technologie a s výzkumem bude vědcům pomáhat třeba také dopravní podnik. Více k tématu uslyšíte už za malý okamžik.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. No a Ostravská vysoká škola báňská zahájila stavbu centra na vodíkové technologie. Takzvaný vodíkový polygon bude v blízkosti kampusu. Akademikům ve vědě a výzkumu pomůže například i dopravní podnik, který jejich poznatky ověří v praxi.
1: Je to homologační model, to znamená, je to v podstatě předvýrobní kus, na kterém se testují ty technologie. Že my stojíme teďka před autobusem, který má troje dveře a v podstatě velký prosvětlený interiér. Z pohledu cestujících v zásadě by cestující neměl poznat, že jede ve vodíkovém autobusu.
2: Funguje a vypadá podobně jako elektrický autobus. Rozdíl je ale ten, že je poháněn vodíkovým palivovým článkem. Vysvětluje Jakub Vyvijal ze společnosti Transdev, která částečně zajišťuje krajskou autobusovou dopravu. Vodíkové nádrže na střeše totiž nápadné nejsou.
1: Jsou schované tady za těmi ochrannými prvky, takže ten autobus je opticky o něco vyšší než možná nějaký jiný běžný.
2: Nový polygon bude stát nedaleko kampusu na točně autobusu číslo 37 a vědci budou v nových laboratořích například zkoumat, jestli je vodík v dopravě skutečně efektivní, ekonomicky smysluplný a jestli bude opravdu přispívat ke snižování emisí, popisuje řešitel projektu Stanislav Mišák.
3: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku a paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4+2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
2: Prvními autobusy na vodíkový pohon by se lidé v Ostravě mohli svést už v roce 2028, kdy bude polygon dokončen. Vodík do nádrží budou autobusy čerpat přímo v místě, vysvětluje technický ředitel Ostravského dopravního podniku Martin Chovanec.
4: Což nám dává přidanou hodnotu, že ten vodík se nemusí nikde převážet a my jsme schopni přímo v místě výroby ho plnit do autobusu. A na naší straně je potom to, co my umíme nejlépe, to znamená provozovat vozidla.
2: A poznatky z provozu potom dopravní podnik předá zpět do laboratoří. Celkové náklady na výstavbu vodíkového polygonu jsou 350 milionů korun. Zhruba z 80% je pokryje dotace z operačního programu pro spravedlivou transformaci. Z Ostravy Klára Křižáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

minut zbývá do 10:45. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. A za okamžik už bude připravený Artur Kubica se svým pravidelným magazínem Dvakrát měř a jednou řeš, tedy seriálem plným dobrých rad všeho druhu. A tentokrát se Artur Kubica zaměří na cukety a na to, co potřebují k tomu, aby se jim třeba u vás na zahradě dařilo. Tak si to nenechte ujít. Hezký poslech.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Každý rok máme na zahradě několik cuket. Já to moc nemusím, ale manželka si z toho dělá karbenátky a pak to nakládá do kyselého nálevu. Já mám raději karbenátky z vepřového masa a navíc ještě s brambůrkem. Jenže letos se nám s cuketami nedaří. A dokonce jsem slyšel, že někomu uhnívají už malé plody. Co se děje? Tak ptal jsem se zahradníků a ti říkají, že velmi pravděpodobně je problém ve výživě rostliny. Jestli používáte substrát bez hnojiva, a nebo je to pořád na stejném místě, a nebo jestli tam není třeba vysoká hladina spodní vody. To se cuketě také nelíbí. Cuketa potřebuje humozní, vlhkou, výživnou půdu, prohnojenou plným hnojivem i se stopovými prvky. A zahradníci doporučují osivo na cukety kupovat u dobrých prodejců. Třeba ho máte přešlechtěné a to je také problém. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Opět Radeček ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 9 minut zbývá do 11. hodiny, kdy jsou připraveny zprávy. Mimo jiné v nich uslyšíme i to, že nafta v Česku na některých pumpách zlevnila až o 3 koruny na litr. No a také se dozvíme to, že Havířovská knihovna nabízí vyřazené knihy lidem k dispozici. I to jsou novinky, které nás čekají už za malý okamžik v pravidelném zpravodajství. No a pak po 11. hodině začíná pravidelná rozhlasová lékárna a v ní přineseme informace k podzimním výrozám. I vy budete moci telefonovat na známé číslo 596 11 22 66. Tak hezký poslech.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ostravská policie dosud nezahájila stíhání bývalého insolvenčního soudce Petra Budína. Nafta v Česku na některých pumpách zlevnila až o 3 koruny na litr. Studenti Frenštátského gymnázia a průmyslové střední školy se učí v nových moderních třídách. Obloha bude slunečná a teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Ostravští policisté ani po 8 měsících neuzavřeli kauzu bývalého soudce Petra Budína. Dosud nezahájili trestní stíhání, potvrdila Českému rozhlasu Ostrava policejní mluvčí Eva Michalíková. Desítky úřednic krajského soudu upozornili počátkem roku na údajné sexuální obtěžování a nevhodné chování někdejšího insolvenčního soudce.
4: Podle našich informací policisté stále případ prověřují a vyslýchají svědky. Petr Budín počátkem roku na funkci soudce rezignoval. Seznam zprávám řekl, že nařčení odmítá a případ označil za zmanipulovaný. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
2: Nafta v Česku dnes po obnovení vládních cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv znovu začalo určovat Ministerstvo financí. Dnes podle něj může nafta stát nejvýš 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzínu ministerstvo stanovilo strop 46 korun a 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Gymnázium a střední průmyslová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm má nové moderní učebny. Speciální třídy jsou vybavené technikou, která má učitelům pomoct při výuce různých předmětů. Nové učebny stály necelých 5 milionů korun. Jak potvrdila mluvčí kraje Nikola Birklenová, podobné učebny má už 8 krajských škol.
5: Jedná se o flexibilní výukové prostory určené pro týmovou a inovativní výuku. Jsou vybavené digitálními technologiemi, které podporují projektovou výuku, týmovou spolupráci a využívání inovativních vzdělávacích metod.
2: Opava přestaví skatepark za 9 milionů korun. Otevřený bude na jaře příštího roku. Současný areál v městských sadech se rozlohou skoro zdvojnásobí a přibudou i nové překážky pro jezdce. Na plánované podobě areálu spolupracovali lidé, kteří v parku na skateboardu, koloběžkách a nebo BMX kolech jezdí. Havířovská knihovna ode dneška pořádá knižní jarmark. Organizace nabízí zájemcům desítky kusů vyřazené literatury různých žánrů. Knihy jsou k dispozici na všech pobočkách v otevíracích hodinách.
6: Každá z budov Havířovské městské knihovny nabízí vyřazené knihy jinak dlouho. Někam si lidé mohou přijít vybrat literaturu pouze dnes, jinde po celý říjen. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku jasno nebo skoro jasno.

0: vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Přejeme klidné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 11. hodině a už za chvíli vám v naší rozhlasové lékárně přineseme informace k podzimním virózám, tedy k akutním virovým onemocněním dýchacích cest, které se projevují horečkou, únavou, bolestí svalů a hlavy i kašlem. Dá se jim účinně předcházet? A jak spolehlivé je očkování a pro koho je vhodné? A jak nebezpečné mohou tyto infekty být? I na to se budeme ptát spolu s Ivanou Šulákovou, lékaře Jiřího Sagana, už za malý okamžik. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a také hezký poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Pekárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Teda doufám, že nebudu muset odkočit.
2: Tak jo.
1: Že prostě... Hezké dopoledne, mý posluchači, je tady další Lékárna Českého rozhlasu Ostrava, u které vás vítá tentokrát Ivana Šuláková. A o čem dnes bude řeč? Dnes bude řeč o tom, co je teď právě hodně aktuální, byť počasí tomu venku vůbec nenasvědčuje. Jsou to akutní virové onemocnění dýchacích cest, které se projevují horečkou, únavou, bolestí svalů, hlavy i kašlem. Dá se jim účinně předcházet? Jak spolehlivé je očkování a pro koho je vhodné? Jak nebezpečné mohou takové virózy být? Na tyto a další otázky dnes bude odpovídat můj host, staniční lékař jednotky intenzivní péče kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, Jiří Sagan. Dobrý den, vítejte u nás.
3: Dobré dopoledne.
1: Pane doktore, jsme se tady zapovídali, úplně jsme zapomněli, ano, ano. Že náš pořad začíná. Nicméně naše téma je jasné a tak bychom to mohli vzít vlastně úplně ze začátku. Podzimně asi tradiční obdobím, kdy začíná sezóna respiračních onemocnění. Co už teď vy, lékaři, na infekčních klinikách sledujete? Je tady nějaký nárůst?
3: Už pomaličku ano. I když to počasí, jak říkáte, venku tomu úplně nepřispívá, ale my už vidíme teďka takové ty typické, řekněme, jaro-podzimní infekce. Typicky teďka kolují enteroviry, to jsou takové viry, které způsobují ať už respirační infekce, mohou způsobit záněty centrálního nervového systému, mohou způsobit takzvanou dětskou sedmou nemoc, která se projeví rážkou, takže to teďka vidíme a to je teďka to v největší gro, co řešíme.
1: Ano, ambulance se plní a nás tady taky v řadách mírně prořídlo. Když se řekne podzimní respirační infekce, vy jste teď pojmenoval ty akutní virózy, které teď přicházejí na řadu. Většina lidí si asi představí chřipku nebo takové to běžné nachlazení. Jaké další viry a infekce nám v tomto období nejčastěji komplikují život?
3: Teďka taky, kromě těch, co jsem zmínil, ještě jsou to takzvané rinoviry, to jsou viry, které způsobují typicky rýmu, ale oni mohou způsobit i jakýkoliv jiný zánět horních cest dýchacích typicky. A za chviličku nám začne chřipková sezóna, to je důležité, na to bychom si měli velmi dobře připravit. A nesmíme zapomenout i na COVID, protože COVID tady s námi je, sem tam nějaký případ pacientů je, ale zatím, tak jak jsme viděli v těch předchozích letech, že vždycky na podzim takový ten přelom srpen, září, že COVID se objevil, tak letos zatím ještě ne. Tak uvidíme, co se bude dít.
1: Mm-hmm. O té přípravě ještě bude řeč. Nicméně mě by zajímalo a určitě naše posluchače taky, jak vlastně poznat tu skutečnou chřipku, která se nejčastěji zmiňuje. Čím se typicky liší od běžného nachlazení nebo jiné virózy?
3: Spousta lidí říká chřipce vlastně tomu nachlazení jako takovému, ale chřipka opravdu je typické respirační onemocnění, které začíná nálou horečkou, bolestí svalů, kloubů, to je asi důležité si říct. A pak se k tomu přidávají takové ty typické, jako je kašel a taková únava, tak to je asi to zásadní oproti těm běžným respiračním infekcím, které se projevují, takže člověk je takový nachlazený, má rýmu, což pro chřipku není vůbec typické, rýma tam nebývá, takže oproti tomu běžnému nachlazení je právě pro to nachlazení typická rýma. A může být zvýšená teplota, kdežto u chřipky je opravdu horečka vysoká, může být až přes 39 až 40 stupňů takhle vysoká a typické jsou tam opravdu ty bolesti kloubu a svalů.
1: Chřipka někdy bývá zlehčována. Nevím, jestli právem či neprávem. Jak závažné onemocnění vlastně ve skutečnosti to je a jaké komplikace to může způsobit třeba u těch, kde ta chřipka má dramatický projev a pravděpodobně se to týká nějakých ohroženějších skupin.
3: Jo, přesně jak říkáte. Je to vlastně onemocnění, které pro, řekněme, populaci, která je zdravá, relativně mladá, teď nemusíme ten věk úplně zmiňovat asi přesně, tak chřipka úplně nebezpečná není. Samozřejmě ta nebezpečnost chřipky se zvyšuje s tím, jak je člověk letitější, má přidružená onemocnění, jako typicky vysoký krevní tlak, cukrovku, nějaká jiná onemocnění závažná, třeba revmatoidní artritidu, tam, kde se nějakými léky potlačuje imunitní systém, tak u těchto pacientů je to výrazně nebezpečné, kdežto u té populace, která je mladší, tak tam samozřejmě tato je schopna tolerovat to onemocnění daleko lépe, než tady ta populace riziková právě.
1: Málo komu se chce při takových zdravotních potížích provázaných třeba těmi vysokými teplotami jít k lékaři. Kdy k němu třeba v případě toho těžšího průběhu chřipky opravdu jít? Co má být tím prvotním signálem?
3: To je skvělá otázka. Já si myslím, že tím prvním signálem je to, že to onemocnění trvá déle, řekněme, než 3 dny a kdy opravdu pořád přetrvává ta horečka. I přesto, když užíváme léky proti horečce, to znamená ta antipyretika, to znamená třeba paracetamol nebo ibuprofen, tak a nefunguje nám to a řekněme 4., 5. den pořád ty horečky jsou a ten stav se zhoršuje, tak je potřeba navštívit praktického lékaře. Ale opravdu navštívit, to znamená, není potřeba telefonovat praktický lékař, ten, kdo by toho pacienta měl vidět jako první a rozhodnout, jestli je potřeba někam směřovat tu péči, to znamená do nemocnice, anebo ten pacient může zpátky domů.
1: O podzimních virózách dnes mluvíme v lékárně Českého rozhlasu Ostrava, již druhou část vám nabídnu hned po písničce. To vám také bude k dispozici naše telefonní linka 59 611 22 66, kam můžete telefonovat své posluchačské otázky. Odpoví na ně náš host, staniční lékař jednotky intenzivní péče kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Sagan.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dá se účinně předcházet tradičním podzimním virózám? Existuje nějaký 100% recept? I na tyto otázky dnes odpoví v lékárně Českého rozhlasu Ostrava náš host, staniční lékař jednotky intenzivní péče kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Sagan. A ptát se můžete i vy, milí posluchači, pokud využijete možnost telefonovat na naši linku 59 611 2266. Pane doktore, vy už jste říkal, že v okamžiku, kdy několik dnů od tří a dále neustupují vysoké teploty,
2: ano,
1: a chřipka má opravdu takový vážný průběh, je dobré vyhledat lékaře. Co když lékaře nevyhledáme, chřipka má opravdu těžký průběh, hrozí nějaké komplikace, nějaké následky?
2: Určitě hrozí. Ten pacient, pokud nevyhledá tu lékařskou pomoc, tak ho může ohrožovat samotné to onemocnění, ta viróza, to znamená ta chřipka, anebo eventuálně se na to může, řekněme, nasednout a nabalit nějaká bakteriální infekce. My vlastně na ten rozbrázděný terén tím chřipkovým virem nasedne právě nějaká bakterie, s kterou by si za normální okolnosti, kdyby žádný infekt nebyl, ten imunitní systém poradil, ale v tom terénu hold může ta bakterie udělat velkou komplikaci, typický zápal plic, která je nejčastější a horší komplikace u těch pacientů.
1: Možná ještě jedna související otázka. V určitém věku, hlavně když jsme mladí, takové virózy vloženě podceňujeme. Mm-hmm. Chodíme s nimi do práce, nevezmeme si ani žádný ten paracetamol, dopojeme se kofeinem, abychom to vydrželi.
2: Ano.
1: Existuje nějaké riziko i pro takové permanentní přecházení podobných viróz?
2: Určitě. Vlastně ty komplikace, které mohou nastat, nejsou jenom ty akutní, ale mohou to být komplikace, řekněme, trošku opožděné. A u té chřipky je typická komplikace postižení srdečního svalu. Říká se tomu myokarditida, neboli zánět srdečního svalu, který může mít potom dalekosáhlé důsledky v tom, že ten pacient potom má projevy srdečního selhání. To znamená, že srdíčko, které je jako pumpa, když ta pumpa nefunguje, tak samozřejmě to se pojí potom s tou distribucí krve a s přečerpáváním, vzdušností a má to neblahý vliv i na ostatní orgány, takže důležité na tohle myslet, nepřecházet.
1: To znamená, ti posluchači, kteří nás teď poslouchají a takhle v mládí si počínali, mají zaděláno na starší
2: věk. Mohou mít, jasně, jako komplikaci, mm-hmm. Ano, přesně.
1: Vy jste zmínil, že mezi ty nejohroženější skupiny pacientů, kteří třeba mohou mít ten průběh chřipky, řekněme, dramatičtější, patří hlavně malé děti a seniori. Kdo další?
2: Typicky pacienti i vlastně mladších ročníků, kteří mají už v té době nějaké přidružené nemoci. To znamená, já tady opětovně zmíním pacienty, kteří mají právě opravdu léčbu, která potlačuje imunitní systém. To znamená pacienti, kteří mají nějakou, nazývá se ta po našem takzvaně, se nazývá ta léčba imunosupresivní. To znamená ti, co užívají třeba nějaké kortikoidy nebo specifická imunosupresiva. Typicky pacient, který má například roztroušenou sklerózu, nebo pacient, který má nějaké už plicní onemocnění nebo revmatoidní artritidu, tak tam to riziko je veliké, protože ten imunitní systém je potlačený těmi léky.
1: Jaké riziko může mít těžká chřipka třeba pro těhotné ženy a jejich budoucí dítě?
2: Velké. Proto my nabádáme, a k tomu se asi dostaneme, očkovat nejenom populaci, která není těhotná, ale samozřejmě i ty gravidní, takže určitě očkovat, a pokud to očkování není možné z nějakých důvodů, tak je důležité brát v potaz to epidemiologické hledisko a vyvarovat se kontaktu s někým nemocným, což je někdy složité.
1: Pojďme tedy k té prevenci a k očkování. Mm-hmm, pro koho by podle vás mělo být očkování proti chřipce každoroční samozřejmostí?
2: Já si myslím, že vlastně pro všechny. Protože vlastně to očkování nás chrání. Někdy říkají pacienti, anebo když se tak bavíme s kamarády, že vlastně i přesto, že byli na očkování, tak dostali chřipku. Ale to očkování chrání proti těžkému průběhu. To znamená, i ten pacient, který byl naočkovaný a dostal chřipku a měl lehký průběh, tak kdyby očkovaný nebyl, tak skončí na jednotce intenzivní péče, například třeba na umělé plicní ventilaci, a má těžký závažný průběh. To znamená, doporučujeme očkování úplně všem.
1: Odpůrci očkování proti chřipce často říkají, že i samotní vakcinologové poukazují na to, že je vyvinutý nějaký kmen chřipky na základě loňských zkušeností, který ale nemusí odpovídat tomu současnému stavu. Takže proč tedy si dávat do těla očkovací látku, která vlastně neodpovídá té současné nákaze?
2: To je skvělá otázka. Ono to funguje totiž tak, že ti vědci jsou vždycky o nějaký krůček před námi a my víme, že vlastně chřipka cirkuluje po zeměkouli a vždycky začíná ta sezona na jižní polokouli a začíná to vlastně ten kmen, který se za nějaký ten čas, řekněme za půl roku, dostane na severní polokouli, to znamená do našich končin. A v té době už se ví vlastně, jaký virus cirkuluje a připraví se speciálně ta očkovací látka taková, aby to chránilo právě proti tomuhle viru. Ale může se ale stát, to se stalo v loňské sezóně, kdy ten virus jak postupoval na tu severní polokouli, tak lehonce zmutoval, on může tak lehce změnit svou strukturu a někdy se to očkování nemusí úplně nebo nemusí mít takový dobrý účinek, jako jsme předpokládali.
1: Ale není to úplně stoprocentní nulová účinnost.
2: To rozhodně ne, tak. Ta účinnost tam vždycky nějaká je.
1: Staniční lékař jednotky intenzivní péče kliniky infekčního lékařství fakultní nemocnice Ostrava Jiří Sagan je naším dnešním hostem v lékárně Českého rozhlasu Ostrava. V povídání o akutních virových onemocněních budeme pokračovat opět za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: O akutních virových onemocněních dýchacích cest právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mluvíme s naším dnešním hostem. Jím staniční lékař jednotky intenzivní péče kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, pan doktor Jiří Sagan, který je připraven zodpovědět i vaše případné posluchačské otázky, a to na čísle 59 611 22 66. Pane doktore, před písničkou jsme mluvili o očkování proti chřipce. Říkal jste mimo jiné, že hlavně pro ty, kteří mají narušený imunitní systém, je bezesporu vhodné. Mě by ale zajímalo, jestli je smysluplné nechat se očkovat už v době, kdy je začátek oné chřipkové sezóny.
2: Mm-hmm. Ono, my vidíme, že ta chřipková sezóna se lehonce posouvá spíše do těch pozdějších měsíců roku, to znamená spíš prosinec, a dál leden, únor, březen až. To znamená, to očkování my doporučujeme teďka je relativně ještě brzy, aby nám dobře účinkovala ta vakcína, která se podá. To znamená, ideální očkování někdy konec října, řekněme v průběhu října, konec října, tak tam bychom mohli očkovat nejlépe.
1: Je možné očkování proti chřipce kombinovat s dalšími očkováními? Vím, že třeba hlavně u seniorů praktici provádí očkování hned proti třem různým onemocněním najednou. Tak jak to vidíte vy?
2: Je to možné. Některé vakcíny je možné kombinovat a podat to v jednom sezení u toho lékaře. To znamená, typicky vakcína proti chřipce je teď společná dokonce proti covidu, to znamená chřipka covid v jedné vakcíně, anebo je možné do jedné ruky chřipku, do druhé covid, tak to je možné, takže jsme schopni to nakombinovat.
1: Co když lidé takovou dávku očkovací najednou hůř zvládají, mohou třeba po svém praktikovi chtít a tím to oddělí od sebe?
2: Určitě může, ale v dnešní době je to dobré, ty vakcíny jsou dobré v tom, že mají těch antigenů, to znamená takových těch stimulujících podnětů pro ten imunitní systém výrazně méně než ty vakcíny, které byly kdysi v minulosti. To znamená, i kdybychom dali třeba klidně 3 naraz, tak to není nějaká zásadní zátěž pro ten imunitní systém a ti pacienti to většinou dobře tolerují.
1: Nicméně někteří to netolerují úplně dobře. Co ještě normální je v rámci toho stavu po očkování a co už normální není?
2: Ta lokální reakce bývá normální. To znamená, pokud píchneme vakcínu do deltového svalu, to znamená do ramena, tak lokální reakce, že to může bolet v tom místě, je v pořádku. Někdy to zarudne to místo, tak to už je lehce zvýšený prst, že mohou i zduřet i uzliny v tom podpaží, ale je to většinou jako normální reakce toho imunitního systému, že se začíná něco dít a tvoří se ty protilátky. Pokud ale dojde k tomu, že ten pacient má, řekněme, zvýšenou teplotu, nebo je takový jako chřipkovité příznaky, které mohou nastat po tom očkování, a je to takový ten boj právě toho imunitního systému, kde si tvoří ty protilátky na podkladě té vakcíny, tak tohle to může být jedna ze známek toho, že člověk neví, tak může klidně navštívit lékaře a on mu řekne, jestli je to v pořádku nebo není.
1: Není třeba dodržovat nějaký speciální režim po očkování?
2: Určitě ano. Ten člověk, který je očkovaný, by neměl, řekněme, 24 až 48 hodin sportovat, takže žádná vysoká fyzická zátěž, to znamená, neměl být na Lysou horu třeba, co tady typicky říkáme těm pacientům. A pokud by takové nějaké bolesti nebo něco měl, tak je možné tomu pacientovi podat paracetamol. Nesmí se ibuprofen, protože ten trošku reaguje s tou tvorbou těch protilátek, takže tam ibuprofen se nesmí, jenom ten paracetamol.
1: To jsou ty protizánětlivé látky?
2: To jsou ty protizánětlivé látky.
1: Ano, ano. Existují nějaké očkovací látky i proti těm dalším virózám, které jste zmiňoval na začátku, třeba rinoviry a podobně?
2: Proti rinovirům bohužel ne, protože těch je strašně moc, je strašně hodně těch typů, ale existuje například proti RS virům, to jsou takové viry, které způsobují typicky hlavně u novorozenců těžké záněty dýchacích cest, ale taky u starších pacientů, a máme očkování, které výborné, skvěle účinkuje, tak ho doporučujeme taky.
1: Pane doktore, poprosím vás, abyste si vzal sluchátka, protože tady máme posluchačský dotaz. Poprosím i našeho posluchače, aby si stlumil rádio, protože nám to tady háže zpětnou vazbu a máme tady velké echo, je to nepříjemné. A v této chvíli tedy vítám ve vysílání koho? Dobrý den.
3: Zdeňka.
1: Dobrý den, Zdeňko, ptejte se, máte slovo.
3: Karvíne.
1: Ano.
3: Prosím vás pěkně, já jsem měla vírozu, byla jsem s tím u doktorky ošetřující, protože mi to nechtělo ustoupit, tak mi dala Erdomet a potom jsem měla Xados,
2: ano.
3: Spray, A prostě ta viroza ještě nebyla úplně asi dolečena a já jsem chytla nanovirozu. Mm-hmm. Přidala se mi k tomu rýma, teď už to mám téměř 14 dnů a já pořád pokašlávám takový škaredý mm-hmm. kašel, ale už to není tak špatné, jak to bylo. Prosím vás, to může tak dlouho trvat, kdybyste mi aspoň něco poradil.
2: Jasně, poradíme, od toho jsme tady. Víte co, ono to může někdy takhle navazovat na sebe ty virózy typicky právě v té sezóně, to znamená teďka začíná takový ten podzim, kdy lidi se schovávají trošku více do těch budov a tráví spolu více času, tak se to přenáší daleko více. To znamená to riziko, že vy se skoro už vylečujete z té první virózy a nasedne na to další, je výrazně vyšší než v těch letních měsících. To znamená, je důležité to vždycky hezky vyležet a pokud se to kupí, tak je možné trošičku podpořit tu imunitu. To znamená být na čerstvém vzduchu, nebýt v někde přeplněných místnostech, mít si dobře ruce, nějaký vitamín si můžete koupit a hlavně doma klid a bez fyzické námahy. A ono to postupem odezní, ale to, že se nabalí na to ta další viróza, hold tomu úplně nejsme schopni někdy zabránit.
1: Říká staniční lékař jednotky intenzivní péče kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Sagan, který je naším dnešním hostem v rozhlasové lékárně. Její poslední část vám nabídnu hned po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme před sebou poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny, v níž je řeč o akutních virových onemocněních dýchacích cest. Na detaily se ptám našeho hosta, kterým je tentokrát staniční lékař jednotky intenzivní péče kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, pan doktor Jiří Sagan. Pane doktore, už jsme tady probrali očkování, probrali jsme i léčbu virových onemocněních a v souvislosti s léčbou mi nedá, abych se vás nezeptala na antibiotika. Proč vlastně nepomáhají na chřipku, aspoň to lékaři říkají, a na většinu běžných virových infekcí, a kdy naopak pomoci mohou?
2: Antibiotika jsou skvělá léčiva, která zaplať pánbů naprostým způsobem zásadním změnila vlastně přežití lidí, ale bohužel nejsou určená pro léčbu virových infekcí, protože antibiotika jsou léky, které účinkují pouze na bakterie. To znamená, pokud se jedná o virózu, typicky chřipku, covid a ty běžné, co jsme zmínili už předtím, tak tam bohužel antibiotika indikovaná nejsou. A je naprosto správně, pokud lékař, když někdo přijde s virovým onemocněním, ta antibiotika nepředepíše, protože ona vlastně neúčinkují. Jenom pouze eventuálně na tu komplikaci, pokud by to byla bakteriální infekce.
1: Takže ten postup, kdy pacient přijde ke svému praktickému lékaři, ten mu diagnostikuje chřipku, doporučí mu klidový režim a tak dále, ale pak se tam objeví po 14 dnech znovu a pak už mu ta antibiotika napíše, tak to znamená, že má přidruženou chorobu.
2: Tak jak to popisujete, je to téměř ukázkový knižní případ. Pokud by to takhle bylo, tak určitě jo, ale my k tomu máme ještě nějaké možnosti, jako třeba CRP, to je takový zánětlivý parametr, který je možné jednoduše z prstu stanovit u toho praktického lékaře, který nám řekne, jestli opravdu tam ta bakteriální infekce je, a může to být to vodítko pro použití antibiotické léčby.
1: V ideálním případě je neonemocnět.
2: Ideální.
1: Někdy je to hodně složité, obzvláště když cestujete hromadnou dopravou, kde se můžeme nakazit nejenom od viditelně nemocného člověka, vidíte?
2: Určitě. Hromadná doprava, tam, kde se sdružují lidé, notabene pak, když se nevětrá, jsou tu uzavřené, venku je zima, všichni se chtějí ohřát aspoň v tom prostředku hromadné dopravy, tak tam potom je ten problém, že ty kapénky a ta infekce se šíří velmi rychle.
1: Co udělat předem, abych riziko onemocnění viry, řekněme, eliminoval na pokud možno minimum?
2: Můžu se na to připravit, to už jsme tady taky zmínili, můžeme se na to připravit nějakým způsobem, ať už nějakým třeba otužováním, saunou a takovými dobrými pozitivními věcmi. A pak jsou to takové ty zásady, jako je mytí rukou, asi jedna z důležitých preventivních opatření. A pokud někdo chce být opravdu chráněný a ví, že třeba jede někam na dovolenou, na nějakou exotickou v té zimě a takhle, tak si může vzít respirátor, roušku. Tam si myslím, že to je naprosto na místě, když by nechtěl onemocnět, a ono ho to ochrání.
1: Vidíte, a na to jsem se chtěla zeptat, protože vlastně respirátory a roušky vtrhly do našich životů v době covidu.
2: Ano.
1: Nakolik jsou třeba účinné opravdu při tom, když se budu pohybovat v blízkosti nemocného člověka? Stačí opravdu ta rouška, anebo raději onen respirátor?
2: Ta rouška je dobrá v tom, že jak se ty nemoci, tady ty respirační, šíří těmi kapénkami, tak ta rouška zastaví tu kapénku na té roušce. To, že nepropustí samotný ten virus, toho propustí, ta účinnost není tak veliká jako u toho respirátoru, kde my máme rozděleny právě ty respirátory na takovou třídu ochrany, a ta jedna je až 95% a ta druhá, či ta vyšší, až 98%, že nás ochrání před těmi viry. To znamená, respirátor hraje rozhodně prim tady v tomhle.
1: Mimochodem, jak vlastně dlouho přežívají viry v tom prostředí kolem nás? Vy jste říkal mít si ruce,
2: ano.
1: Já nevím, přežije hodinu, dvě, den, týden?
2: Záleží, jak který. Oni jsou různé ty viry, některé jsou takzvaně obalené, některé jsou neobalené. Ty, co jsou obalené, tak když ztratí ten svůj obal, tak jsou schopny rychle být zničené. Kdežto ty neobalené, ty právě mají tu tendenci, že přežívají déle na těch předmětech, to znamená, jak jsme zmínili tu městskou hromadnou dopravu, na předmětech, kdekoliv jinde, na nákupních košících, takže tady můžeme s nimi bojovat trošku lépe, tady s těmi předchozími bohužel hůře.
1: Zmínil jste jako způsob prevence před virovými onemocnění dýchacích cest, saunování, otužování. Není to úplně pro každého, takže ještě něco pro, řekněme, třeba dříve narozené?
2: Určitě, myslím si, takový dobrý nebo dobrá porce denního pohybu, pokud to jde, na čerstvém vzduchu, určitě v pořádku. A pokud nemám úplně nutnost být někde v tom kolektivu lidí, tak tam úplně jít nemusím. Je perfektní dnešní doba, že pokud potřebuji nákup, je možné si nechat dovést nákup ve spolupráci třeba s rodinou, s mladšími členy rodiny. Takže to, abych eliminoval a vím, že mám nějaká přidružená onemocnění, tak je dobré s tím pracovat tady tímto způsobem.
1: Čas vyhrazený pro naši dnešní lékárnu vypršel, nezbývá, než poděkovat mému dnešnímu hostu, kterým byl pan doktor Jiří Sagan, lékař jednotky intenzivní péče kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Pane doktore, díky, že jste přišel. A
2: moc děkuji za pozvání, bylo to skvělé.
1: Budu se těšit na viděnou.
2: Já také.
1: A loučím se i s vámi, milí posluchači, ještě doplním důležitou informaci k naší příští lékárně. Za týden v ní budeme mluvit o péči o zažívací trakt. Pro toto chvíli se s vámi loučí a hezké čtvrteční poledne přeje Ivana Šuláková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Hudba, tanec, kouzla, kvízy i bingo. Tak dnes v ostravském Kátriu slaví Mezinárodní den seniorů. Dopolední program pomalu vrcholí a na místě je i regionální stopař, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Jsme živě ve spojení. Tak Petro, dobré dopoledne. Co všechno si dnes seniori užili a jaká byla atmosféra?
2: Krásné dopoledne, no já musím říct, že ta atmosféra tady je úplně úžasná. Myslím si, že si to seniori užili velmi, protože ten program byl nabitý. Já se přiznám, že já si to nepamatuju, co všechno se tady dělo, ale ví to paní ředitelka právě Kátria Gabriela Gerlová. Dobrý den, řeknete mi, co všechno tady si mohli užít seniori dnes tady u vás?
3: Dobrý den, tak my tady na jihu každoročně na ten jejich mezinárodní svátek 1. října vždy připravujeme nějakou akci, nazýváme ji Den seniorů a celý ten program je vlastně zaměřený pro to, aby se dobře bavili a aby ten svůj stříbrný věk si prostě vychutnali tak, jak je třeba s tou radostí elánem do života. To, že jich tady přišlo dnes téměř 200, svědčí o tom, že na té akce chodí rádi. Musím říct, že se opravdu umí bavit, když pustíte hudbu, tak když se začne tančit, tak jsou opravdu první, kdo jdou na parkét a poslední, kdo odchází. Mají závidění hodnou elán a chuť do života. Každopádně dneska je tady tím dopolednem provedl moderátor Artur Kubica. Toho asi znáte z vašeho rádia.
2: Já si myslím, že velmi dobře.
3: Takže potom se mohli bavit v rámci magie. Byl tady Nikolas Karakouzelník, specializující se na mikromagii. Vyslechli si vystoupení kytarového souboru ze ZUŠ Vítkovice pod vedením Standy Kvocha. Krásně se roztleskali u tanečního vystoupení naše taneční skupiny Line Dance klubu Ostrava Jih, kde právě tančí především lidé starší, ti, kteří už prostě mají čas a chuť se věnovat tomu pohodovému tanci a na mnohých z nich to bylo fakt znát, že je to opravdu baví a ten tanec si užili nejenom návštěvníci, ale i ti vystupující. No a zakončili jsme to krom zábavnými kvízy a přednáškami o energii a vibraci barev nebo nabídkou drátkování a podobně, aby si něco nového i naučili, nebo si osahali to, co už dříve uměli, tak jsme ještě měli bingo a tam si zahráli o krásné ceny. Vždycky ta rivalita v tom bingu, to je úplně se usmíváme, protože ta hra je fakt pohltí a samozřejmě tu radost mají nejenom ti, co vyhráli ty ceny, ale myslím, že všichni, kteří tady dnes byli.
2: No a my jsme se bavili o tom, že vlastně ten dnešní den, ten den seniorů není jediný, kdy tady máte nějaký program pro dříve narozené a že tady v Kátriu se tomu věnujete celkem často.
3: Nejenom v Kátriu, ale také v komorním klubu nebo na veřejném prostranství Ostravy Jihu děláme řadu akcí, která je určena jednak všem generacím, ale samozřejmě jsem do Kátria mohou lidé mířit ještě každý měsíc za pravidelnými tanečními zábavami v nedělní podvečery. Ty mají opravdu rádi a hojně je navštěvují. Máme tady řadu přednášek, výstav, cvičení pohybových nebo vzdělávací, máme univerzitu třetího věku. Takže těch aktivit je opravdu hodně a já bych všechny zájemce nasměřovala buď na web jihžije.cz a nebo potom klidně přímo na stránky kultura.cz a třeba se zapojit do našeho Cool Senior klubu, který je tady jedním z těch, které na jihu v rámci seniorských klubů fungují a pustí se s náma i na výlet v rámci našeho výletování.
2: No tak já přeju, ať jsou všichni seniori a nejen oni, ale i vy velmi spokojení a ať to všechno klapne tak, jak si budete představovat. Děkuji moc.
3: Já taky a budeme se těšit na viděnou.
2: Já věřím, že nejenom tady v Kátriu, ale na Ostravě Jihu se určitě zase uvidíme a uslyšíme.
1: V ostravském Kátriu slavili Mezinárodní den seniorů a byla u toho i naše redaktorka Petra Pivková. Petro, děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Nemocnice ve Valašském Meziříčí chce zrušit porodnické a novorozenecké oddělení. V Úvalně na Bruntálsku ode dneška funguje senior taxi. Ostravou projíždí Havlova literární tramvaj. Odpoledne bude polojasno, teploty až 24 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Společnost Agel provozující nemocnici ve Valašském Meziříčí chce zrušit oddělení porodnické, novorozenecké a lůžkové pediatrické péče a přesunout je do nemocnice Agel Nový Jičín. Vyplývá to z koncepce, kterou vedení nemocnice předložilo zastupitelům města. Podle starosty města Roberta Stržínka z hnutí ANO, který kandiduje v komunálních volbách, je to nepřijatelný návrh, který je v rozporu s pachtovní smlouvou o pronájmu nemocnice. V nemocnici už od léta nefunguje dětské lůžkové oddělení a kvůli výpovědím praktických lékařek je omezena i pohotovost pro děti. Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding čelí podezření, že ukradla Sokolům více než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola před dvěma lety přišlo, spáchala sebevraždu. Sokolové podají kromě žádosti o vrácení peněz také oficiální stížnost, říká první místostarostka Kamila Šolcová.
2: Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
1: Policejní mluvčí Jana Daněk Českému rozhlasu řekl, že policie čeká na rozhodnutí státního zastupitelství. Seniori v Úvalně na Bruntálsku můžou ode dneška využít senior taxi. Službu zavedla obec. Taxi je určeno pro lidi starší 65 let, kteří mají trvalý pobyt přímo v Úvalně. Jedna cesta stojí 50 korun a zbytek doplatí radnice. Maximálně může senior využít 8 jednosměrných jízd za kalendářní měsíc. Senior taxi bude vozit zájemce po celém Úvalně a Krnově. Ostravští gymnazisté předčítají texty dramatika, disidenta a bývalého českého prezidenta Václava Havla cestujícím v tramvaji. Speciální linka je součástí připomínek jeho nedožitých 90. narozenin. Studenti vybrali ukázky, které podle nich mají co říct i dnes.
3: Dlouho nebylo tolik důvodů k naději, že všechno dobře dopadne.
4: Studenti jazykového gymnázia Pavla Tegereda čtou ukázky z Havlových textů. Někteří cestující si ani nesundali sluchátka, většina ale poslouchá.
5: Milý synu, jádrem národa jsou střední vrstvy.
4: Petr Ondruž měl strachy, jak budou cestující reagovat.
6: Vidím, že na to nebyla tak negativní reakce, jakou jsem doma, jsem se s ní trápil, že by mohla být.
4: A tramvají to nekončí. Studenti gymnázia Olgy Havlové půjdou ve 4 odpoledne k heřmanické věznici s igelitkou Václava Havla. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasné počasí s částečně průsvitnou oblačností a nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. V noci pak čekáme převážně polojasno, přes den až jasno, ale na západě severomoravského kraje bude postupné přibývání oblačnosti. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den pak vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

Vita. Telefonovat od této chvíle můžete na číslo 596 11 22 66. Vybrat si písničku, poslat ji někomu blízkému. Svátek dnes mají všichni Igorové, tak jim můžeme popřát už teď, alespoň na dálku, a vy to zkuste konkrétně i s příjmením pro všechny Igory. Také blahopřejte k narozeninám nebo připomeňte hezké výročí, prolistujte kalendáře, ať můžeme posílat písničky jako dárek. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště je připravený první vzkaz i s písničkou. U telefonu je paní Jarmila Střince. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Pavle, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Všem Igorům, kteří dnes mají jmeniny, přejeme jen to nejlepší. Dnešní den je narozeninový pro paní Drahušku Bulavovou Střince Terasy. Milá Drahuško, krásné narozeniny. Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček, každá z nich ať ti přinese jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, radost z rodinky a hodně lásky. Dobrou náladu, ať ti nikdo neskazí. Úsměv na tváři, ten ať ti neschází. K tomu boží požehnání a pohodu v rodinném kruhu ti ze srdce přeje celá tvá rodina. A připojují se manželé Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Zdravíme také tvého manžela Gustava. Ještě máme jedno přání, které je také ke krásným narozeninám.

0: a to pro pana Richarda Piskalu, šéfredaktora Ostravského rozhlasu. Přejeme vám, pane Richarde, hodně zdraví, štěstí, lásky, úspěchu v práci i v osobním životě. Manžele Lípkovi a také se připojuje paní Emilka Turijová z Nitku. Moc krát vám, pane Pavle, děkuji a moc se těším zase na další setkání s vámi.
1: Děkujeme.
0: Na shledanou.
1: Mějte se hezky, na shledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Vybíráte si písničky, které posíláte svým blízkým k svátku, k narozeninám, k výročí. No a u telefonu už je další posluchačka, paní Miloška. Dobrý den.
2: Dobrý den. Krásný den všem, kdo poslouchají rádio Ostrava. Dnešní hudební dárek posílám paní Dobromile Stražilové ze Zbyslavic. Dobruško, každý nový den je dar. Využij ho a směj se. Buď vděčná za každé radosti, co život přináší. Krásné narozeniny ti přeje Miluška s Vašíkem, Bendulka s Andreasem, Adam s Aťkou a Teodorkem a Teta Marie a všichni, kdo tě mají rádi. Děkuji za vyhledání písničky a všem přeji krásný den.
1: A ta písnička se jmenuje Miluju tě. Nikoli miluji tě, my jsme ji složitě hledali pod tím názvem, tak je to Miluju tě. Tak, no, vy jste šikovná, že jsme to dali dohromady. Tak se mějte hezky a posíláme a mějte se
2: zase. Děkuji a nashledanou.
1: Ano, mějte se krásně a zase někdy se ozvěte.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme v hudební poště, posíláte si přání s písničkami. U telefonu je paní Anička. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, pane Pavlečce. Musím kvůli ten krásný podat. Písničku bych chtěla poslat paní Jace do Ostravy, která se stará o svůj nemocnou dceru Berunku. Berunko, já ti přeju jenom zdravíčko, cestičko a lásku. Od maminky, od bratříčka a už přatenu. Pane Pavle, taky přeji za vám všechno nejlepší a doma jí dneska svátek a narozeniny. Přeji všechno nejlepší. Moc krát vám děkuju a nashledanou.
2: Děkujeme za zavolání, paní Aničko, a posíláme písničku, kterou zpívají čtyři tenoři.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Hudební poštu, do které můžete telefonovat na číslo 596 11 22 66, vybrat písničku, kterou byste rádi poslali někomu blízkému spolu s gratulací k svátku, k výročí, k narozeninám. Je to ve vašich rukou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Připravený je další vzkaz v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den. Dnes pan Břetislav Vyurášek z Choryně slaví své 55. narozeniny. Tímto vaším radiem bychom mu chtěli popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. Tomu přejí rodiče Helena a Břetislav, manželka Anna, děti Iveta a Lukáš a vnouček Vojtíšek. Máme tě moc rádi, užij si svůj den. Děkuju, nashledanou.
1: Tak posíláme písničku od Hany Zagorové a mějte se hezky, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Do Hudební pošty můžete telefonovat na číslo 596 11 22 66 a vybírat písničky, které byste chtěli poslat svým blízkým. Popřejte jim k výročí, k narozeninám, k svátku, zkrátka jak je libo.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava pokračuje dalším vzkazem, tentokrát od paní Heleny. Přejeme hezké odpoledne.
2: Dobrý den, pane Janoše, a vítám vás i posluchače rozhlasu Ostrava, všechny jako. A chtěla bych dnes včerejším narozeninám zahrát nejlepšímu chlapovi na Horní Bečvě, Miťovi, on ví. A ráda bych mu poděkovala za to, co kolem je dělá, teda jak ze dřevem, tak s nákupem, všechno. Děkuji vám moc pěkně a posílám mu tu písničku a vám taky, pane Janoše, jo?
1: Děkujeme, paní Helenko.
2: Děkuji vám pěkně.
1: Kůty, kůty, no. Odtův.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Další přání i se vzkazem v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava už je připraveno. A kdo pak se právě dovolal, přejeme dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tak poprosím, kdo se dovolal?
3: Jenda.
2: Tak Jendo, a kterou písničku a komu?
3: Chtěl bych zahrát, šel jsem z Hradiště a bylo by to pro Mírka z Balnabedu z Kravař.
2: A chceme mu něco vzkázat, popřát?
3: No, přejmu všechno nejlepší k dnešnímu svátku, už je důchodce. Hodně štěstí, hodně zdraví, ale co mu daří.
2: A spokojenosti.
3: A spokojenost.
2: Dobře, posíláme písničku Jošky Černého, Když jsem šel z Hradiště. Vy se mějte hezky a zase někdy se budeme těšit jen do naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Před okamžikem se do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava na číslo 596 1122 66 dovolal také pan Milan. Přejeme hezké odpoledne. Dobrý den, pane Milane, můžete poslat písničku.
2: Prosil bych o hudební gratulaci pro paní Klaudii Liškovou k narozeninám a nejen jí, ale celé její rodině a všem. Přeji pevné zdraví, kopu štěstí, málo starostí a o to více radosti.
1: My se k přání rádi přidáme a pošleme písničku, kterou jste vybral. Jarošovský pivovar. Tak se mějte hezky. Nashledanou, pane Milane.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte Hudební poštu a telefonujete na číslo 596 11 22 66 a u telefonu je paní Julie Skravař. Dobrý den.
2: Zdravím vás, pane redaktore, a všechny posluchače, co tento krásný pořad poslouchají. Dnes posílám písničku do Kravař pro paní Marii Raunigovou a pro paní Katarínu Hajdovou z Dunajské Středy, které oslavují v neděli své krásné půlkulatiny. Oběma holky přeji všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásných dní v životě přeje Julie s rodinou a celá rozvětvená rodina. Vám děkuji za prostor ve vysílání a všem přeji krásné slunečné dny a naslyšenou.
1: Děkujeme za zavolání paní Julie a posíláme písničku Až na vrcholky hor.

0: vítr zavane, vzplane srdce.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: V Opavě je před dokončením další část silničního obchvatu. Ve Valašském Meziříčí se možná přestane rodit, navrhuje to vedení nemocnice, město je proti. Pasti ve vodě odhalí ryby v bohumínských tůních. Zítra nás čeká slunečný den a teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kuciánová. Silničáři dokončují další část jižního obchvatu Opavy. Úsek spojující Hradeckou a Olomouckou ulici bude hotový a otevřený v listopadu. Je to předposlední část základního prstence obchvatu kolem města.
5: Zbývá ještě propojení Bruntálské a Olomoucké ulice. Jak už dříve potvrdil šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, stavby na sebe budou navazovat.
6: Pokud bude dostatek finanční prostředků, tak ten termín to zahájení nejpozdějšího zahájení někdy začátek stavební sezóny roku 2027.
5: A celý okruh obchvatů Opavy bude hotový v roce 2029. V té době by se už mohl začít stavět také obchvat opavské části Komárov, kde denně vznikají dlouhé kolony kvůli vlakovému přejezdu a zúžené silnici. Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard a 700 milionů korun. Rezort nákupu vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy. Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí chce zavřít porodnici, novorozenecké oddělení i dětská lůžka. Péči o rodičky a malé pacienty by převzala nemocnice v Novém Jičíně. Důvody vysvětluje mluvčí nemocnice ve Valašském Meziříčí Radka Miloševská.
7: Chceme, aby nemocnice zůstala stabilní a nabízela širokou péči. Klíčové akutní obory zachováme. U porodnice, novorozenců a dětských lůžek ale reagujeme na personální situaci a na vývoj počtu porodů. Roli hrají i odborné, zákonné a smluvní podmínky. Gynekologie a dětské ambulance u nás zůstanou.
4: Návrh dostalo město včera, radnice s ním zásadně nesouhlasí. Biologové zkoumají ryby v tůních bohumínského lesoparku na Panském. Už do pěti největších vodních ploch rozmístili pasy, aby zjistili, jaké druhy ryby v nich žijí. Průzkum má městu ukázat, jestli bude potřeba o vodní plochy nějak pečovat nebo případně omezit výskyt nežádoucích druhů. Celý monitoring vyjde přibližně na 60 tisíc korun, upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
8: Ačkoliv jsme cíleně ryby nevysazovali, už nyní na začátku průzkumu víme, že jsou osídleny například střevičkou východní. Jde o invazní druh, vyskytující se právě ve stojatých vodách s bohatou vegetací.
2: Počasí.
4: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku převážně polojasno, přes den pak až jasno, ale na západě kraje bude postupné přibývání oblačnosti. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Nehody v kraji v tuto chvíli nemáme. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte tak ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
9: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce si vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den, Alex.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové, seznám.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba. Takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holandu na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky se říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek, tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, takže to byly mladé babičky.
1: Ano. Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak. No. Takže musíme si zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude už.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápli vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty

0: jako ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám tyhle, ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot. Teď jsem úplně zapomněl. Jo, jestli na sebe dávám pozor. No a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky. Proto to tehdy se stalo. I jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl. No. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale nemusím ještě dát si dávat pozor, ještě počkám.
1: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
0: Já si vyřadím z provozu.
1: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
0: Takhle, teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec, takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
1: A neměl
0: jste? Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
1: Tak všichni vypněte
0: si prosím vás přijímač.
1: Ale tak to nechceme.
0: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky. No zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo? A já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient, jako no.
1: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takový můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou, jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem, hraju sám sebe. No je to samozřejmě trošku jako nuda, bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl, jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jste to řekla, jsme už jeli vysílání, takže nic, jo, nic
1: takže
0: se přihávat
1: nebude. Zpátky. No, nějakého jako, takového paznechta, prostě nějaký jako, nevím, možná zločince, ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, jak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho,
1: co z toho
0: bude. Nicméně vy se chystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té padesátce, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání, prostě není to demokracie, divadlo vůbec. Jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí, jako z těch složek, možná jako nějaký kolega, nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to, okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, že si obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce, i vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky. A těm lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju. Teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju. A, ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a tohle je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce opustit herectví nechci, a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám, tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano. Jakože se vám to podařilo? Teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já?
1: Ne, nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty i prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé. Jako.
0: Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo. Jako, že mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMS-ka, já to vůbec nemám napsaný. Nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi, což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní a vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: Vlastně, no tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě oslovila Nikol Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednu jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natknovaná je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsané tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, tak je, jako myslím, to téma. A tak to, že to byla taková výzva. No. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie. A takže jsme řekli, hele, to je dobrý. To je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda. A že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě. Jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mi přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v té Kuřimi.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako, protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, a kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravidelná Brooklynu, odpověděl jste.
1: Pravidelná Brooklynu.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju z Damu, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti z té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají. Jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako, a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plní entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace, že jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je, tak tady si říkám, proč to nejde tak rychle a vlastně, ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Vy nejsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše dvě děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. To si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesťák na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné, tak teď se natáčí další spin-off, to by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu.
0: Archivald ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako, ne že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ayry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svou cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky, když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem se prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný, a že mě nějaký nevím, jako takový detaily, které dobře nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A, takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý v podstatě díl Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že se prostě, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Ne, na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou. Proč se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, že koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu po takových pauzách a dělám jako, že si tam něco hledám a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
0: Přibližuju se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme ano, píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty, zrychli, tak
1: zrychli úvahu.
0: Šup na to.
1: Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, uží si to jako na mě vůbec, samozřejmě, takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohodním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti
1: jo,
0: a měl
1: jako,
0: premiéru.
1: Jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví a já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co jak se to líbilo a já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čekáme, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpankou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimo pražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Ty já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Britská ambasáda dnes zamířila do Ostravy. Nafta v Česku na některých pumpách zlevnila až o 3 koruny na litr. Lidé z Kopřivnice si můžou naposledy prohlédnout bývalou školu náměstí. Zítra bude slunečný den, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Do Ostravy se dnes symbolicky přestěhovala britská ambasáda. Lidé si v centru města můžou prohlédnout model ikonického letadla Spitfire, se kterým létali českoslovenští piloti za druhé světové války. Hned vedle zaparkoval modrý double decker, který můžou lidé znát z ostravských ulic. Britský velvyslanec Matt Field dnes taky bude lidem číst ze své knihy.
2: Do Ostravy se vždy rád vracím. Za dobu, co jsem britským velvyslancem, jsem Ostravu a Moravskoslezský kraj navštívil celkem 12krát. Víc než kterékoliv jiné místo v Česku. V Ostravě se cítím skoro jako doma. Jen tu máte víc slunka.
0: Nafta v Česku dnes po obnovení vládních cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv znovu začalo určovat ministerstvo financí. Dnes podle něj může nafta stát na nejvýš 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzínu ministerstvo stanovilo strop 46 korun a 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 za litr. Všechny regulace platí ode dneška nejmíň do konce října. Dnešek jeden seniorů. Ostrava proto spouští tradiční anketu o seniorovi roku a klubu seniorů. Jde o 20. ročník ocenění lidí, kteří přispívají ke zlepšení života ostatních. Lidé můžou nominovat jednotlivce nebo taky seniorský spolek, který svým vrstevníkům zvyšuje kvalitu života.
3: Do ankety můžou lidé přihlásit seniory starší 65 let s bydlištěm v Ostravě. Oblasti, ve kterých senior může pomáhat, jsou různé. Může jít o charitativní aktivity, sport, umění nebo ochranu přírody. Své návrhy na vítěze můžou lidé posílat do konce října. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
0: Kopřivnická radnice dnes pořádá komentované prohlídky v bývalé základní škole náměstí. Historická budova je už od roku 2008 uzavřená a zanedlouho ji město přestaví na kulturní a kreativní centrum. Lidé tak mají možnost se s místem ve své původní podobě rozloučit.
4: Možné bude nahlédnout do tříd, jídelny i tělocvičny. A i když už je většina budovy prázdná, v jedné ze tříd budou nachystané školní lavice, ve kterých se zájemci můžou vyfotit. Komentované prohlídky s architekty jsou pak naplánované na 15., 16. a 17. hodinu. Škola bude volně přístupná ještě v sobotu. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku převážně polojasno, přes den až jasno, ale na západě kraje bude postupně přibývání oblačnosti. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den pak vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Z Ostravy hlásíte hned dvě nehody. Na Rudné před sjezdem na Shopping Park ve směru z Poruby je nehoda dvou aut a zdržíte se taky v centru. Na Českobratrské ulici se před křižovatkou z nádražní srazila 3 auta. A u Hlučína se bouralo v ulici Markvartovická. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné odpoledne, máme 4 minuty po 14. hodině, to je čas, kdy otevíráme na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pravidelně je to naše odpolední vysílání, také dnes vás u něj vítá Iveta Dadamová. No a prozradím také témata, kterým se budeme věnovat. Vláda už podruhé v tomto roce přistoupila k zastropování cen pohonných hmot. Jak to vypadá v Moravskoslezském kraji, tak to si řekneme už za malou chvíli mnohem detailněji. Chybět nebude náš pravidelný seriál Příběhy z muzejního depozitáře v druhé půlce hodiny. No a můžu slíbit samozřejmě v závěrečné části této hodiny odpoledního vysílání pravidelné předvolební.

0: pojďme se věnovat aktuálnímu tématu. Pohonné hmoty v Moravskoslezském kraji jsou ode dneška levnější. To proto, že zastropování cen nařídila vláda. Dnešní maximální cena za litr nafty je 48 korun a 72 haléřů a za litr benzínu dají řidiči maximálně 46 korun a 14 haléřů. Je to podruhé tento rok, kdy se Česko k takovému kroku uchýlilo. Jak to ale vypadá v Ostravě, to zajímalo reportéra Adama Tomáše, který už je se mnou v ostravském studiu Českého rozhlasu. Vítej, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, já jsem včera i dnes navštívil 4 benzínové pumpy a ten cenový rozdíl je samozřejmě znát a pocítí ho hlavně majitelé dieselových automobilů. Třeba benzínka nedaleko Slezsko-ostravské radnice měla ještě včera naftu za 51 korun a 50 haléřů za litr, dnes už to bylo 48 korun a 70 haléřů, takže to máte skoro o 3 koruny méně. Trochu skromnější je to u benzínu, tam ta cena spadla zhruba o 40 haléřů. Z těch 4 benzínek vlastně jenom na jedné klesla cena nafty pod 48 korun a byla to státní pumpa Euro Oil na Moglinovské ulici. Zbytek stanic se pohyboval v cenách buď na nebo těsně pod maximální povolenou cenou.
0: Adame, a co na to provozovatelé těch čerpacích stanic?
1: Podle Unie nezávislých petrolejářů vládní regulace cen pohonných hmot způsobí v prvních dnech fungování tuzemským čerpacím stanicím ztráty. Budou totiž muset prodávat naftu za cenu nižší, než za jakou ji dříve nakoupili na trhu. Ministerstvo financí, které má regulaci na starost, to považuje za zavádějící, ale připouští, že někteří prodejci mají naskladněné pohonné hmoty se starou spotřební daní.
0: Připomeň ještě prosím, co vlastně všechno může za cenové skoky pohonných hmot v Česku?
1: Je to pokračující konflikt na Blízkém východě. Tou oblastí za normálních okolností putuje zhruba 1/5 veškeré vytěžené ropy na světě a dostat ji kamkoliv je teď náročné. A Česká republika je víceméně čistý dovozce ropy, takže proto ty ceny pořád rostou. K regulaci cen paliv vláda přistoupila už letos na jaře, využívala přitom podobná opatření jako teď. Regulace trvala od poloviny dubna do poloviny července a její náklady pro státní rozpočet Ministerstvo financí vypočítalo na zhruba 1 miliardu korun měsíčně.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér Adam Tomáš. Adame, díky.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
1: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra šestého dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Naším pátečním dopoledním hostem bude Kateřina Svobodová, nová umělecká šéfka souboru muzikálu Národního divadla Moravskoslezského. Původně vystudovala ekonomickou školu a až poté solový zpěv na Ostravské univerzitě. S jakými plány a ambicemi přebírá respektovaný a uznávaný soubor po své předchůdkyni Gabriele Petrákové? I na to se bude ptát Iva Piskalová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Utěšte si obalíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Ano, a máte šanci, my jsme naši houbařskou soutěž prodloužili ještě o pár dnů, takže i v tomto okamžiku, pokud se dovoláte, přidám soutěžní otázku a můžete získat naši krásnou cenu. 59 611 22 66, kdo je na lince? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Adam.
1: Zdravím vás, Adame. Tak, soutěžní otázka jako vždy je typovací, to znamená, kromě toho, že je vědomostní, když nebudete znát správnou odpověď, tak si můžete vybrat ze tří možností. Řekla bych, že není vůbec těžká soutěžní otázka, že možná byste dal správnou odpověď i bez těch možností, ale přesto vše přidám tak, jak to má oficiálně být. Soutěžní otázka zní takto, když je řeč o houbách, tak jednoduše se dá říct, že mají klobouk a nohu. Jak se ale odborně nazývá právě ta spodní část, ta noha houby? Může to být třeň, dřik a nebo nosnice?
2: No, to jste mě dostala teda.
1: To jsem ani nechtěla.
2: Asi Ačko, třeň?
1: Připadá vám to tak. No. Správně.
2: Ještě v těch vědomostích.
1: A je to opravdu paráda, protože od nás získáváte i 1. října vybavení pro správného houbaře, nožík, atlas hub, síťovka, pláštěnka a případně, když půjdete do lesa, nezapomeňte rolničku, třeba takové Tatry. Dneska už i beskydy můžou být tak trošku na té hraně toho, nakolik to bezpečí v souvislosti s medvědy je, či není. Takže stojí za to být opatrný. Berete?
2: Dobře, děkuji moc. Super.
1: Dobře, tak moc blahopřeji, na houbě chodíte, nebo jak to máte?
2: No, párkrát jsme letos byli, zatím ještě nerostli, takže je třeba vyrazit už.
1: Určitě, určitě ano, je to zkušenost snad všech, kteří vyhrávali v naší houbařské soutěži v září, mají úplně podobné zážitky jako vy, tak si přejme všichni, ať trošku víc zaprší, nejen kvůli houbám, ale třeba těm houbám to pomůže a nějaké najdete. Moc blahopřeji a ve vysílání se loučím. Naslyšenou.
2: Jo, děkuji moc. Naslyšenou.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: depozitáře.
1: Tak jako každý čtvrtek na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava zamíříme do Ostravského muzea. Na svátek světel, ostravskou synagogu a také na osud člena ostravské židovské komunity odkazuje totiž zajímavý exponát právě ve vitrínce Ostravského muzea. Vystavený chanukový svícen je doslova z popela zachráněným pokladem. S historikem muzea Jiřím Sochorkem vše prozkoumala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
2: Tak úplně nahoře v jedné vitrínce trůní předmět, který samozřejmě má taky souvislost s historií Ostravy, multikulturní, multináboženské Ostravy, chanukový lavicový svícen, a více mi k němu řekne historik Jiří Sochorek.
3: Tak jedná se o svícen chanukový, jak už jste říkala, který sloužil de facto v rámci židovského svátku světel, který trval 8 dní. Proto vidíme na onom svícnu 8 kalíšků, do které se nalíval olej a postupně se každý den de facto zapalovali v rámci tohoto svátku. V pozadí za ním vidíte takzvané opěradlo za těmi kalíšky, kde návštěvníci mohou vidět dva lvy, kteří stojí na zadních nohou a v předních tlapách drží desatero. No a všechno tohle zakončuje de facto koruna nahoře toho opěradla.
2: Odkud pochází tento exponát?
3: Tak tenhle exponát doslova z popela vyhořelé synagogy vytáhl v roce 1939 jeden z věřících, Isidor Reisser, který provozoval na ostravském centrálním náměstí sklenářství. Po válce, když byl založen samostatný židovský stát Izrael, tak si tento svícen Isidor Reisser vzal do Izraele sebou. Později po jeho smrti se dostali do rukou jeho dcery Lily Reisserové, která ale žila ve Spojených státech amerických. No a v roce 2022 byl slavnostně předán do muzea, kde byl před těmi mnoha lety v Ostravě z té synagogy zachráněn.
2: Ještě padlo, z jakého materiálu je?
3: Jedná se o kov a kombinace kovu a mosazy.
2: Připomeňme nějakou letmou historii toho židovského vlastně příběhu spojeného s Ostravou.
3: Tak je známo, že Ostrava byla poměrně hojně osídlená osobami židovského vyznání. Uvádí se v pramenech až 10 000 Ostravanů židovského původu, kteří před rokem 1939 žili v Ostravě, ale posléze během války byli ve většině deportováni do koncentračních táborů a jen málo kdo se z těchto koncentračních táborů vrátil, ale to je zajímavostí, že právě Isidoru Reisserovi se vrátit do Ostravy po válce podařilo.
2: Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Objekty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kromě komunálních voleb čekají obyvatelé části Ostravy a přilehlých obcí na Opavsku už příští pátek a sobotu také volby do Senátu. Hlasovat budou lidé z obcí a ostravských částí, které tvoří volební obvod 72, Ostrava město. Tak proto vám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď upřesníme, kdo se o křeslo senátora uchází, a také nabídneme stručné informace o 7 kandidátech, které jsme sestavili z odpovědí na naše otázky.
1: Volby 2026.
2: Volební obvod 72 Ostrava město tvoří západní část Ostravy, tedy městské obvody Poruba, Plesná, Martinov, Krásné Pole, Pustkovec, Svinov a Třebovice. Volit do Senátu budou i lidé z Velké Polomy, Horní Lhoty, Čavisova, Dolní Lhoty a dál taky z východní části okresu Opava, kterou na západě ohraničují obce Hať, Vřesina, Kozmice a Dobroslavice. V roce 2020 tady ve druhém kole senátních voleb porazil ředitele psychiatrické nemocnice Zdeňka Jiříčka z hnutí ANO, porodník Ondřej Šimetka za ODS. Získal téměř 68% hlasů a stal se tak třetím lékařem v pořadí, který zastupoval tuto část regionu v Senátu. V minulých volbách tedy kandidovalo 13 lidí, letos je to jen 7.
1: Volby 2026.
3: Lékař a vysokoškolský profesor Ondřej Šimetka z Háje ve Slezsku svůj mandát obhajuje a kandiduje za ODS, KDU-ČSL, STAN, Piráty a TOP 09. Jak sám říká, s regionem je spojený, pracuje v Ostravě, kde taky učí na univerzitě. Znepokojuje ho odliv lidí i klesající porodnost. Stát by podle něj měl vytvářet podmínky, které mladým lidem usnadní zakládání rodin a dodají jistotu do budoucna. Důležitá je podle něj také debata se starosty o možnostech posílení pravomocí městské policie. Pokud bude i nadále senátorem, chce se dál věnovat i své profesi, stejně jako v tomto funkčním období.
2: Další kandidáty teď uvedeme podle abecedy. Za hnutí ANO kandiduje starostka Ostravy Poruby Lucie Baránková-Vilamová. V Porubě žije celý život, k regionu má vztah, dlouhodobě spolupracuje se starosty z okolí a zná místní témata z komunální praxe. V Senátu se chce soustředit na zákony, které mají přímý dopad na obce a region. Klíčová je pro ní legislativa, která radnicím pomůže udržet region bezpečný, usnadní rozvoj bydlení a zlepší dostupnost základních služeb. Za zásadní problém považuje odchod mladých lidí a v menších obcích složitější dostupnost lékařů a sociálních služeb pro seniory. I po zvolení chce pokračovat v komunální politice.
3: Ve volebním obvodu 72 Ostrava kandiduje také projektant Radek Ivoňák z ČSSD. V Ostravě je doma a s Ostravou prožívá důsledky rozhodování politiků na lokální i celostátní úrovni. Největší problémy vidí v oblastech místního rozvoje, dopravy a sociální sféře v návaznosti na zaměstnanost. V regionu je podle něj nutné řešit strukturu obyvatelstva a jeho vzdělanost. Problém vidí i v nedostupnosti bydlení a drahých nájmech. Jako senátor se chce aktivně účastnit jednání místních zastupitelstev. V případě zvolení se bude dál věnovat své původní profesi, ale v nižším rozsahu.
2: Senátorem za Ostravu chce být také vysokoškolský pedagog Petr Jančík, který kandiduje za hnutí Ostravák. Vyrůstal na Pražské, desítky let žije v Porubě. Právě tam je podle něj největším problémem doprava a nedostatek bytů. Chce se zasadit o co nejrychlejší zahájení stavby severního spoje. Pražskou podle něj trápí vysychání krajiny, chybějící přeložka silnice 1/56 nebo zhoršená kvalita ovzduší v souvislosti s lokálními topeništi v nedalekém Polsku. V horní komoře parlamentu chce proto řešit právě životní prostředí. I když se stane senátorem, chce se dál věnovat výuce mladých lidí.
3: O post senátora v ostravském volebním obvodu usiluje také ekonomický poradce Milan Loprajs za SPD a PRO, který je z Frenštátu pod Radhoštěm. Z Ostravy ale pochází část jeho rodiny a v krajském městě má také pracovní aktivity. Jako problém vidí klesající perspektivu a životní úroveň lidí v regionu v souvislosti s útlumem těžkého průmyslu. V Senátu chce hájit zájmy lidí ze svého volebního obvodu i zájmy celého regionu. I po zvolení si chce uchovat svou odbornost. Každodenní pracovní agendě se ale věnovat nebude.
2: V senátním obvodu 72 kandiduje také Štefan Režný z hnutí Remek. Je z Ostravy a je osobou samostatně výdělečně činnou. Do horní komory parlamentu kandiduje, aby prosazoval primární strategii hnutí, což je zrušení senátu. Ostravsko podle něj trápí bydlení a obchod s chudobou. Vadí mu někdejší privatizace bytů OKD. Uvádí ale, že senátoři problémy svých volebních obvodů řešit nemohou. To je podle něj záležitost komunálních politiků. Bude-li zvolen, chce se dál soustředit na svou další politickou práci.
3: O křeslo senátora za obvod Ostrava se v letošních volbách uchází za švýcarskou demokracii také Radoslav Štědroň z Ostravy. Je geograf a osoba samostatně výdělečně činná. V krajském městě žije téměř 50 let. Senátor je podle něj zákonodárce, který nemůže řešit lokální témata a investice. Je pro něj nepřijatelné, aby se v případě svého zvolení do senátu věnoval jiné činnosti.
1: Volby 2026.
2: Tolik kandidáti v senátních volbách v obvodu 72 Ostrava město. Lidé tam budou v prvním kole hlasovat souběžně s komunálními volbami v pátek 9. a v sobotu 10. října. Zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nabídneme vizitku volebního obvodu 63 Přerov, kam spadá také západní Novojičínsko. Silvie Mikulcová
3: a Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Policie uzavřela prošetřování nehody Filipa Turka za motoristy. Jak vše dopadlo, řekneme za chvíli. Podrobnosti za necelých 5 minut. V 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava se dovíte víc. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lucie Kociánová.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Policie uzavřela prověřování nehody Filipa Turka, trestný čin nezjistila. Senioři v Úvalně na Bruntálsku můžou ode dneška využít službu Senior Taxi. V Ostravě dnes začíná festival Den architektury. Zítra bude slunečno a teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem v Praze podle policie nebyla trestným činem. Incident se stal v polovině července. Turkovo auto se v křižovatce u náměstí IP Pavlova střetlo s nemocničním vozem. Jeho řidič byl zraněný. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové teď případ řeší úřad, který bude rozhodovat o možných přestupcích obou účastníků.
6: Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
5: Turek se k tomu zatím nevyjádřil. Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard korun na 194,5 miliardy. Informovalo o tom ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtým největším od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliard korun. Největší položkou dál zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky. Letošní plánovaný schodek je 310 miliard korun. Senior Taxi jezdí ode dneška i v Úvalně na Bruntálsku. Službu zavedla obec. Taxi můžou využít lidé starší 65 let, kteří mají trvalý pobyt přímo v Úvalně. Jedna cesta stojí 50 korun a zbytek doplatí radnice. Maximálně může senior využít 8 jednosměrných jízd za jeden kalendářní měsíc.
7: Senior Taxi vozí zájemce po celém Úvalně a Krnově. Služba je určená především pro cesty k lékaři a za zdravotní péčí. Obec ale nechce v rámci zkušebního provozu seniory nějak omezovat. Senior Taxi jezdí od pondělí do pátku a případný doprovod nemusí jízdu platit zvlášť. Z Úvalna Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Do Ostravy se dnes po roce vrací festival Den architektury. Zájemci tak můžou vyrazit třeba na komentovanou prohlídku městské části Vítkovice nebo na přednášku o bydlení ve středověké Ostravě. Dny architektury končí 6. října. Souběžně s nimi dnes začíná i festival Film a architektura, říká architekt a organizátor Vojtěch Němčík.
8: Tento ročník je s podtitulem Byt či nebyt, jakože byt a nebyt, a jedná se o příběhy alternativních možností bydlení i boje s gentrifikací. Vlastně většina z těch snímků je teda zahraniční produkce a budou u nás v premiéře.
0: Počasí.
5: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku převážně polojasno, přes den až jasno, ale na západě kraje bude zítra postupně přibývání oblačnosti. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Opavě v ulici Palhanecká řídí provoz v obou směrech policie u železničního přejezdu. Pro jeho poruchu je uzavřená vozovka v obou směrech. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Přeji krásné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu. Ostrava si řekneme něco víc o oddělení prevence městské policie v Ostravě. Podrobnosti tedy za chvíli a v druhé půlce hodiny přidáme zajímavé povídání s operním pěvcem Martinem Gurbalem. Z muziky Žlutý pes a také Iveta Bartošová už za chvíli. To znamená, že si připomeneme třeba i písničky, které nestárnou, ale slíbit můžu třeba i Marka Ztraceného nebo Cranberries. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je to 30 let, co do ostravských ulic vyrazily první modré poměnky. Šlo o tým 11 strážnic, které měly za úkol dohlížet na děti a mládež v ostravských ulicích. Dnes už je ale počet preventistů mezi ostravskými strážníky dvojnásobný a rozsáhlejší jsou samozřejmě i jejich povinnosti. Řeší kyberšikanu i podvody na seniorech. Ovšem detaily ty probereme teď v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava s ředitelem městské policie Ostrava s Miroslavem Plačkem, kterého už vítám. Po telefonu přeji dobré odpoledne.
1: Přeji krásný den všem, dobrý den.
0: Pane řediteli, v čem je každodenní práce preventistů právě v ostravských ulicích nepostradatelná a můžete nám přiblížit, jak taková práce v terénu vypadá?
1: Tak předně je asi třeba říct, že prevence je asi tou nejdůležitější a hlavně i stěžejní součástí práce městské policie. Vedle toho běžného preventivního výkonu služby v ulicích města, což je rovněž součástí naší prevence, realizuje městská policie právě prostřednictvím úseku prevence i celou řadu preventivních projektů. Vedle preventivních projektů zaměřený na jednak širokou veřejnost, jako je například značení cyklistů, respektive jízdních kol a kompenzačních pomůcek značením DNA, je taky projekt Bezpečnější Ostrava, na kterém velmi úzce spolupracujeme se statutárním městem Ostrava, ale i celá řada projektů zaměřených na dvě asi nejohroženější skupiny, a to jsou děti a seniori. Právě prevence je důležitá proto, abychom upozorňovali občany na možné rizika, se kterými se mohou v běžném životě potkat a nestali se tak například obětmi trestného činu.
0: Jak taková práce v terénu vypadá, alespoň stručně, možná několika větami?
1: Tak naši preventisté se pohybují na jednotlivých základních školách, ale i mateřských školách, protože děti jsou asi to nejdůležitější součástí našeho života. Máme své dětské hřiště, na kterém právě děti učíme například bezpečnost a plynulost silničního provozu, ale docházíme například i do domova pro seniory, kde upozorňujeme občany, hlavně ty starší, kteří jsou imobilní například a kteří žijou samostatně v domácnosti, na co by si měli dávat pozor.
0: Před 30 lety, tedy v začátcích, šlo převážně o prevenci a dohled nad dětmi u škol. To už jsme zmínili v úvodu. Dnes se ale městská policie věnuje i prevenci proti těm současným hrozbám. Tak jak moc se ta preventivní práce za ty uplynulé 3 dekády změnila?
1: Tak je třeba říct, abyste to v podstatě zmínila, že úsek prevence vznikl už v roce 96, to znamená v letošním roce jsme oslavili 30. výročí. A vlastně ten záběr, který kdysi preventisti měli, byl podstatně širší. To znamená, dnes už se třeba zaměřují opravdu jenom na tu preventivní část, ale kdysi jich spočítovala i v práce jednak u dozoru, u přechodu pro chodce, besedách, přednáškách, ale hlavně taky, co se týká stacionární dopravy. Proto se jim taky říkalo tehdy modré poměnky. Zvláštností bylo, že to byly hlavně ženy. Společnost na to tenkrát nebyla zvyklá, protože v řadách policie běžně ženy nesloužily. Proto byly zajímavosti v ulicích a budily pozornost.
0: Za tu dobu těch 30 let vzniklo mnoho preventivních projektů. Já bych na malou chvíli zůstala u těch dlouhodobých, na které třeba ostravská městská policie, se dá říct, je pyšná, protože vám připadají velmi zdařilé. Které to byly?
1: Tak jednak je to celá řada projektů, jak jsem již zmínil, zaměřená na širokou veřejnost, to znamená, to je to zmíněné značení jízdních prostředků syntetikou DNA, například ta Bezpečnější Ostrava, kdy se zaměřujeme na bezpečné parkování, cestování v době například vánočních trhů, nebo případně v letních měsících na koupalištích pod názvem Bezpečnější deka. Ale samozřejmě i na seniory, kde to máme hlavně jako takový pilotní projekt nebo nejdůležitější senior posel prevence. A u těch dětí je pro nás hodně důležité právě i ta bezpečnost, ta plynulost silničního provozu, kde opravdu začínáme už v mateřských školách. Snažíme se vštípit dětem to, na co si mají dávat pozor, aby věděli taky při například první cestě do školy, co je součástí prostě pozemní komunikace, jak se chovat a čemu předcházet.
0: Říká v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava ředitel městské policie Ostrava Miroslav Plaček. Díky moc za všechny informace, také za vaši práci a přeji krásné odpoledne.
1: Já děkuji za pozvání a přeju vám i posluchačům Českého rozhlasu pěkné odpoledne.
0: Děkuji vám také. Naslyšenou.
1: Naschle.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naše cesty a Marek Ztracený v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. My vás teď ale pozveme i do světa hudby a nejen tam. Operní zpěvák Martin Gurpal právě zkouší zajímavou roli v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Na jeho šprknech už ho lidé slýchávají zhruba čtvrt století. Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková se ho ptala nejen na operu, ale i na jeho koníčky a zjistila, že třeba turistiku rád nemá. Ale když mu dáte do ruky košík na houby, nezastaví ho žádný kopec.
1: My když jsme si dnes domluvali rozhovor, tak jsme se museli vejít mezi vaši zkoušku a mezi výuku studentů. Tak vlastně, co zkoušíte, jestli se můžu nejdříve zeptat aktuálně, pane Gurpale?
2: Aktuálně zkoušíme v divadle scénickou verzi Verdiho Requiem. Což je takové netradičné, protože Verdiho Requiem se často jako teda provozuje. No, až tak často zase ne, protože to je náročné celkem na obsazení orchestru a sboru. Ale když se to provozuje, tak je to teda většinou jakoby v kostelích, na různých festivalech, ve filharmoniích. A je to jakoby koncertně. A my to děláme scénicky. Z režií, v kostýmech, takže to bude takové zajímavé.
1: Takže je to výzva.
2: Jako spíš je to výzva pro režiséry, kteří tam musí najít nějaký, vymyslet nějaký děj, protože to vlastně je zádušní mše. To Verdiho Requiem je to sice jako strašně velkolepá hudba, ale zase jako vlastně to nemá vlastní děj. Takže režiséři tam, jako v našem případě jsou duo Scooter, šéfové z Pražského národního divadla, Činohry, takže oni tam něco tak vymysleli a tak nějak to zkoušíme a 15. října je premiéra.
1: To jsem se chtěla zeptat, kdy to vejde do repertoáru divadla, takže 15. října.
2: 15. října je premiéra, pak už další reprízy, normálně tradičně, jak klasicky v divadle, že v průběhu sezóny dalších, já nevím, 12 repríz.
1: Já jsem se dívala, že to je vaše snad už 25. sezóna tady v Národním divadle Moravskoslezském, spočítala jsem to dobře?
2: Teď si nejsem jistý, 25. nebo 26. A minimálně jednu jsem tady jezdil hostovat ještě.
1: Protože vy jste původem ze Slovenska?
2: Z východního Slovenska, ano, a tam jsem jako začínal v Košickém divadle kdysi a pak jsem nějak takovým, víceméně náhodou jsem se odstnul v Ostravě a už jsem tady zakotvil na furt.
1: 25 let je dlouhá doba samozřejmě, ale můžu říct, že neslyším ten slovenský přízvuk. I Slováci, kteří totiž žijí dlouho v Česku, tak já ho tam slyším a u vás ne.
2: No, jako, kdybyste se nějak jako podívala pořádně, tak určitě něco, nějaké slovíčko mi uteče. Ale spíš jako Pražáci říkají, že mluvím tak ostravsky, že taky nenapadne, že jsem Slovák. No. Ale tak je to nejdelší etapa mého života, kterou žiju vlastně v Ostravě, takže by byla ostuda, kdybych jako nějak mluvil blbě.
1: A jak dlouho učíte studenty na Ostravské univerzitě?
2: Učím i na konzervatoři v Ostravě, tam mám nějaký malý úvazeček, pár studentů a taky několik studentů na Ostravské univerzitě a tak zhruba, když nepočítám takovou krátkou epizodu, asi 4 roky na konzervatoři, někdy kolem roku 2005, takže nějakých necelých 10 let.
1: Jak říká Martin Gurpal, operní zpěvák. A co já vím o vás, co se týká vašeho koníčku, tak vy rád houbaříte. Je to tak, je to váš koníček?
2: Ano, je to jako takový, sice sezónní koníček, ale jako o to jako větší. No. Pro mě je nejlepší jako odpočinek, jako relax o prázdninách nebo i před prázdninama, po prázdninách. Samozřejmě chodit do lesa. A nerad, takhle jako nerad dělám turistiku. To jako opravdu nesnáším. Jako bezcílně prostě vyšlap na Lysou horu mi neříká vůbec nic. Ale dejte mi košík do ruky a rostou hořiby, tak budu klidně jako v lese 4-5 hodin. S tím nemám problém a kopce mě taky nezajímají, jaké je potřeba zdolat.
1: Takže jste spokojený, když odcházíte z lesa s plným košíkem?
2: Ano, to samozřejmě. Mám tady různé kamarády, se kterými chodím. Málo kdy chodím sám, ale většinou s někým a často.
1: Máte svoje oblíbená místa v Moravskoslezském kraji?
2: Ano, už jsme párkrát uvažovali nad tím, že zajedem do Jeseníku, ale nikdy se mi to zatím nepovedlo. A mám tam jednoho kamaráda, který tam jako chodí často a nosí odsaď strašně moc praváku, to je prostě úplně hrubo, ale my chodíme teda do Beskyd většinou.
0: Říká prozatím v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Martin Gurpal. No a prozradí toho určitě po písničce mnohem víc, třeba i to, co ho drží ještě v Ostravě.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Charismatický operní zpěvák Martin Gurbal pochází z východního Slovenska, ale největší část svého života prožil v Ostravě. V angažmá v opeře Národního divadla Moravskoslezského má za sebou spoustu rolí ze světových i českých operních repertoáru. Do seznamu splněných přání mu ale ještě jedna chybí. Ne, na to se ho ptala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Když se ještě vrátím k té opeře a k vašemu angažmá v divadle, je třeba něco z toho operního repertoáru, co byste si rád zaspíval, na co ještě nedošlo za tu vaši už docela dlouhou kariéru?
2: Když se mě to takhle ptáte, bez přípravy, mám pocit, že víceméně jsem si zaspíval všechno, co jsem chtěl. Člověk bere, co přijde, jako jak to přijde. Někdy třeba, jako když jsem byl mladý, tak jsem toužil potom zaspívat si tu roli nějakou a ještě jsem na ní třeba nebyl dost zralý a zpíval jsem ji třeba zbytečně brzo. Ale vlastně, když to tak jako beru zpětně, tak vlastně jsem si zaspíval všechno, co jsem chtěl. Možná, k čemu jsem se ještě nedostal, jsem si nezaspíval Krále Filipa z Dona Carlosa od Giuseppe Verdiho. Ten Filip je jako velká, hlavní, taková jedna z nejhezčích basových rolí vlastně. A i když jsem vlastně v Brně dvakrát v té opeře účinkoval jako velký inkvizitor, který má s tím Filipem krásný duet, tak nikdy jsem ještě nedělal tuhle roli, takže možná, že ještě tady tohle bych si zaspíval. A jinak jako vlastně jsem si z českého i z toho světového repertoáru víceméně zaspíval všechno tak jako, po čem mladí zpěváci touží.
1: Tak jedno takové profesní přání teda ještě Martina Gurbala. No vy jste říkal, že zkoušíte toho Verdiho teď aktuálně. A v čem jiném, v jakých kusech vás můžou návštěvníci opery tady v Ostravě slyšet?
2: No z takových těch větších rolí, protože my basáci máme tu výhodu, nebo basbaritoni, že nemusíme vždycky dělat ty největší kusy, že častokrát hlavně velké role v těch operách jsou často tenoři, soprány. Ti vlastně dělají vždycky ty velké role a my si zaspíváme někdy občas nějakého doktora v Traviatě, což není úplně hlavní postava. Takže z těch větších rolí, které dělám, tak třeba od Sergeja Prokofieva opera Hráč, prostě dělá tam generála v téhle opeře. A tak to je taková jako pěkná velká postava, to byla poslední premiéra minulé sezony. Předtím jsme měli operu od Giacoma Rossiniho Mojžíš a faraon, tak tam dělám Mojžíše, to je taky jako velice velkolepé výpravné dílo, moc pěkná role, taky ten Mojžíš. A jinak třeba Reviníka v Lišce Bystrouce jsem dělal minulý sezonu, ale letos, v letošní sezóně to nebude. Ani nevím, jestli letos hrajeme Prodanou nevěstu, tak tam dělám Kecala. Častokrát dělám i třeba menší role, jako doktor v Traviatě nebo kostelníka v Tosce. Takže tak asi zhruba.
1: 25 let v Ostravě, už jsme o tom mluvili, teda minimálně. Dá se říct teda, že vám Ostrava nějak přirostla k srdci?
2: Tak jsme se tady nějak s manželkou zabydleli. Několikrát jsem jako v životě měl nabídku odejít do nějakého jiného divadla, ale vždycky jsme tak nějak zvážili, že vlastně je tady jako strašně fajn v Ostravě, že se nám tady líbí, je tady výborné divadlo. Zároveň jako je to takové příjemně velikostně město, které mi tak jako třeba mě úplně přesně vyhovuje. Do většího bych už nešel. Jako líbí se mi Praha, jsem tam rád, pobudu tam rád týden, ale ne. Už díl mi to začíná otravovat všude, jak všude je daleko. Člověk stráví cestováním spoustu času tam a dojížděním a tady je to tak, v Ostravě je to tak akorát.
1: Ještě když se zeptám k těm studentům, máte mezi těmi svými studenty opravdu třeba některé talentované žáky jsou mezi těmi mladými?
2: Jako rozhodně ano, tak na Ostravské univerzitě celkem poslední dobou vyrůstá, nechci říct spousta, protože zase úplná spousta to není, ale relativně dost mladých pěvců, kteří prostě už zpívají v divadlech, nebo prostě vyhrávají nějaké mezinárodní pěvecké soutěže, nebo se na nich dobře umístí. Jenom za poslední 3-4 roky tak jako absolvovalo školu několik jako velice talentovaných lidí, kteří pokračují dál a zpívají v divadle.
1: Říká Martin Gurbal z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krajský katastrální úřad dnes zavřel svou pobočku v Bruntále. Proč, řekneme za chvíli, podrobnosti přidáme v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava, určitě chybět nebudou. Po 16. hodině vás čeká ta dnešní čtvrteční humoriáda, 1. říjnová, a pozvání do ní přijal Aleš Ulm. Tak hezké odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Katastrální úřad v Bruntálu je ode dneška zavřený. Ve Valašském Meziříčí se možná přestane rodit, navrhuje to vedení nemocnice, město je proti. V Budišově nad Budišovkou skončila rekonstrukce školní kuchyně. Zítra bude jasno, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Krajský katastrální úřad dnes zavřel svou pobočku v Bruntálu. Lidé z regionu teď budou muset nově jezdit vyřizovat svou agendu do Krnova. Podle bruntálské radnice to sníží dostupnost služeb v okresu. Podle Alžběty Zatloukalové z ředitelství krajského katastrálního úřadu lidé mohou vyřídit řadu věcí online.
2: V současné ekonomické situaci, kdy jsme nuceni hospodařit efektivně, není žádoucí, aby v rámci jednoho okresu byly dvě pracoviště. Okres Bruntál je okres s nejnižší mírou hustoty obydlení. Všichni klienti mohou s úřadem komunikovat elektronicky na své požadavky zaslat prostřednictvím poštovních služeb.
0: Podle ministerstva zemědělství, pod který úřad spadá, je redukce počtu katastrálních pracovišť vynucená rozpočtovými škrty a snižováním počtu zaměstnanců. Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí chce zavřít porodnici, novorozenecké oddělení i dětská lůžka. Péči o rodičky a malé pacienty by převzala nemocnice v Novém Jičíně. Důvody vysvětluje mluvčí nemocnice ve Valašském Meziříčí Radka Miloševská.
3: Chceme, aby nemocnice zůstala stabilní a nabízela širokou péči. Klíčové akutní obory zachováme. U porodnice, novorozenců a dětských lůžek ale reagujeme na personální situaci a na vývoj počtu porodů. Roli hrají i odborné, zákonné a smluvní podmínky. Gynekologie a dětské ambulance u nás zůstanou.
0: Návrh dostalo město včera, radnice s ním zásadně nesouhlasí. V září zemřel při dopravních nehodách na silnicích v Moravskoslezském kraji jeden člověk. Je to o tři méně než loni. Od začátku letošního roku si nehody v regionu vyžádaly 24 životů. Loni jich za stejné období bylo o dva méně. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Nejčastějšími příčinami nehod bylo v září nepřizpůsobení jízdy okolnostem a nedání přednosti. Základní škola v Budišově nad Budišovkou má nově opravenou kuchyni. Skončila rekonstrukce za necelých 9 milionů korun, která vyřešila havarijní stav technického vybavení. Problémy byly s odpady, rozvody energií a vlhkostí.
4: Velmi špatný stav zázemí pro vaření školních obědů potvrdila i radnice v Budišově nad Budišovkou. Například kvůli výměně kanalizace bylo nutné kompletně vybourat podlahy. To zpozdilo veškeré stavební práce až do období nového školního roku. Vše už je ale podle aktuálních informací hotové. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku převážně polojasno, přes den pak až jasno, ale na západě kraje bude postupné přibývání oblačnosti. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Místecké ulici v Ostravě u dolní oblasti Vítkovic ve směru na Frýdek Místek se bouralo. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností a hlavně dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
6: A my jsme rádi s vámi.
7: Díky.
6: A s posluchači, i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
1: Humoriáda.

0: Skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mě museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly víc.
1: Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No, já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně
0: je to zdravé,
1: říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy ji dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře. Právě. To nestačíte, ale.
0: Ale hlavně,
1: zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím, z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty grosy nebo tyhle ty věci, ale typicky nějaký caciky, takovou...
0: Klasika.
1: Saláty a tyhle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, tak jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso.
0: Aha.
1: A to je obalený v kůře, jakoby v kůře v moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře,
1: ale
0: dobře.
1: Prostě takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na tom na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To všem není řecký.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
2: Jo, toho syna myslím.
3: No jo, pobyl neznal, to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale no? Čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
3: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam na pickanice piva, že jo?

0: No, no mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
1: No, tak natoliko zase neznám, víte. No, ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
0: no,
1: že?
0: No právě.
1: Oni jsou různý hoštapleři.
0: No,
1: já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař.
2: No, víte, musí být člověk opatrný.
0: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
0: Vy nevíte, co je statistika?
1: No počkejte, jestli ta stika to je...
0: Statistika,
1: to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo... Ne?
0: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
1: A nebo to ne, jo, ne.
0: On dělá statistiku.
1: Jo, takhle, aha, jo.
0: Vy nevíte, co to je statistika?
3: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
0: no taky, ale to je jistá věda, víte, která určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
1: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
0: ne. To jsou určité výpočty, víte?
1: Jo, takhle, aha.
0: To je výpočty. Vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
1: Jo.
0: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva. Tak
1: jo.
0: Vypočítá, jo.
1: Litr a dvě deci, jo.
0: No, dejme tomu.
1: Jo. No ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
0: No a tohle to je průměr na osobu, víte?
1: No jo, no.
0: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
1: Jo.
0: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
1: No tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
0: A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte?
3: Můj, ale to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
0: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no,
0: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
0: A to říkám jako příklad jenom,
3: no jo,
0: abyste věděli, jenom... jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
0: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
1: jo,
0: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
0: To je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je jedno,
0: někteří
3: to...
0: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
0: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
1: Prosím vás. Každou půl hodinu?
0: Jednoho člověka.
1: Jednoho člověka?
0: Představte si to.
1: A přímo přejede takhle?
0: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
1: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
0: To není jeden jedinej.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
6: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. A na vystoupení jsme jezdili spolu, někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jako měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny. A ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda. Jako. Ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byli dokonale vyladěný, jak si a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, dělal scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no. Takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom. Potom a takovou
5: tak
6: a
5: mu všichni záviděli.
6: To byla on vystupoval, poněvadž on byl mezinárodní jako DDR a tohle. Byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
5: Aha,
6: já si pamatuju z LVT. Aha. A pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
5: Uh-huh. Slavná to výstava, slavný to veletrh.
6: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menší.
5: V zábavném programu. No, dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Ulma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Možná dám večer.
3: Kluci, ahoj.
2: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta pana Aleše Ulma.
4: Děkuji.
5: Aleši, moc vás zdravím.
4: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
5: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme, Růženko.
2: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
2: No zkuste.
6: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
4: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
2: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
6: Děkuji a dávám Ačko.
2: Děkujeme, naslyšenou.
6: Taky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den, tady František Kraut-Merbletovou. Zdravím vás, pana Ulma i vás, Pavle.
2: Dobrý,
7: a pan
2: dobrý
7: Ulm zapomněl říct o panu Felixi Holcmanovi, že jezdil leta na lodi taky.
4: Já to vím, Kriegsmarine.
7: Mm-hmm. Víte, ano.
4: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi ano, jako ano, do ano, zábavní.
2: No.
7: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to byl 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
4: Ne, ne.
2: 6 ran do klobouku měl, Pavel Lukeš.
4: Pavel Lukeš.
2: Abychom si to zesměli.
4: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklatané špičky české.
7: Ano.
4: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben.
2: Uh-huh.
4: A tak dále, no.
2: No, a co jste chtěl, Františku?
7: Jak byla aféra s tím Bingem 94-96?
4: To jsem neměl prostě.
2: V tom nejel, ale šlo.
4: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát. Tak,
2: to bohužel no, neproberem,
7: to
2: Františku.
7: Mě překvapilo, já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale no, přeji vám stále zdraví. A jste bezvadný, díky.
2: Tak děkujeme, děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló. Halo.
4: Halo.
8: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Dobrý den.
8: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
2: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, potrženo, Felix Holcman může provozovat statistiku dál.
9: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
10: Jo.
9: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
10: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
9: Jak to nesmysl?
10: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
9: Jo.
10: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
9: No dobře, to je náhoda, že
10: třeba. Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byli 3 roky. Jo. Prostě no, pane vůbec společnost to není.
9: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
10: No, co?
9: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
10: 101 slaneček denně?
9: Ano.
10: Na jednoho člověka?
9: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
10: No to je strašný teda.
9: Jak strašný?
10: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
9: No a...
10: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo, ale to...
9: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
10: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
9: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádný, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajer.
10: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
9: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
10: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
9: Já, že jsem sněd půl kuřete?
10: No samozřejmě.
9: A jak jste na to přišel?
10: No podle statistiky, pane, já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivují, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání. V jednom pořadu.
1: No. Vyznání. Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď. Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák. Aha. Jsem si vymyslel Věšák a já jsem ho uváděl ten Věšák drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo. Aha. Celý ty vymýšleli se další hosti, na to se věšli. Věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: ty věci,
1: přinesli.
2: No tak. A ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl. A on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A on říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně.
2: Vzal to skromně, ano. A udělat samozřejmě byl výtečnej.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo Zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát, a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platíte věci dál. Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Jo, ale vážený pane, dobré věci se uskuteční přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste
4: Sandokan. Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, a co? A víte, že
3: něco?
4: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech.
3: Mech?
4: Ano. Me?
3: Říkáte me?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní
4: jistě,
3: účes?
4: Ano.
3: Tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasů bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: A ještí,
3: co to?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony?
4: Ještí. No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Abych
3: měl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: Jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala a před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak podívejte se, Na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak, a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek, a teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak, ale nesmějte hnout brvou.
4: Ano, šípky jsou zdravější, i když ano, některé jsou. Čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně,
4: tak toto bych
5: to nerozváděl potom.
4: Ne. Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači, jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Líbíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Líbíček tady často ano, nebývá, ano. Ale zase sestava Náružný-Bohdalová taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hrozovat z Karviné. Dobrý den, pane. Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Líbíčkovi.
4: Děkujeme pěkně.
5: Ano.
4: Naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
4: Zdravím.
5: Díky.
7: A chlapi, já bych teď hlasoval pro pana Líbíčka.
4: Děkujeme pěkně. Ano. Naslyšenou.
7: Zbytek ne, díky. Nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
4: Dobrý
8: Já bych
4: den.
8: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme.
8: Díky.
4: Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedna
5: ano,
4: určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Vencence u Zruče. Mm-hmm. A úplně a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme si váš hlas.
5: Děkujem.
4: A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Líbíčka.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló?
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
5: ano.
11: Jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježíš Maria,
4: to by bylo no, práce jako
11: by
4: na kostele.
11: Já si
5: víte, že vám
11: opravdu nepropadne.
5: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to ano, praví ano. V tom starém.
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, ano, staré přísloví.
4: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to ano, takové více.
11: To je škoda. Jo, tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal, křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme.
5: Ne.
4: Ale řekla
5: ale
4: to hezky
5: to.
4: Paní posluchačka. Jinak Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám.
5: Aha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004.
5: Let,
4: no. A 4 TT jste získali z kufru.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou, no.
4: Tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále. Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No.
4: Na kterou jste se vždycky těšil nejvíc? Nebo víc, než na ty ostatní?
5: Samozřejmě ta pantomima byla dobrá.
4: Co předváděli profese?
5: Jo. na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se chtěli tam vyhrát, objeví no, na tom jasně. A tohle. Hmm. Ale řekl bych, že tak ty prostě ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
4: Já myslím, že lidé mají
5: to
4: zafixovanou...
5: To nám posílali pořád, no.
4: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov, jo. Kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
5: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedniček.
4: Co říkal?
5: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle je přesně jak...
4: Nepotřeboval scénář, měl
5: ne,
4: Aleše Ulma.
5: Ne, to měl mě, ano.
4: Přímo autora.
5: Ano,
4: dobře, tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
12: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
13: No vidíte, ona mě za váma poslala, no. Teďka se mi jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
12: Nerozumím.
13: Ale no nerozumím, no podívej. Víte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, no, rozumíte, no. Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
12: Ale no tak,
13: Je to prej ze švestek?
12: Ale ne, já no tak takovým napatlený, řečem, já, no. Ne, takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
13: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
12: Proč?
13: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
12: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
13: Ráno nebo večer?
12: Večer,
13: no.
12: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
13: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
12: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
13: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
12: No
13: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
12: No počkejte.
13: Čím budu rozdávat?
12: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
13: Po půl hodině.
12: A ležíte na břiše. To je jedno, na které straně, jo?
13: Já myslím.
12: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
13: Dešťovou vodou.
12: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
13: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
12: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
13: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
12: No... Samozřejmě.
13: Víte co?
12: A jak ráda.
13: Já radši zůstanu plešaty.
14: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, vlasy doléčeny, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Tady vás Petr Zahlady.
1: Dobře.
2: A? Pana Novice, odstavatelého.
1: Máme zapsáno, děkujeme, Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: A co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tuleně.
4: Jo,
1: ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška to máte před sebou, před očima.
3: No tak. Ten se tam sebou pleskl a čal tam dělat tuleně.
1: Josefe, kam přitulíme váš hlas? Krásný. A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych dal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka z Todně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na skle.
1: Mějte se jo, dobře. Na skledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a Zloděj aut, Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápalku?
7: Ne.
6: No vadí, já to budu bagovat. No. Promiňte, že obtěžu, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit.
6: Teda. To bych řekl.
7: No, ale co když bude kradená?
6: A prosím vás, nebojte cimprli, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lamby z poku nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, já jsem si... Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: no,
7: ne?
6: Už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl ukrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám. To je slušnost ode mě. Čiže víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel schánět nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukrát a teď byste ještě poškodil vůz při tentočkováním o tentočkování?
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte, já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefungujou?
7: Ale jo, fungujou.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol?
6: No prosím, já se nemnosím.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nemnosím, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kila, oblbý 4 kila.
7: 4 kila, no to je všechno, co mám, člověče,
6: no, vidíte, to stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne? Že? Tak,
7: to je hruza, to je, kam se člověk podívá, samej zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo? Tohle...
6: Šéfe, poslíšte, já vám něco řeknu. Ať nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknou v nohách, rozumíte? Já vám něco řeknu, šéfičku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Zdravíčku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte zdraví. A smích uzdravuje a léčí, tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Nový šéf hasičů chce zásahové týmy specializované na požáry nebo tornáda. Ceny pohonných hmot klesnou, vláda totiž ode dneška zavedla cenovou regulaci. Pasti ve vodě odhalí ryby v bohumínských tůních. Zítra bude slunečný den, teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, požáry, tornáda nebo třeba větrné smrště. Připravené k akci by měly být v polovině příštího roku. Týmů bude 5 a každý bude mít na starosti jinou část Česka. Podle nového šéfa hasičů Legnera tak mají být na místě a schopné se zapojit do akce zhruba do 3 hodin od povolání.
5: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
4: Legner je šéfem hasičů ode dneška. Nahradil bývalého generálního ředitele Vladimíra Vlčka, který skončil ve funkci v polovině července. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice zítra prodávat nejvýš za 48 korun na 58 haléřů. To je o 14 haléřů méně. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45 korun a 92 haléřů. Cena tedy oproti dnešku klesne o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška a opatření má zatím platit do konce října. Biologové zkoumají ryby v tůních Bohumínského lesoparku na Panském. Už do 5 největších vodních ploch rozmístili pasti, aby zjistili, jaké druhy ryb v nich žijí. Průzkum má městu ukázat, jestli bude potřeba o vodní plochy nějak pečovat nebo případně omezit výskyt nežádoucích druhů. Celý monitoring vyjde přibližně na 60 tisíc korun, upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
6: Ačkoliv jsme cíleně ryby nevysazovali, už nyní na začátku průzkumu víme, že jsou osídleny například střevičkou východní. Jde o invazní druh, vyskytující se právě ve stojatých vodách s bohatou vegetací.
4: Gymnázium a střední průmyslová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm má nové moderní učebny. Speciální třídy jsou vybavené technikou, která má učitelům pomoct při výuce různých předmětů. Nové učebny stály necelých 5 milionů korun. Jak potvrdila mluvčí kraje Nikola Birklenová, podobné učebny má už 8 krajských škol.
7: Jedná se o flexibilní výukové prostory určené pro týmovou a inovativní výuku. Jsou vybavené digitálními technologiemi, které podporují projektovou výuku, týmovou spolupráci a využívání inovativních vzdělávacích metod.
3: Počasí.
4: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku převážně polojasno, přes den až jasno. Na západě kraje ale bude postupné přibývání oblačnosti. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den pak vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Opavě se v Těšínské ulici stala nehoda dvou aut, projíždějte tam opatrně. A v Ostravě neprojedete ulicí Výstavní, poblíž zastávky autobusu Gajdošova hoří dům. Na místě jsou složky IZS, tak s tím počítejte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Ano, tady je ten dnešní s datem 1. října. Stručně, jasně a přehledně řekneme už za malou chvíli, co se dnes událo v Moravskoslezském kraji. Já přidám alespoň jedno téma. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48. Podrobnosti za chvíli a v 17 hodin 30 minut pokračuje předvolební vysílání Českého rozhlasu Ostrava, tentokrát právě z Ostravy. Zpravodajský souhrn s Lucí Kociánovou ten nabídneme, ale už po písničce. Tak hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Krajský katastrální úřad dnes zavřel svou pobočku v Bruntálu. Lidé z regionu teď budou muset nově jezdit vyřizovat svou agendu do Krnova, po případě i některé žádosti vyřídí online. Podle ministerstva zemědělství, pod který úřad spadá, je redukce počtu katastrálních pracoviště vynucena rozpočtovými škrty a snižováním počtu zaměstnanců. Naopak podle bruntálské radnice to sníží dostupnost služeb v okresu. Silničáři dokončují další část jižního obchvatu Opavy. Úsek spojující Hradeckou a Olomouckou ulici bude hotový a otevřený v listopadu. Je to předposlední část základního prstence obchvatu kolem města. Zbývá ještě propojení Bruntálské a Olomoucké ulice a podle ŘSD na sebe stavby budou navazovat. Celý okruh obchvatu Opavy bude hotový v roce 2029. Základní škola v Budišově nad Budišovkou má nově opravenou kuchyni. Skončila rekonstrukce za necelých 9 milionů korun, která vyřešila havarijní stav technického vybavení. Problémy byly s odpady, rozvody energií a vlhkostí. Velmi špatný stav zázemí pro vaření školních obědů potvrdila také radnice. Senioři v Uvalně na Bruntálsku můžou ode dneška využít senior taxi. Službu zavedla obec. Taxi je určeno pro lidi starší 65 let, kteří mají trvalý pobyt přímo v Uvalně. Jedna cesta stojí 50 korun a zbytek doplatí radnice. Maximálně může senior využít 8 jednosměrných jízd za kalendářní měsíc. Senior taxi bude vozit zájemce po celém Uvalně a Krnově. Služba je určena především pro cesty k lékaři. Do Ostravy se dnes symbolicky přestěhovala britská ambasáda. Lidé si v centru města mohli prohlédnout model ikonického letadla Spitfire, se kterým létali českoslovenští piloti za druhé světové války. Hned vedle zaparkoval také modrý double-decker, který je možné znát z ostravských ulic. Na náměstí byl i britský velvyslanec Medfield, který lidem četl ze své knihy. Havířovská knihovna ode dneška pořádá knižní jarmark. Organizace nabízí zájemcům desítky kusů vyřazené literatury různých žánrů. Knihy jsou k dispozici na všech pobočkách v otevíracích hodinách. Každá z budov městské knihovny ale nabízí vyřazené knihy jinak dlouho. Někam si lidé mohli přijít vybrat literaturu pouze dnes, jinde to bude možné po celý říjen.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Kapela Olympic a teď pokračuje Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48. Budou rozšiřovat stávající čtyřproudovou silnici mezi Šenovem u Nového Jičína a Rybím. Nový úsek chce ředitelství silnic a dálnic provoznit na přelomu let 2028 a 2029.
1: Jezdím hodně na Ostravu do Libhoště na tamten směr, takže chybí.
2: Říká mi Jana na čerpací stanici u nájezdu na budoucí dálnici. Úsek mezi Novým Jičínem a Rybím není zrovna oblíbený. Chybí odstavné pruhy, při předjíždění auta jedou těsně vedle na nových svodidel.
3: Ta doprava zde byla prostě velmi nebezpečná, stávaly se zde nehody, řidiči zde riskovali dokonce i předjetím do protisměru, ty protisměry nebyly od sebe oddělený, buď teda hlavně s vodidlem nebo pouze de facto dvojitou vlnou čárou.
2: Popisuje aktuální situaci generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Těleso stávající čtyřproudé komunikace poslouží jako základ nového dálničního úseku.
3: To znamená dálnici klasickou s ostatními pruhy se středním dělicím pásem, to znamená skutečně na bezpečnou komunikaci, jaký známe v České republice toho dálničního typu.
2: Silničáři přestaví taky stávající mimoúrovňová křížení. Jedno z nich počítá i s napojením plánovaného obchvatu Kunína. Přípravy zdrželo složité vyjednávání s majiteli okolních pozemků. Stavba zasáhne i dvě čerpací stanice.
3: Protože částečně ubíjáme jejich pozemky, zabíjáme jim prostě ten prostor, připojujeme de facto posléze i z těch doprovodní komunikace, nikoliv už jako samotné dálnice, to znamená skutečně ty jednání byly velmi složitá a komplikovaná.
2: Necelé 4 kilometry dlouhý úsek vyjde na asi 870 milionů korun. Řidiči se budou muset připravit na omezení zhruba od poloviny letošního října do konce roku 2028, jak pokračuje zástupce zhotovitele Zdeněk Ludvík ze společnosti MI Roads.
4: V podstatě nejsložitější je vypořádat se s veřejným provozem, protože to stavba uprostřed města zároveň na intenzivní užívaný komunikaci, takže nejhorší bude uspořádat dopravně inženýrské opatření, aby jsme zvládli tu stavbu vyjezdit a aby se netvořily velké kolony.
2: Po dokončení dálničního úseku bude ještě potřeba rekonstrukce novojičínské estakády. Ta začne nejdříve za 3 až 4 roky. Z Novojičínska František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne vám všem. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, také Den v kraji, proto v tomto okamžiku můžeme přidat také informace o počasí. Nejenom tom aktuálním, ale také se dovíme, co nás čeká v dalších dnech. Tomáše Ostrožlíka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu už vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne přeji.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: Tomáši, ten dnešní den byl příjemný, slunečný v řadě mnohých, jak už jsme si v tomto týdnu zvykli. Kam se nám dostaly teploty?
1: Dostaly se na 21 až 24 stupňů, nejtepleji 24,1 jsme měli tady u nás v Porubě. Na horách bylo také docela teplo, Lysá hora 15 stupňů, Javorový Jutřince 17 a k tomu vál jihovýchodní vítr většinou mírný 2 až 5 metrů za sekundu, pouze na hřebenech hor byl rychlejší třeba kolem 10-5 metrů za sekundu.
0: Jaká je předpověď pro noc a zítřek, jak to bude vypadat?
1: V noci budeme mít skoro jasno, polojasno, teploty budou klesat na 11 až 7 stupňů, opět v údolí, kde nebude foukat a zůstane jasno až kolem 5 stupňů. Zítra čekáme zpočátku méně oblačnosti, zejména na východě, tam může být až jasno, ale během dne od západu bude oblačnosti přibývat. Ono to přibývání oblačnosti se na východ, na Těšínsko-Jablunkovsko možná ani nedostane, nicméně na druhém konci, na Bruntálsku, Rýmařovsku, tam může být přechodně i zataženo, ale bez srážek. Teploty zítra vystoupí na 20 až 23, na horách bude kolem 16 a vítr ráno slabý, během dne opět mírný, jižní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy pátek, co sobota?
1: To přibývání oblačnosti během pátku dál k východu postupovat nebude a oblačnost se během noci na sobotu opět rozplyne, takže ráno v sobotu a během celého sobotního dne spíše jasno, skoro jasno. Ranní teploty v sobotu 8 až 4 stupně, odpolední 20 až 24 a vítr v noci ráno slabý, během dne mírný jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Potom během neděle od západu očekáváme přibývání oblačnosti, takže noc na neděli ještě málo oblačná, teploty klesnou na 6 až 2 stupně, ale nad ránem už bude převážně oblačno a během dne může být přechodně i zataženo a v oblasti Jeseníku se mohou vyskytnout i slabé ojedinělé přehánky. Teploty během neděle vystoupí na 18 až 22 stupňů, vítr ten bude mírný, jihozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. No a...
0: Říká Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého rozhlasu ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Tomáši, ráda bych vás přivítala i u nás. Teď jste byl v našem vysílání. Díky moc za předpověď počasí pro nejbližší dny a loučím se. Hezké odpoledne přeji. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a co na...

0: Hezké odpoledne, posloucháte v Den v kraji a v 17 hodin 30 minut také dnes pokračuje předvolební vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dnes nabídneme další díl, který se tentokrát týká krajské metropole. Jak to vidí kandidáti na ostravského primátora se stavbou nového fotbalového stadionu a jak moc je trápí hořící heřmanická halda? To vše probere moderátor Richard Piskala s reportérkou Martou Pilařovou. Přeji tedy příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
2: Začíná sedmý díl našeho předvolebního speciálu, ve kterém se tentokrát podíváme do metropole Moravskoslezského kraje, do Ostravy. Komunální volby začnou už v pátek 9. října a my pro vás máme informace, které vám můžou pomoci se rozhodnout, komu dáte svůj hlas. Budeme se věnovat kandidátům na ostravského primátora a podrobně probereme jejich postoje k důležitým tématům. Od mikrofonu vás zdraví Richard Piskala a ve studiu vítám reportérku Martu Pilařovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Marto, Ostrava je největším městem Moravskoslezského kraje. Jaká koalice teď metropolis bezmála 300 tisíci obyvateli vládne?
3: V čele města stojí primátor Jan Dohnal z ODS. Největší počet mandátů v zastupitelstvu má, a tedy nejsilnější politickou silou je ale hnutí ANO. To před 4 lety drtivě vyhrálo, když získalo třetinu hlasů. Druhé Spolu oslovilo něco přes 14% voličů, třetí Ostravák necelých 13%. Do zastupitelstva se dostalo ještě SPD s víc než 11%, Starostové pro Ostravu s necelými 7% a 5% hranici překročili i Piráti a Ostravská levice. Koalici po volbách složilo 5 zmíněných uskupení, s výjimkou SPD a Ostravské levice ti zůstali v opozici. A do vedení města se postavil Tomáš Macura z hnutí ANO.
2: Ten už ale, jak si řekla na začátku, Ostravě nevládne. Tak připomeňme, co se stalo.
3: Tomáš Macura dříve z ANO byl potřetí primátorem pouhých 5 měsíců. Na začátku roku 2023 se jeho vztah s hnutím vyhrotil poté, co v prezidentské volbě podpořil Petra Pavla na úkor lídra ANO Andreje Babiše. Pak Macura členství v ANO ukončil a spolu s dalšími 7 kolegy založil nový politický klub pod názvem Jde to a 3 vykřičníky. Následovala reakce zastupitelstva, které na dubnovém zasedání odvolalo radu města i s primátorem Macurou. Výsledkem byla nová koalice ve stejném složení, tedy ANO, Spolu, Ostravák, Starostové pro Ostravu a Piráti. Klub Jde to skončil vedle SPD a Ostravské levice v opozici a primátorem se stal zástupce Spolu ze strany ODS Jan Dohnal. Dominanci si ale i tak udrželo hnutí ANO s 13 zastupiteli a 5 zástupci v městské radě. To byla největší turbulence posledních let. Další 3,5 roku už žádné otřesy nepřišly. Na zasedáních zastupitelstva jsem byla svědkem leckdy i vypjatých diskuzí, ale to spíš s opozicí. Vládnoucí koalice vystupuje jednotně i na konci volebního období.
2: Pojďme teď k tomu, co Ostravu čeká. Kdo kandiduje v říjnových volbách?
3: O přízeň voličů se utká 13 politických subjektů. Představím je podle čísla v pořadí kandidátek. S jedničkou jde hnutí Stačilo, doplněné o nezávislé Ostraváky s lídrem Martinem Juroškou. Další je koalice ODS, Lidovců, TOP 09 a Nestraníků, tentokrát pod názvem Srdcova v čele s Janem Dohnalem. Trojku si vylosovala Svoboda a přímá demokracie s lídrem Petrem Harvánkem. Čtyřku má Pro naši Ostravu s lídrem Matějem Kolkem. Pětka patří Motoristům sobě, ty vede Matěj Gregor a uskupení Starostové pro Ostravu s lídrem Alešem Boháčem má šestku. Se sedmičkou jde do voleb koalice Švýcarské demokracie a hnutí Pro Svobodní a Trikolora a ty vede Tomáš Raždík. Další jsou dva nováčci. Hnutí Naše Česko s lídriní Ivanou Lucákovou Nesétovou s osmičkou a hnutí OK pro Ostravu s lídrem Miroslavem Otiskem s devítkou. Následuje Ostravak s Lukášem Semerákem a desítkou s číslem 11 ANO 2011 s Richardem Verešem. Dvanáctku má Česká pirátská strana, tu vede Rostislav Řeha a spojení KSČM s nezávislými kandidáty pod hlavičkou Ostravská levice v čele s Ivanem Strachoněm má třináctku.
2: A my stejně jako v předchozích dílech speciálu představíme kandidáty do vedení města, tedy Ostravy, a jejich odpovědi na sérii otázek. To vše po písničce. Prozradím, že první otázka se týkala stavby nových stadionů.
1: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Dnes se věnujeme komunálním volbám v Ostravě. Kandidáty už známe a teď vám s Martou Pilařovou postupně prozradíme odpovědi na naše otázky. Pro všechny lídry byly stejné. Zaměřili jsme se na témata, které hýbou krajskou metropolí. Prvním je nový fotbalový stadion a hokejová hala.
2: Kandidátů jsme se zeptali, jestli budou prosazovat, aby v Ostravě vyrostly dvě velké stavby s miliardovými náklady. Nový stadion pro klub Baník Ostrava začalo město prosazovat před 2 lety. Fotbalový Baník hraje na městském stadionu ve Vítkovicích. O ten se dělí s dalším fotbalovým klubem a navíc s atletickými soutěžemi. Město plánuje stavbu nového stadionu na známé adrese na Bazalech. Už má vítěze architektonické soutěže, ten už připravuje finální projekt. Stadion pro víc než 20 000 diváků chce současné vedení začít stavět do 3 let a náklady odhaduje na 2,5 miliardy. Nová hokejová hala ve Vítkovicích by mohla doplnit stávající halu, ve které se zase střídají vítkovičtí hokejisté na ledě s nabitým programem velkých koncertů a dalších sportovních a kulturních událostí.
1: A jak to vidí kandidáti na ostravského primátora?
2: Stručně, nezhodnou se. Začněme fotbalem na Bazalech. Odpovědi jsem rozdělila do kategorií ano, ano ale a ne. Jednoznačné ano říkají novému stadionu 3 subjekty ze současné koalice. Nepřekvapivě Srdcova s primátorem Janem Dohnalem v čele a taky hnutí Ostravak a Starostové pro Ostravu. Ti všichni se navíc označili za otce celé myšlenky. Výstavbu nového stadionu podporují i motoristé sobě. Nejvíc odpovědí spadá do kategorie ano, ale. Ze současné koalice jsou to Piráti, kterým se nelíbí vysoké náklady a chtějí vědět, kdo to městu pomůže financovat. Podobně to vidí i hnutí ANO, které chce hledat cestu ke spolupráci se soukromými investory a finančně podílet by se podle ANO měl i Baník Ostrava. Podobné námitky k vysoké ceně a potřebě hledat další zdroje má i SPD, Ostravská levice, Naše Česko, Stačilo a OK pro Ostravu. Rezolutní ne, říká novému stadionu hnutí pro naši Ostravu. Označuje ho za zbyt tečný luxus. Postoj švýcarské demokracie neznáme, protože její lídr Tomáš Raždík poslal odpovědi, které nereagují na námi stanovená témata.
1: A co nová hokejová hala? Jakou má podporu?
2: Navážu s hnutím pro naši Ostravu, které i hokejové hale říká jasné ne. Lídr Matěj Kolek chce jít cestou rekonstrukce stávající haly a ušetřené peníze dát na výstavbu dostupného bydlení. A není sám. Pro modernizaci stávající Mustang Arény se vyslovili taky zástupci hnutí ANO, SPD, motoristů, Stačilo a Pirátů. Výhrady má i Ostravská levice a OK pro Ostravu, a to kvůli vysokým finančním nákladům. Pro stavbu nové hokejové haly je koalice Srdcova, hnutí Ostravak a hnutí Naše Česko. Se stavbou by souhlasili, pokud by hlavním investorem byl soukromý developer a město by ho jen podpořilo. To je model, který znají třeba v Olomouci.
1: Tak to byla první otázka na stavby pro fotbal a hokej. Celé odpovědi lídrů a všech kandidujících subjektů si můžete přečíst na webových stránkách Českého rozhlasu Ostrava. ostrava.rozhlas.cz. Za chvíli pokračujeme. Čeká nás druhá otázka k řešení doslova žhavého problému Heřmanické haldy. No ale nejdřív si poslechněte písničku.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: V dnešním speciálu se věnujeme říjnovým komunálním volbám. Od mikrofonu vás zdraví Richard Piskala a reportérka Marta Pilařová. A dnes se podrobně věnujeme Ostravě a výzvám, kterým krajské město čelí. Marto, jaké téma otevřeme teď?
2: Už jsme to naznačili, zaměříme se na prohořívající haldu v ostravské části Heřmanice, neboli problém, který zatím nemá jasné řešení. Skládka průmyslového odpadu pomalu prohořívá už téměř 30 let. V posledních letech jsme svědky mnoha sporů, jak území zabezpečit, aby unikající splodiny neohrožovaly obyvatele z okolí a aby nemohlo dojít k ekologické havárii, kdyby se žáro rozšířil hlavně k nedaleké skládce nebezpečného odpadu. Ve hře jsou státní instituce i soukromí vlastníci pozemků a shodu hledají jen těžko. Kandidátů na primátora Ostravy jsme se zeptali, jaký postup by v případě zvolení podpořili oni.
1: No a jak odpověděli?
2: S výjimkou švýcarské demokracie, která se v odpovědi na otázku na haldu věnovala jinému tématu, odpověděli všichni. Na čem se ostravští kandidáti zhodnou, je odmítnutí plánu minulé vlády na stavbu ochranného sarkofágu, neboli vrstvy betonu, která by odpad v haldě překryla. Sarkofág a s ním i 3 miliardy korun, které na to chtěla minulá vláda uvolnit, připomněla jen koalice Srdcova, složená z ODS, lidovců, TOP 09 a nestraníků. Ve smyslu, že je to zmařená příležitost a současná vláda problém ignoruje. Další subjekty nabízejí varianty řešení. První je odtěžení toxického odpadu. To znamená odvést materiál pryč a zlikvidovat ho. Na tom se zhodne hnutí Naše Česko, Pro naši Ostravu a Ostravská levice. To Česká pirátská strana, hnutí OK pro Ostravu a Starostové pro Ostravu by šli cestou výstavby oddělovací vzdušné stěny. Konkrétně volební lídr Starostů pro Ostravu Aleš Boháč uvádí, že podoba oddělovacích stěn už je i jeho zásluhou v přípravě a čeká na stavební povolení.
1: Řešení heřmanické haldy je ale hlavně v rukou státu a také soukromých majitelů pozemků. Jak k tomu může přispět město?
2: Ano, je to tak a další velká skupina kandidujících subjektů to taky uznává, s tím, že možnosti města to ovlivnit jsou omezené. Lídr hnutí Ostrava Lukáš Semerák si ale nemyslí, že kvůli tomu má město sedět s rukama v klíně. Chce vytvářet tlak na majitele pozemků. Navrhuje, aby jim třeba městský obvod zastavil pronajímání pozemků nebo vjezd na ně, čili šel by do aktivního střetu. Zbývající 4 subjekty, a to SPD, Stačilo motoristé sobě a ANO 2011, se odkazují na stát. Chtějí, aby to řešila ministerstva životního prostředí i průmyslu a hlavně státní podnik Diamo. Kandidát hnutí ANO Richard Vereš chce na Diamo aktivně tlačit podobně, jako to město před lety dělalo u nechvalně známých lagun Ostramo.
1: Je vidět, že je to složité téma a proto je vhodný čas připomenout, že celé odpovědi kandidátů do říjnových komunálních voleb v Ostravě najdou posluchači na webových stránkách Českého rozhlasu Ostrava. ostrava.rozhlas.cz. Teď se pustíme písničku a hned po ní se dostaneme k našemu poslednímu tématu.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Jsme zpátky u předvolebního speciálu Českého rozhlasu Ostrava. Do komunálních voleb zbývá už jen pár dní a reportérka Marta Pilařová pro nás má podrobné informace o postojích kandidátů na primátora Ostravy k aktuálním otázkám. Od mikrofonu vás zdraví Richard Piskala. Marto, jaké téma máš připravené teď?
2: Je to výstavba nového bydlení. To je téma, které se ozývá v předvolebních kampaních po celé zemi. Z moravskoslezské metropole lidé dlouhodobě odcházejí jinam, takže nečelí takovému nedostatku bytů jako třeba obyvatelé hlavního města. Bytový fond je ale zastaralý a právě ve snaze udržet tady mladé lidi se dlouho ozývalo volání po výstavbě nových bytů v současném standardu. V posledním roce jsme svědky boomu bytů. Výstavby. Developeři oznamují jeden projekt za druhým. Běžní obyvatelé města ale zároveň kladou otázky, jestli na takové byty budou mít. V Ostravě máme taky zhruba 8 tisíc lidí v bytové nouzi.
1: Jak se s tím popasovali politici, kteří usilují o posty na ostravské radnici?
2: Zeptali jsme se, jestli má město stavět nové byty, nebo to má nechat právě na soukromých investorech. Odpověď švýcarské demokracie neznáme, i na tuto otázku odpověděl jejich lídr něco jiného. Naprostá většina kandidátů je proto, aby město stavělo vlastní bydlení. Ne proto, aby konkurovalo developerům, ale proto, aby mohlo nabídnout občanům dostupné nájmy a aktivně ovlivňovat trh s bydlením. Podle Ostravaka je developerská nabídka pestrá, ale alternativou musí být obecní byty za rozumnou cenu. Hnutí ANO chce, aby se město soustředilo i na startovací byty pro mladé a byty pro seniory. Ty zmiňují i starostové pro Ostravu, kterým jde taky o zrychlení stavebního povolení. Podle Srdcovy musí jít o mix různých typů bydlení a koalice chce podporovat i družstevní vlastnictví. Teď uvedu výjimky. Lídr ostravské kandidátky motoristů Sobě Matěj Gregor konstatoval, že město se nemůže chovat jako stavební firma. Ostrava by se podle něj měla zaměřit na zvelebení stávajícího bytového fondu. To lídr ostravské levice Ivan Strachoň by se chtěl zaměřit na neobydlené městské byty. Těch napočítal tisíce a chtěl by je uvést do stavu, aby se v nich dalo žít.
1: Jaké recepty na stavbu nového bydlení kandidáti nabízejí?
2: Nejčastěji používají slovní spojení dostupné nájemní bydlení. Miroslav Otisk z OK pro Ostravu už nechce tvořit další koncepce, ale chce byty skutečně co nejrychleji začít stavět. Peter Harvánek z SPD chce, aby město každý rok zveřejňovalo, kolik nových bytů připravuje, začíná stavět a dokončilo. Ivana Lucáková Nesétová z Hnutí naše Česko chce, aby město kromě stavění a rekonstruování podporovalo taky výstavbu družstevního bydlení. A lídr Pirátů Rostislav Řeha chce na výstavbu bytů vyčlenit ročně 3% městského rozpočtu. Podle kandidáta Zastačilo Martina Jurošky by město mělo usilovat o odkoupení co největšího počtu bývalých bytů OKD. Jejich odkup po vzoru Hlučína podporuje i Hnutí pro naši Ostravu.
1: Tak to byly lídři kandidátek do zastupitelstva města Ostravy. Pro dnešek se loučím s Martou Pilařovou. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A ještě dodám, že v příštím týdnu nás s ostravskými lídry, o kterých jsme dnes hovořili, čekají také živé debaty. Od pondělka do čtvrtka po 17. hodině. Zítra ale ještě probereme komunální volby v Třinci. Od mikrofonu se loučí Richard Piskala.
0: Komunální volby 2026.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT 2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněné vozy za téměř 25 miliard korun. Britská ambasáda dnes zamířila do Ostravy. Společnost Škoda Auto omezuje výrobu kvůli problémům s dodávkami součástek. Zítra bude slunečné počasí, teploty až 23 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Ministerstvo obrany zrušilo tendr na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Vozidla za 24 miliard a 700 milionů korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy.
3: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů, pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
4: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
3: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
5: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
3: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
6: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
3: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Do Ostravy se dnes symbolicky přestěhovala britská ambasáda. Lidé si v centru města mohli prohlédnout model ikonického letadla Spitfire, se kterým letali československí piloti za druhé světové války. Hned vedle zaparkoval modrý double decker, který je možné znát z ostravských ulic. Na náměstí byl také britský velvyslanec Matt Field, který lidem četl ze své knihy.
7: Do Ostravy se vždy rád vracím. Za dobu, co jsem britským velvyslancem, jsem Ostravu a Moravskoslezský kraj navštívil celkem 12krát. Víc než kterékoliv jiné místo v Česku. V Ostravě se cítím skoro jako doma, jen tu máte víc slunka.
2: Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu. V některých provozech proto částečně redukuje počet směn. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí společnosti, ale neupřesnil, o jaké komponenty ani o jakého dodavatele jde. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné hal z Mladé Boleslavy, kde zaměstnanci tento týden nechodí na noční směny. Podle zjištění serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Dnešek je také den seniorů. Ostrava proto spouští tradiční anketu o seniorovi roku a klubu seniorů. Jde o 20. ročník ocenění lidí, kteří přispívají ke zlepšení života ostatních. Lidé můžou nominovat jednotlivce nebo taky seniorský spolek, který svým vrstevníkům zvyšuje kvalitu života.
8: Do ankety můžou lidé přihlásit seniory starší 65 let s bydlištěm v Ostravě. Oblasti, ve kterých senior může pomáhat, jsou různé. Může jít o charitativní aktivity, sport, umění nebo ochranu přírody. Své návrhy na vítěze můžou lidé posílat do konce října. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku převážně polojasno, přes den až jasno, ale na západě kraje bude zítra postupné přibývání oblačnosti. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den pak vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, ale v Ostravě neprojedete ulicí Výstavní. U autobusové zastávky Gajdošova hoří dům a na místě stále zasahují složky IZS.
1: Zelená vlna. Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
8: Přeji vám hezký podvečer, 4,5 minuty po 18. hodině, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Čeká nás ostravská rozhlasová rodinka, proto si pojďme připomenout, kdo slaví svátek. Má Igor, tak Igoru vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 1. října. V ostravské rozhlasové rodince už za chvíli písemná přání. Druhá část této hodiny, ta bude patřit ale pravidelnému čtvrtečnímu pořadu Harenda. Hudební klub připravuje Igor Vašud a dnešní den nebude výjimkou. Příjemný poslech a krásný podvečer s námi.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Dobrý den, prosím o hudební přání ve čtvrtek 1. října. V tento den moje maminka Irena z Frýdku Místku slaví krásné narozeniny. A tak touto energickou písničkou bych ji chtěla vyprosit mnoho radosti, optimismu, boží ochrany a blízkosti na každý den. A přidávám i blahopřání. Milá maminko, k tvým narozeninám ti posílám písničku, která v překladu vypráví o tom, že je potřeba hodit starosti za hlavu a jít životu naproti s radostí. Děkuji za tvou neuvěřitelnou sílu, obětavost a všechno, co pro mě v životě děláš. Přeji ti hlavně pevné zdraví, stálou pohodu, spoustu radosti a boží ochranu. Blízkost na každý den. Tak tedy, moje milá maminko, otoč teď volume doprava, ať to má ten správný drive a pořádně si tuto parádní věc užij. Má tě moc ráda tvá dcera Jana z Friedlandu.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, prosím o písničku 1. října. Písnička je pro pana Stanislava Nohavicu z Českého Těšína, který dnes slaví své narozeniny. Milý Stando, jubileum slavíš, to je krása, celý svět dnes s tebou jása. Přejeme ti, ať tě štěstí provází a nic v žití neschází. Zdraví pevné jako křen, ať se ti splní každý sen. Klidnou mysl v srdci věčné mládí, kolem sebe ty, co tě mají rádi. V životě měj stále důvod k úsměvu a děti minimálně dvakrát denně do zpěvu. Tak to ti z celého srdce přejí Kačka, Lenka, Pavel a Honza.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dobrý den, zdravím do Českého rozhlasu Ostrava. Chtěla bych vás poprosit o písničku pro mou milovanou babičku Irenku Střince. Touto písničkou bych babičce chtěla poslat takové malé pohlazení po duši. Vždyť vzpomínky zůstávají v srdci napořád. S láskou zdraví vnučka Iva s rodinou.

0: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
1: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
0: Karen Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 6. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Naším pátečním dopoledním hostem bude Kateřina Svobodová, nová umělecká šéfka souboru muzikálu Národního divadla Moravskoslezského. Původně vystudovala ekonomickou školu a až poté solový zpěv na Ostravské univerzitě. S jakými plány a ambicemi přebírá respektovaný a uznávaný soubor po své předchůdkyni Gabriele Petrákové? I na to se bude ptát Iva Piskalová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Harenda. Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Krásný podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Je tady Harenda, která má podtitul Live. A to znamená, že ve studiu je připravená kapela, která vás bude dneska obšťastňovat svojí tvorbou. Je to kapela nejmladší, kterou jsme tady kdy vůbec ve studiu 1 měli. Jmenují se The Chairs a za bicími nástroji sedí Šimon Maršalík, na basu hraje Lukáš Bátor a na kytaru Honza Pražák. Ale to, že jsem zmínil teď nástroj a členy kapely, neznamená, že zůstanou u těch nástrojů po celý koncert. Konec konců si nás můžete naladit na kanále YouTube, kde to všechno uvidíte v přímém přenose. Krásný poslech, no a první pecka se jmenuje 1527 The Chairs.

0: Posloucháte Harendu a dohrála první pecka kapely The Chairs, která se jmenuje 1527. Já kluky zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Na začátek si dáme trochu matematiky, protože vy jste všichni základní školou povinni, tak by mě zajímalo, jestli mi strašně rychle teďka spočítáte váš věkový průměr.
1: Tak, váš věkový průměr je 13?
2: 14, ne?
1: No.
2: Ne.
1: Tak no? Protože vlastně, tady Šimon má 15, já mám 14.
3: Tak 15 plus 15 děleno 3.
1: No.
2: Já mám 11.
0: No, takže asi tak 13, že? Asi tak 13. Takže to jste jako rekordmani, protože opravdu takhle mladou kapelu jsme v Harendě ještě neměli, tak si to užijte. A ještě jeden matematický oříšek takový pro mě. První track se jmenoval 1527. Co to znamená?
1: Tak myslím si, že to by měl říct asi náš bubeník Šimon Maršalík.
3: Ale tak ten název vznikl tak, že vlastně my jsme hráli tuto skladbu na zkušebně. A teď jsme zjistili, že jak jsme to dohráli, tak jsme se podívali na hodiny a bylo zrovna 15.27, takže zrovna kvůli toho to takhle vzniklo.
0: Takže nic hlubokomyslného zatím není.
1: Ne.
0: Takže to je v pořádku. A teď by mě zajímala ještě jedna věc. Tady, když se posluchači, kteří koukají na to i na YouTube, podívají, tak před námi jsou ty židle. Proč si říkáte jako židle? To mě teda jako opravdu zajímá.
1: No tak já si myslím, že to napadlo buď Šimona,
2: podle
1: Šimona
2: mě.
1: A nebo jeho mamku dokonce, myslím si, že.
3: No byl jsem to já a zrovna jsme s taťkou poslouchali Dorsy, tak jsme si řekli, tak proč bychom taky nemohli být nějaký kus nábytku, že jo?
0: Jasně,
3: takhle
0: tak
3: to vzniklo, no.
0: Ti Dors tam měli to otvírání toho vědomí a přechod někam jinam. Ta židle, jako, no, tak třeba tomu ještě dáte nějaký rozměr časem, jako, že to posunete někam dál. Kluci, jak jste se vlastně potkali? Kdo vás dal dohromady, nebo jste chodili do stejné třeba základní umělecké školy, nebo v čem to spočívá to vaše setkání?
2: Tak my s Lukem jsme se potkali v divadle, vlastně v Národním divadle Moravskoslezském jsme spolu hráli představení.
1: A Oliver, no.
2: Řekli jsme si, že bychom spolu mohli založit kapelu, protože Luky byl výborný muzikant. A neměli jsme bubeníka, tak mě napadlo, že bych mohl oslovit Šimona, protože chodil ke stejnému učiteli na ZUŠ Leoši Janáška, tak takhle nějak, no.
0: No tak já jenom teda připomenu, že vy jste vlastně už velké hvězdy z divadla, takže pro některé posluchače nejste persony naprosto neznámé. Dobrý, kluci, já myslím, že na začátek jsme toho řekli dost, tak teď si dáme další písničku, tentokrát to bude zpívaná věc, a je to lidová píseň, kterou kdysi přespívali a přehráli Blue Effect, jmenuje se Rosenka, no a teďka v podání kapely The Chairs.

0: Rosenka a kapela The Chairs. Kluci, vlastně jsme ještě neřekli, jak dlouho už hrajete.
1: Tak myslím, že jsme to jako nějak založili společně někdy asi na jaře 2025, možná 2024.
2: Čtyři,
1: pak jsme se asi po dvou měsících jako rozpadli, jako jsme už jako nehráli vůbec. A jakože bez koncertu ani, no. A pak vlastně, pak se to někde se obnovilo a trochu se nám tam jako, a jako střídali jako členové. A teďka asi před půl rokem jsme se zase tak jako obnovili a jsme teďka zase všichni tři.
0: Vy se točíte u hudebních nástrojů, to znamená, že umíte každý na spoustu jiných hudebních nástrojů. Nechtělo by to možná přece jenom ještě jednoho člena, který by třeba zaskočil na tu basu, abyste měli víc prostoru? A nebo to máte rádi, že fakt jako teď chvíli bubny, teď zas kytara, klávesy?
2: Jako, myslím si, že si to nějak sedlo, že je to prostě super, že si takhle můžeme to zastřídat, protože myslím, že všichni tři dohromady jsme super parta a nevím, jestli by se nám chtělo do toho tahat někoho dalšího. Takže.
0: To máš pravdu, to je těžké. To je taková rodina a do rodiny jako si úplně nepozveš někoho, koho tam nechceš mít, to je fakt. Kluci, jak je to jako s písničkama nebo se skladbama, protože hrajete i instrumentální záležitosti? Kdo komponuje? Nebo všichni se podílíte autorsky? Já vím třeba o Lukášovi, že už vyhrál i nějakou mezinárodní skladatelskou soutěž, takže ten má za sebou toho jako už docela dost. Co ostatní chlapci?
1: Tak
2: dáme prostor Šimovi, on se něco řekne.
3: Ale ono to vlastně funguje tak, že já většinou složím nebo vymyslím nějaký riff, nebo ho složí někdo jiný, a pak se to vezme na zkoušku a tam to zkoušíme všichni dohromady a něco z toho vždycky vyleze. Takže někdo přijde s tou ideou a pak se to vlastně vyvíjí a vznikne z toho ta nová skladba. Jo, takže vlastně podílí se na tom všichni.
0: Takže všichni nosí ty nápady takové jako prvotní, které potom rozpracováváte. A kdy poznáte, že je ten moment, že už to je prostě jako to ono, hotové? Jak se to stane?
2: No, tak ono se to úplně nepozná. My jsme měli hodně jako těch skladeb ještě poskládané jinak. Třeba 1527 mělo ještě jinou část. Tu jsme vyndali. Pak písnička, která asi teď zazní, tak ta byla úplně bez zpěvu. Takže takové prostě věci se dějou v průběhu vlastně.
1: Takhle, jestli ještě můžu říct, tak vlastně já si myslím, že ta skladba je vlastně hotová, když tam vlastně každý z těch nástrojů, co jsme tam obsadili, tak tam má vlastně nějaký podíl na tom, že vlastně nemůžeme mít třeba skladbu jenom s klavírem a s bicíma, takže vždycky tam prostě se najde nějaký riff, prostě který hraje kytara třeba a prostě vždycky tam musí být vlastně všechny ty nástroje by měly mít vlastně podle mě jako stejný podíl na tom, na té skladby.
0: Jasně, a takový test stejně je potom na koncertě, tam se to pozná nejlíp, jestli už to jako sedí a jestli to hlavně umíte už zahrát dobře, protože to je taky důležité, že se někde jako neblamovat jako před lidma. Ale kteří samozřejmě to nemusí poznat, že to hrajete úplně jinak, protože je to vaše tvorba a vy si tam můžete hrát jako vlastně co chcete. Kluci, něco jste už natočili? Třeba nějaké EPčko, album, single nějaký, něco, nebo teprve to je v takovém jako stavu věci, že byste rádi?
1: No, je to právě v tom stavu, že bychom rádi, ale ještě jsme nic nenatočili, ale uvažujeme o nějakém možná singlu nebo nějakém videoklipu na to YouTube a o tom nahrávání ještě uvidíme, no.
0: Kdyby to byl single, tak máte nějakého favorita z vašich vlastních skladeb, co byste chtěli natočit?
1: No tak já si myslím, no tak teďka jsme právě začali skládat vlastně takovou, vlastně první jakoby takovou naši píseň a to jsme začali skládat asi tak před třemi týdny a tak to by tam možná, ještě tady nebudu říkat název, ale...
0: Jasně. Čili máte prostě zkrátka už na to zaděláno, rádi byste něco s něčím vystartovali a ohromili daleko více lidí. Před námi je teďka další záležitost, ta se jmenuje Outside a opět se na celém tom dílku podílí celá kapela The Chairs. A jenom mimochodem bych vám všem chtěl říct, abyste se podívali do kalendáře, protože dneska je 1. října. A kapelu The Chairs jsem si tady nadelegoval ke svému svátku, tak jenom abyste věděli.

0: Posloucháte Harendu se Šimonem, Lukášem a Honzou s kapelou The Chairs. Kluci, hrajete muziku, která je poměrně komplikovaná, složitá, možná v některých ohledech taková trošku oldschoolová. Co na to říkají vaši, řekněme, spolužáci nebo fanoušci, když jste jim třeba něco zahráli jako na nějakém koncertě a slyšeli vás, nebyli z toho vyjevení, což to vlastně hrajete za muziku, že to vlastně na TikToku není to na Instagramu, co to hrajete?
1: No tak já si myslím, že jako moji spolužáci teda to moc jako neřeší a moc se to teda nezajímá upřímně, ale jako já si myslím, že tady tenhle styl hudby je super, teda mi se to líbí a i když teda v dnešní době to teda už je vlastně skoro vůbec jako se nehraje takový ten vlastně progresivní, takový ten fusion rock, ale tak nás to hrozně baví, takže.
0: No to je paráda, že jako se najdou lidi prostě mezi mladými, kteří mají tenhle ten jako žánr v oblibě prostě a pokračují v tom, mají tu vlajku a jdou s tím dopředu. Je to paráda. Kluci, co koncerty? Jak to máte s nějakým koncertováním, kdy třeba bychom vás někdy na podzim teď tady mohli v Ostravě nebo někde v nejbližším okolí potkat?
2: Tak budeme hrát v klubu Parník, ale teď si asi nevzpomenu, kdy to bude, takže to když tak se dá dohledat.
1: Tak je to listopad teda určitě, že? Ale,
2: asi jo.
0: Bude to v listopadu prostě v Parníku? Budete sami nebo to bude v rámci nějakého festivalu s nějakou jinou kapelou ještě?
1: Já si myslím, že to bude v rámci nějakého projektu, ale nejsem si úplně jist, nevím, jestli to...
0: Kdyby vás někdo chtěl ještě jako dohledat někde na nějaké sociální síti nebo na nějakých webových stránkách, kde by se to případně potom mohl dovědět, tak máte něco takového, kde jste k dohledání?
1: Ano, tak máme vlastně profil na Facebooku, máme profil, to je náš takový ten hlavní, tam dáváme nejvíc těch pozvánek a tak. Pak ještě máme, myslím, na Instagramu, ale to... není, tam toho moc ještě nedáváme, no, takže spíš ten Facebook, no, a tam je všechno o nás.
0: Jasně. Kluci, vy teď jste v takovém jako že věku, kdy prostě přecházíte ze základních škol, nebo budete přecházet na nějaké střední školy. Jak to vidíte s muzikou dále? Chtěli byste se zprofesionalizovat, to znamená pravděpodobně jít studovat nějakou uměleckou školu, konzervatoř nebo něco podobného, anebo si to hodláte nechat jako takového prima koníčka do života? Tu muziku.
2: Tak Luky s Šimem určitě půjdou na konzervatoř, ti za chvilku dělají zkoušky, ale já půjdu teď do šestky, ale taky bych chtěl jít na konzervatoř, na jazzovou kytaru asi.
0: Jasně, takže jako máte to tak prostě celoživotně, že byste se tím chtěli živit, muzika je prostě vaše největší láska zatím, jo. Než přijdou nějaké děvčata na řadu. Dobrý, hele, pánové, bylo to super, já jsem strašně rád, že jsem vás tady pozval, že jsem vás mohl představit posluchačům Českého rozhlasu Ostrava i všem, kteří si dohledají tenhle ten koncert na YouTube, protože je to báječné. A před námi jsou poslední dvě písničky, ta první se jmenuje Plíseň, druhá se jmenuje Klokan a teď pokud vy máte chuť někoho pozdravit, někomu zamávat, za něco poděkovat, tak máte nejlepší příležitost.
2: Tak asi bychom chtěli poděkovat určitě všem rodičům, že nás v tom takhle podporujou a že nám umožňují prostě zkoušet a hrát, tak to je asi tak jediné ode mě.
1: No tak je tam asi taky tak stejně. Děkuju mému taťkovi, že nám pomohl s vlastníma textama, protože to nám jako moc
2: dělá
1: nešlo,
2: problémy.
1: No. A děkujeme Strejdovi Honzovi, teďkovi Onzíka, že nám vlastně umožňuje, aby jsme mohli vlastně zkoušet, že jo, ve zkušebně, takže je hodně díků, no.
0: Tak paráda. Kapela The Chairs.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer. Lači rad te šukar šuniven. Dnes si budeme povídat se zpěvákem Bertíkem, který nám představí svou novou písničku. Podíváme se také do Diakonie Náchodska, která pomáhá lidem ve složité životní situaci. Vítejte u Oroma Vakeren.

0: Dospívala Lucie Bikárová. Představíme vám zpěváka, který zpívá o dětství a hudba ho provází celý život. Za tu dobu spolupracoval s řadou dalších zpěváků a hudebníků. Dnes nám představí svou novou tvorbu. Bartoloměje Girgu si do studia pozval Dušan Vagaj.
1: Já bych chtěl přivítat Bartoloměje Girgu Bertíka.
2: Ahoj, všechny zdravím, vaše posluchače.
1: Já musím hned ze začátku podotknout, že se známe a že si budeme tykat. Bertíku, ty když jsi přijel do rozhlasu, přijel úplně jiný Bertík, než jsem ho znal.
2: Tak to bude asi tím, že jsem něco zhubl. Vlastně jsem prošel takým hubnutím, kdy vlastně přišla fáze mého života, kdy jsem se rozhodl, že jsem to asi přehnal a neukočíroval, jak se říká, to jídlo a ten můj životní styl. A vlastně věkem jsem pochopil, že to není ten směr a že by to mohlo brzo skončit, ten můj život, protože už jsem byl ve fázi, kdy jsem na pódium pociťoval, že se potím extrémně, že to nedávám, neustojím to, nevypadám úplně příliš hezky, nemohl jsem se oblíkat, jak jsem chtěl. Takže jsem vlastně udělal takovou stopku a řekl jsem si, že musím něco s tím provést. Takže jsem podstoupil určitý zákrok, který mi pomohl v tom, abych zhubl a vlastně ze 165-kilovýho chlapa je teďkon 104-kilový kluk.
1: Jsi nový člověk de facto. Děkuji. Přišlo s tebou něco nového?
2: Všechno. Úplně se to změnilo o 360 stupňů, protože prakticky ten můj život dostal jiný směr a nový nádech. To znamená, přišla energie, kterou jsem využil k tomu, abych začal více věnoval rodině, začal pracovat na sobě. To znamená, že jsem vlastně těch 10 měsíců zhruba hubnul, nabíral energii a sílu. A když jsem pocítil, že je ta správná chvíle, tak jsem oslovil určitý kamarády, osobnosti vlastně hudební branže a říkám, hele, chci zpátky, jsem připravený, jsem jiný. A lidi si toho začali všímat a začali mě sami oslovovat a ptát se, kdy se vrátím, kdy něco natočím. Takže jsem začal pracovat, lehce podnikat a začali jsme všichni doma měnit jakoby ten režim, ten systém, který do té doby jsme nemohli dělat, protože táta byl zabržděný tím, že sotva chodil, byl pořád unavený a spal. A teď se to celý, jak jsem řekl, o 360 stupňů otočilo a začal jsem pracovat na hudbě, začal jsem pracovat na biznisu, začalo se dařit a není to jenom o mně. Chci říct, že to je o celé mé rodině, o mých dětech a začali jsme si všichni plnit své sny.
1: Martíku, mně tohle vyprávění přijde jako předsevzetí, že prostě tenhle rok bude úplně jiný, než byly dosavadní roky.
2: Tak to bylo.
1: Co hudba?
2: Takže jsem začal první písničkou, kdy jsem oslovil Ríšu Adama alias Vajdise, protože jsem si říkal, vlastně dneska je velká konkurence, že jo? Řekneme si to, že prostě dneska těch muzikantů to je ranec. Mm-hmm. A vlastně každý se snaží nějaký level tam nastavit, že bych měl se posunout a zkusit nové věci, nové obzory. Takže neříkám, že starý Bertík zanikl, ale řekl jsem si, že to zkusím tak, jako to děti ostatní, ale trošku jinak. Takže jsem oslovil Vajdise s tím, že jsem mu řekl, brášku, chci dělat romskou hudbu, ale nechci dělat to, co dělají všichni ostatní. Takže jsme vlastně si sedli spolu a teď jsme hledali ten styl, ten žánr, který by pro mě byl jakoby top a zároveň, že by to mohlo bavit i lidi. Tak říkám, hele, nebudu dělat žádný funky, pomalý písničky, lidi ode mě čekají, že tam Bertík zase zaspívá, že jo. OK, říkám, na to máme čas, já se chci vrátit s velkou parádou. Takže jsme udělali písničku o Romino Barvalo, kde vlastně produkce je Vajdise. Použil jsem kamaráda Averčave, který k tomu natočil videoklip. Oslovil jsem taneční soubory, s kterými jsem se stýkal na festivalech a znal jsem je. Použil jsem i náš bylinský vlastně taneční soubor a okolní soubory. S velkou parádou přijeli, takže jsem tam měl zhruba asi 25 holek. Oslovil jsem Ríšu Samka. Říkám, Richarde, chci tě v tom klipu mít a chci, abys to celý režíroval. Ríša s velkou parádou to přijel. A v tom klipu i zatancoval.
1: Co tě inspirovalo, že jsi řekl vlastně pojedu jiným směrem?
2: dneska ta hudba je jakoby trošku náročná v tom, že těch muzikantů, těch zpěváků, těch kapel interpretuje strašně moc. Ta hudba se dala trošku jiným směrem, než co jsem zažil já. Ty muzikanti rostou jinak, než jsem rostl já. Věděl jsem, že pokavať to budu dělat po staru, tak nemám šanci. Nebudu se snažit dělat ze sebe někoho, kdo už tady je, ale budu to pořád já, ale ten level tam postavím. Takže jsem postavil ten, zkusil jsem tady jakoby využít ty muzikanty, o kterých jsem věděl, nebo toho Vajdise, kterýho strašně uznávám, který se umí přizpůsobit době a hlavně dokáže vycítit z tebe, jakou hudbu ti postavit.
1: Martíku, já ti budu držet palce, ať ta cesta, kterou jsi se začal, trvá strašně dlouho.
2: Já vám moc krát děkuju, přeju vám co nejvíc hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti a máme krásný život.

0: Tak to byla nová píseň od Bertíka. Diakonie Náchodská pomáhá lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Nabízí například pravidelné sbírky, oblečení, volnočasové aktivity pro děti a odbornou pomoc. Její vyškolený tým je připraven pomoci. Pracovníci diakonie musí při své práci dodržovat mlčenlivost, zvlášť při práci s dětmi. Více řekla Karlu Sladkému ředitelka diakonie Lucie Pavlistová.
1: Samozřejmě musíte oddělovat sociální práci jako vaše zaměstnání, kde máte povinnost mlčenlivosti, máte různé povinnosti vůči tomu svému zaměstnání, vůči svým klientům a na druhou stranu žijete třeba uvnitř té komunity, která někdy nemusí rozumět tomu, proč některé informace nepředáváte, že nemůžete, kdy někdy musíte se držet toho, abyste právě tu mlčenlivost zachovávali. Někdy se může komunita zdát, jako že by měla být zvýhodňována tím pracovníkem nějakým způsobem. Takže stejně jako to může být výhoda, to porozumění a přijetí toho pracovníka do své rodiny více, tak naopak někdy může být nevýhodou. Takže bych řekla, že když si to tak jako dáme na misky váh, tak jsme na tom úplně všichni stejně.
2: Zmiňujete mlčenlivost. Co si pod tím představit?
1: Představit si pod tím to, že vlastně kdokoliv nás osloví s pomocí, ať už dítě nebo rodina, tak my mu vlastně zaručujeme tu mlčenlivost 100%. To znamená, veškeré informace, které nám říká, jsou dobrovolné, chce nám je říct. My si samozřejmě vytahujeme ty informace, které my potřebujeme pro řešení jeho aktuální situace. A znamená to, že my v tu chvíli uzavíráme to, že se nebudeme bavit s kolegy, nebudeme se bavit vlastně navenek o tom jeho případu. A pokud by to bylo potřeba právě pro třeba posunutí jeho problému, tak ho o tom vždycky informujeme. To znamená, pokud potřebuji probrat s kolegyní, že se mi jeví, že potřebuji tady pomoci, protože kolegyně je zkušenější, rodině to oznamuji, že jestli můžu s kolegyní probrat ten případ, nebo s vedoucí, protože má více zkušeností a mohla by nám být nápomocná.
2: Obracejí se na vás i sami děti s žádostí třeba o pomoc?
1: To spíše na té preventivní službě toho klubu nízkoprahového, tam je určen přímo jenom pro děti. Tam zase ta mlčenlivost znamená, že chápeme, že ty děti jsou nezletilé a chápeme, že mají rodiče. Nicméně sociální pracovnice, které pracují s dětmi, v tu chvíli nemají sdělovat nic rodičům, co se děje na klubu, protože my tam chráníme to dítě. To znamená, to dítě zase má od nás vytvořen jakýsi ochranný obal důvěry, kdy se nám právě může svěřit. Stává se za tu historii, kdy se nám dítě svěřuje i s něčím, co v té rodině není úplně OK a mělo by se řešit nad rámec těch klubových činností. A v tom případě my to tomu dítěti oznamujeme, že to je věc, kterou budeme muset řešit dál, protože je to věc, která je velmi závažná. V tu chvíli to dítě ale od nás tu informaci dostává, že nechceme narušit jeho důvěru, ale je to něco, co už je za hranicí, kde by mohlo ubližovat a řešíme pak nadále, ale to dítě se to od nás dozví. My se snažíme maximálně v rámci té mlčenlivosti, aby tým pracující s dětmi a tým pracující s rodinami společně se setkáváme na provozních porodách, ale nicméně nebavíme se o klientech veřejně, protože by to mohlo narušovat i pak obraz o rodině určitého dítěte, se kterým pracuji, anebo naopak. To znamená, že v případě, kdy je tady možná domluva s dítětem, jestli by chtělo, aby jsme zašli do rodiny a podobně, takže zase s tím dítětem o tom komunikujeme a snažíme se samozřejmě jít tou cestou nějak do té rodiny jít, ale ptáme se toho dítěte, abychom mu naopak neublížili. Samozřejmě pokud je to už na hranici, kdy my máme i přes mlčenlivost povinnost oznamovací povinnosti, už by to bylo na hranici, kdy už je tam opravdu se jedná ohrožené dítě podle paragrafu 6. V tom případě my bychom už se obraceli na OSPOD přímo.
0: A to je pro dnešek vše. Palikera v Hojšune na Zamence. A čen devlea. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda ustála hlasování o nedůvěře. Nový ředitel hasičů chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události. A zítřejší počasí na východě Česka slunečno, na západě Čech až zataženo. Maxima na východě republiky kolem 23, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy s Otounem Hasilem. Pěkný večer. Opozici ve sněmovně se ani na druhý pokus nepodařilo svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání všichni přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, tedy požáry, tornáda nebo také větrné smrště. Připravené k akci by měly být zhruba v polovině v příštím roce. Týmů bude celkem 5, každý bude mít na starosti jinou část České republiky. Podle Legnera mají být na místě a schopné se zapojit do akce přibližně do 3 hodin od povolání.
3: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
2: Technici začali razit průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jedná se o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Téměř kilometrová štola se bude razit takzvanou rakouskou tunelovací metodou. Upřesní generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zotoviteli dát co nejvíce informací, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde. Zde prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
2: Středočeskou dálnici D3, která bude dlouhá téměř 60 kilometrů, chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět v roce 2028. Podle odhadů vyjde na více než 70 miliard korun.
1: Sport.
2: Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál závodit na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaily na žádném mezinárodním závodě a na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále. A právě tam krátce poté o konci kariéry přemýšlel.
5: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně, jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech postupně až zataženo. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den bude většinou polojasno, na východě republiky až jasno. Pouze na západě Čech se bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě Čech slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni. V západní polovině Čech mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavní části Pražského okruhu směrem z dálnice D1 k letišti popojíždí kolona téměř od sjezdu z dálnice. V omezení před Jesenicí na kilometru 79 blokovalo jeden pruh porouchané vozidlo. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce se vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, Alex.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba. Takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska

0: která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek a tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme u ní byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
1: No, takže, to je pravda, tak jste, to byly mladé babičky. Ano.
0: Mladé babičky, a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak, no. Takže musíme se zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude už.
1: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
0: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
1: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
0: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Jako po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty, jako, ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám tyhle, ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot, teď jsem úplně zapomněl, jo, jestli na sebe dávám pozor, no a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale ale nemusím ještě si dávat pozor, ještě počkám.
1: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
0: Já si vyřadím z provozu.
1: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
0: Takhle. Teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec, takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
1: A neměl jste?
0: Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
1: Tak všichni vypněte.
0: Vypněte si prosím vás přijímače.
1: Ale tak to nechceme.
0: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient, jako no.
1: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takový můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou, jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem. Hraju sám sebe, no je to samozřejmě trošku jako nuda, bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl, jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jste to řekla, jsme už vysílání, takže nic se
1: takže to
0: nejde přihávat
1: zpátky. Nebude. No, nějakého jako, takového paznechta, prostě nějaký jako, nevím, možná zločince, ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, jak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho...
1: Uvidíme, co
0: z toho bude. Nicméně vy se... jakoby nechystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té padesátce, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání. Prostě není to demokracie, divadlo vůbec. Jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí. Jako z těch složek. Možná jako nějaký kolega nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to. Okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, jestli obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce, i vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky a tím lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju, teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju, ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a to je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce opustit herectví nechci a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám, tak tady jsem trochu z obliga, jako, ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano. Jakože se vám to podařilo? Teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já?
1: Ne, nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty i prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé.
0: Jako. Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo. Jakože mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMSka, já to vůbec nemám napsaný. Nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi. Což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní. A vůbec mi to nepřišlo divný, až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: No tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě uslovila Nikol Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednu jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natklovaná je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsané tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, tak je, jako myslím, to téma. A tak to, že to byla taková výzva. No. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie. A takže jsme řekli, hele, to je dobrý. To je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda. A že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě. Jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mi přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v té Kuřimi.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako. Protože tam opravdu tam tak Kateřina Zapletalová hraje jako dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý, tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, a kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravda na Brooklynu, odpověděl jste.
1: Děkuji.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju z Damu, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti ze té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají. Jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako, a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plní entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace, že jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je, tak tady říkám, proč to nejde tak rychle a vlastně, ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Vy nejsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: A založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. Si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné. Tak teď se natáčí další spin-off, ta by se měl jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu.
0: Archivald ještě nebyl třeba?
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako... Ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ajry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky... Když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem si prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný a že mě nějaký nevím, takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A, takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý prostě díl. Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že se prostě, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou. Proč se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, si koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím. Takže takhle to nějak snesu po takových pauzách a dělám jako, že tam něco hledám a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
0: Přibližuju se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty, zrychli, tak
1: zrychli úvahu.
0: Šup na to.
1: Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to jako na mě vůbec, samozřejmě, takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Potím košili. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činoherním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti
1: jo, a měl jako, premiéru. Jako jo, někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no, jako chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví a já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co, jak se to líbilo a já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čeká mě, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpánkou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimopražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Ty, já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pragmatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: České ministerstvo obrany ruší zakázku na obrněné vozy téměř za 25 miliard korun. U kampusu Univerzity v Brně Bohunicích vyroste nový parkovací dům. A zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech až zataženo, maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. České ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Upozornil na to server aktuálně.cz. Vozidla téměř za 25 miliard korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy.
5: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů. Pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
6: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
5: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
7: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jedeřské brigády.
5: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
8: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
5: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Vedení Brna hledá firmu, která postaví parkovací dům u kampusu univerzity a fakultní nemocnice v Bohunicích. Výstavbu za více než 370 milionů korun schválila rada města. Hotová má být do konce roku 2029. Město chce parkovací dům pro více než 650 vozidel postavit v místě současného venkovního parkoviště mezi Bítežskou a Akademickou ulicí, říká mluvčí magistrátu Klára Opálková.
9: Kapacita stání bude výrazně vyšší než na současném venkovním parkovišti, které parkovací dům nahradí. Součástí projektu bude mimo tu samotnou stavbu taky úprava okolních komunikací, sadové úpravy, parkovací systém nebo výtah.
4: Gymnázium a střední průmyslová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm má nové moderní učebny. Speciální třídy jsou vybavené technikou, která má učitelům pomoci při výuce různých předmětů. Nové učebny stály téměř 5 milionů korun. A jak potvrdila mluvčí kraje Nikola Birklenová, podobné učebny má už 8 dalších krajských škol.
10: Jedná se o flexibilní výukové prostory určené pro týmovou a inovativní výuku. Jsou vybavené digitálními technologiemi, které podporují projektovou výuku, týmovou spolupráci a využívání inovativních vzdělávacích metod.
0: Sport.
4: Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má zraněný kotník z domácího utkání proti Anglii. Přijde tak o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a na hřišti Anglie.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, na východě republiky i jasno, pouze na západě Čech bude převažovat velká oblačnost, na západě a severozápadě republiky slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra mezi 20 a 24 stupni, v západní polovině Čech kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic havarovala 3 osobní vozidla u Miroslavy. Nedaleko Kašence nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Projedete k Ivadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tonak. Rodinná továrna, která proslavila Nový Jičín jako kloboučnickou velmoc.
1: Říká vám něco značka Tonak?
2: Ano, to jsou české klobouky.
3: Klobouky na hlavu. Dámské, pánské.
4: Já skoro myslím, že to budou klobouky. Já si myslím, že můj děda jeden nosil. On mi to vždycky říkal, když jsem byl malej, že až vyrostu, tak mi taky pořídí jeden, ale ono se to už nějak dneska nenosí.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
5: Já si myslím, že je to velice kvalitní značka a hlavně už má velkou historii.
1: A máte něco doma od této značky?
5: Já osobně ne, ale několik klobouků pánských od nich mě zaujalo.
2: Bohužel ne, ale mám to na svém wishlistu.
6: Mám klobouky, mám nějakých slamáčků, ale nic o značky Tonak, to bohužel.
7: Já rozhodně ne, já klobouky teda nenosím, ale možná babička by něco ve skříni našla.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
0: Nosit klobouk, vynechme ty plážové, je dnes spíš výstřednost než standard.

0: česky Nový Jičín. Už od středověku byl Nový Jičín rájem soukeníků a kloboučníků. Samostatný cech tamních kloboučnických mistrů byl založen roku 1630. V té době se mezi místními řemeslníky objevil i jistý Gottfried Hickel, který na moravskoslezské pomezí přišel z bavorského Würzburku. Usadil se nedaleko Nového Jičína ve Fulneku a oženil se s dcerou soukenického mistra Hilšra. Jejich syn, Paul Heinrich, dosáhl významného společenského postavení. Stal se hejtmanem na hradě Fulneku. Druhý syn, Johann Gottfried, se stal po svém otci kloboučníkem. A tady začíná historie rodu Hicklů, zakladatelů firmy Hutfabrik je Hicklzone. Kdo byl onen je Hickel, jehož synům továrna patřila? Jeho celé jméno zní Johann Albert Hickel, rok narození 1814. Tento pán měl kloboučnictví v krvi. V cechu kloboučníků byl jeho děd, otec i strýc. Ten v roce 1799 založil v Novém Jičíně manufakturu na výrobu těchto fešáckých pokrývek hlavy. Johann Albert spojil tátovu i strejdovu dílnu dohromady a vytvořil firmu, první toho druhu v rakousko-uherské monarchii, která brzy začala slavit úspěchy doma i v cizině. Hotové zboží se nejprve vyrábělo ručně a prodávalo na místních trzích. Johann Albert Hickel ale dobře věděl, že jestli se chce udržet na kloboučnické špici, musí jít s dobou a výrobu zrychlovat a modernizovat. Své tři syny, Augusta, Johana a Karla, postupně vyslal na zkušenou do Evropy, odkud si mladí mužové přinesli, jak bychom dnes řekli, know-how. Tak třeba tátovi poradili, aby přešel z ruční práce na strojovou výrobu. Poslechl a udělal dobře. Jako první v habsburské monarchii uplatnil v procesu výroby parní stroj. Teď výroba rostla ještě rychleji a malá továrna na ulici Dolní brána už přestala stíhat. Proto Johann Albert zakoupil roku 1867 pozemky v jižní části města, kde se původně nacházely starobylé rybníky a sádky, a během několika měsíců zde postavil novou továrnu, jejíž půdorys se v podstatě zachoval dodnes. Nakonec svým synům předal celé vedení firmy. Ta od té doby nesla název Kloboučnická fabrika synů Johanna Hickla. Měla na 300 zaměstnanců. Sám Johann Albert zůstal ve firmě coby odborný poradce. Dočkal se i ocenění z nejvyšších státních míst. Císař František Josef I. ho vyznamenal Zlatým křížem. Zemřel na následky těžké nemoci 14. ledna 1880. Továrna bratrů Augusta, Johana a Karla Hicklových produkovala velmi kvalitní výrobky, které si snadno získaly odbytiště nejen na evropských, ale i na zámořských trzích. Hicklové prokazovali výborné podnikatelské i diplomatické schopnosti. Sledovali politické dění nejen ve svém okolí, ale i za hranicemi kontinentu. Úspěchy se dostavily v podobě uznání na světových výstavách ve Vídni, ve Filadelfii, kde získali nejvyšší ocenění, a v Paříži, odkud se vrátili s velkou zlatou medailí. O několik let později získali v tomtéž městě cenu Grand Prix za velurový klobouk, v celém světě později známý jako Austrian Velour. Bratři Hicklové zaváděli stále nové postupy. Modernizovali výrobu a zřídili v závodě řadu pomocných provozů, proto si mohli sami vyrábět téměř vše, kromě podšívek, stuh a potních pásků. Firma se také starala o blaho svých zaměstnanců. Pro stovku rodin svých dělníků postavila kolonii rodinných domků a také obytné domy pro úředníky a dílovedoucí. Věnovala nemalé částky nadačnímu fondu chudobince, zřídila závodní nemocenskou pokladnu a založila dodatečně dotovanou starobní vdovskou a sirotčí dělnickou zaopatřovací pokladnu, která vyplácela dělníkům podporu ve stáří a zaopatřovala vdovy a sirotky.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přicházíme do míst, kde vzniká krása, kde vzniká elegance. Přicházíme do míst, kde se vyrábí velmi užitečná věc, která z obyčejné ženy udělá dámu. I když mám dojem, že v současné době ty klobouky tak úplně v oblibě nejsou, nebo se pletu?
2: Pletete se, klobouk v oblibě je, dostáváme se teď hodně na tuzemský trh, převážně jsme v minulosti vyváželi, momentálně vyvážíme do 50 zemí světa a klobouk se znovu stává i v českých zemích modním prvkem. Každé ženě i každému pánovi klobouk sluší, jen si musí prostě najít vhodný tvar, vhodnou velikost k tvaru obličeje, k tvaru postavy a pokud bude se cítit v klobouku dobře, tak mu bude slušet.
3: Za výrobní manažerkou Tonaku Danou Klečkovou se vydala Světlana Lavičková.
2: Teď už se klobouky dostávají i do mladších sfér, nosí je teenageři. Klobouk opravdu teďkom bývá artiklem, který si i mnozí dopřávají na Vánoce, Velikonoce, různé svátky, letní kolekce, zimní kolekce. Ten nárůst těch mladých lidí tam je.
4: Pojďme se teď blíže zastavit nad osudy jednotlivých bratří. August se oženil s Angelou, dcerou tehdejšího statkáře Ferdinanda Hoše. Žili ve šťastném manželství a měli 4 děti. Stefanii, Huga, Augustina a Frice. August se zajímal aktivně o rozvoj města Nového Jičína. Přes 30 let byl členem obecního výboru. Podporoval výstavbu Novojičínské dráhy a angažoval se také v realizaci plánů spojených se všeobecně prospěšným podnikáním. Za jeho života tak došlo ve městě k výstavbě vodovodu, městských jatek a mnoha dalších užitečných zařízení. Výjimečnost a velikost tohoto podnikatele dokazuje i to, že mu císař František Josef I. udělil osobní audienci a propůjčil mu řád železné koruny. A koníčky? Pohyb na čerstvém vzduchu, horská turistika, cestování. Nejraději jezdil do Alp, do přímořských oblastí a navštívil také Severní Ameriku a Egypt. Zajímal se o dějiny umění a etnografii, byl vášnivý lovec, měl sbírku vlastnoručně zastřelených ptáků, sbíral přírodovědné, umělecké a etnografické předměty. Johann, druhý syn, se oženil s Fanny Šustalovou, dcerou Ignáce Šustaly, zakladatele a majitele továrny v Kopřivnici, z níž časem vyrostla slavná Tatra. Narodilo se jim 8 dětí, 4 dcery a 4 synové, Otto, Hans, Alfred a Karl. Nesli dál rodové tradice a dva nejstarší následovali ve výběru povolání svého otce. Johann Hickl byl velkým milovníkem přírody a stejně jako August také náruživým lovcem. Karl Hickl, nejmladší z bratrů, byl díky svým častým cestám v zahraničí nejznámější. V době rozvoje továrny se veřejně neangažoval a věnoval se především obchodní činnosti. Současníci ho popisovali jako skromného a váženého muže, který dobročinnou práci dělal skrytě, nikoli na očích veřejnosti. Byl členem hasičského záchranného sboru, pravděpodobně díky němu byla v blízkosti továrny zřízena hasičská zbrojnice a přímo v továrně samostatná hasičská jednotka. Miloval umění, především to výtvarné, proto podporoval mladé talenty. Nezaložil vlastní rodinu a žil u svých bratrů. V závěti odkázal na svou dobu velmi štědrou částku přes 200 000 korun na humanitární účely.
1: Když se rozhlédnu tady na začátku dílny, tady jsou klobouky jeden jako druhý. Všechny černé, s širokým okrajem, vysokým dýnkem, prostě jeden jako druhý.
2: Nacházíme se v polovině výroby. Tady už vidíme vytvarované, obarvené polotovary v základních tvarech, z kterých se potom dále rysují jak kdyby finální tvary klobouku. Výrobní proces máme dlouhý na klobouk, jdeme tomu až 8 týdnů, 8 pracovních týdnů, kdy klobouk prochází 150 operacemi a 80 z nich, těch operací, je vlastně výlučně rukodělných.
1: No tak dobře, jak to začíná?
2: Nakupujeme králičí zaječí košky z Tuzemska od našich chovatelů. Vykupujeme pouze sběrové košky, nevykupujeme jateční. To znamená, od drobných chovatelů z té košky zpracujeme ten vlas. Kůži z košky zpracujeme na biohnojivo, to znamená, že jsme bezodpadový podnik. Na výrobu klobouku potřebujeme králičí zaječí vlas, který potom ořežeme z té košky, dostaneme z toho srst, kterou potom foukáme na kloboukovou hmotu. Potřebujeme ty chloupky ojednotit, zbavit nečistot, zbytky přiměsi, jakože rostlin, trusu. Potom tu kloboukovou hmotu už tvarujeme do prvotního prvotvaru, do takzvaného polotovaru, kdy klobouková hmota je nakladána na plastící zvony, vhazována do kabiny. Ty jednotlivé chloupky jsou přilepovány na perforované zvony, dojde skropení horkou vodou a potom různými způsoby suchého jak mokrého plstění dochází zaklesnutí těch chloupků do sebe, vyrábí se ten prvotní polotovar.
1: Ty všechny polotovary, které tady vidím, dobře, ve dvou provedeních, široký a bez okraje, to všechno je v černé barvě.
2: Tady máme židovský sortiment pro naši židovskou klientelu a ti jsou převážně pouze černé klobouky, ale když půjdeme dál do výroby, pak už uvidíte ty barvy. Třeba polotovary pro fézy, polotovary více dobarevné, teďkom hodně je módní i v Nigerii nebo v arabských státech, že se jde teďkom do barev a čím dál půjdeme prostě do finální výroby, na finální klobouky, tak tu pestrost odstínu uvidíme. V této době je hodně módní pastelové odstíny, jemné pastelové odstíny, je tam hodně béžové barvy, tyrkysová barva, modrá barva se vrací zpátky, samozřejmě červená ta je letitá, ta prostě jde, ale jako klasika černá vždycky zůstane. Černá je černá, černý klobouk je prostě klasický klobouk, slušivý, sluší prostě každému a černý klobouk si opravdu můžete vzít ke všemu.
1: Tady už je dílna.
2: Nacházíme se na úpravnách, kde dodáváme polotovaru povrch, povrchovou úpravu. Každý polotovar je opatřený různými typy povrchových úprav. Máme 4 základní druhy povrchových úprav. Hladká, kterou oškrábeme brusným papírem. Potom máme velurovou povrchovou úpravu, na které používáme vytáhnutí vlásku pomocí kovových šajb, kovové šajby nebo pomocí žraločí kůže. Opravdu žraločina, normálně vylovený žralok z moře. Pomocí žraločiny vytáhneme vlásek, pak ho přistříhneme na určitou výšku. Další povrchovou úpravu máme zámišovou, to je zase pomocí brusných papírů, pomocí přitlaku a drnkání. A čtvrtou takovou základní povrchovou úpravu máme speciální velur, kde vytáhneme z plsti vlásek, načišeme ho, načechráme ho, naleštíme ho. Vypadá takový heboučky, jemňoučky, omakově, příjemný. Polotovary se dále opalují nad otevřeným plamenem, okartáčují se kartáčem a naleští se pomocí vazelíny s přidáním včelího vosku.
4: Hyklové vtiskli tvář celému městu Nový Jičín. V roce 1880 bratři August a Johann začínají se stavbou dvou vil ve Venkovské ulici podle plánů vídeňského architekta Otto Thienemanna. Tyto novorenesanční jednopatrové vily stojí nedaleko od sebe zrcadlově obrácené a v době vzniku se kolem nich nacházel rozsáhlý park, který je dodnes vynikajícím dílem zahradní architektury. Pozoruhodné jsou i vily zástupců další generace rodiny Hyklů.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Další průmyslový rozvoj kloboučnické továrny pozastavila až první světová válka. Během níž také umírají všichni tři bratři. August, Johann a Karl. A vedení firmy se ujímají jejich potomci. Koncem 30. let minulého století podnik zaměstnával 3000 lidí. Když měla být pořízena jejich společná fotografie, skoro se nevešly na největší prostranství továrny. Klobouky vyráběla tisícovka strojů poháněných 4 parními kotly, které spotřebovaly 3 vagony uhlí denně. Výroba klobouků v tehdejší kloboučnické továrně to nebyla lehká práce. Každý den přicházelo do továrny ke zpracování na 16 tisíc kusů kůží. Ty putovaly přes vlasostřižnu, valchu, barvírnu, úpravnu, zdobírnu až do balírny a továrnu opouštěli jako hotové plstěné klobouky. Co se týče kapitálových možností největších československých průmyslových podniků v té době, držela se firma Hickl na jednom z předních míst, hned za Baťovým obuvnickým koncernem. Těsně před vypuknutím druhé světové války bylo sotva 20-tisícové městečko považováno za neoficiální metropoli světového kloboučnictví. Úspěšné zavádění vědy a techniky do procesů výroby vedlo rodinné příslušníky k zájmu o další vědní obory, které už neměly s kloboučnictvím mnoho společného. Hicklové tyto výlety do jiných sfér rádi financovali, protože zvyšovali prestiž kloboučnických Rothschildů.
2: Ta výroba pánských i dámských klobouků je relativně stále stejná.
3: Polotovary, co se týče výroby, jsou stejné, liší se to akorát druhém tvarování, kdy většinu dámských klobouků tvarujeme ručně na dřevoformách, pánské tvary klobouků tvarujeme na vyhřatých hliníkových šálcích.
2: My jsme teď procházeli dílnou, kde probíhá ta povrchová úprava. Já mám pocit, že ty stroje pamatují, no, císaře pána ne, ale tatíčka Masaryka možná.
3: Je pravda, že strojový park ve firmě máme letitý. Datujeme tady i stroje za vzniklu naší továrny 1799 za Hickla. Konstrukce jako takové tady ještě jsou, samozřejmě tyto stroje modernizujeme, ale opravdu strojový park je letitý. Pro kloboučnictví jako takové musíte mít vztah. Kloboučníkem, neříkám, že se musíte narodit, ale kloboučníka jako takového si musíte vychovat. Proto vlastně my si i své zaměstnance vychováváme tady. Kloboučnictví se nenaučíte během dne, během týdne. Kloboučníkem se učíte být celý život.
2: Mezi tím, co jsme povídali, tohle to už jsou jakoby hotové fezy.
3: Tady toto už máme vytvarované fezy, tady ještě dostřiháváme vlásek. Všechny fezy nám jdou v povrchové úpravě velurové, to znamená vytažený vlásek, přistřížený na 1 mm výšky.
2: Ale jsou heboučké, jako kdyby byly sametové.
3: Jsou omakově takové příjemné, měkké. Tyto fezy se budou ještě vyšívat a potom finálně dozdobovat.
2: Tohle jsou pánské klobouky, ne?
3: Klobouk pánského tvaru. Už jsou teda vytvarované, ale potřebujeme ještě ten vlásek trošku povytáhnout, to znamená, ještě půjde zpátky na drnkač, bude to povrchová úprava
2: zamýšovat. Na co půjde?
3: Drnkač pomocí přítlaku brusného papíru se jak kdyby na klobouku udělá povrchová úprava, která má charakter jak kdyby pravé kůže.
2: Ale mně už to přijde krásně upravené, heboučké, bez jediné chyby.
3: Ne, takže půjde zpátky na drnkač.

0: Během druhé světové války byla výroba klobouků omezena. Vyráběly se součástky výstroje a výzbroje pro Wehrmacht, tropické přilby určené pro vojsko v Africe, plstěné ponožky, kukly na hlavu do větru, rukavice a plstěné filtry pro nákladní auta v poušti. Od roku 1943 byla zavedena výroba kovových součástek pro válečné zbraně, především k montáži zapalovačů do granátů. Druhou světovou válku firma nepřežila. S blížícím se koncem převezli Hicklové svůj soukromý majetek z Nového Jičína na západ. Všichni členové rodiny, až na Otto Hickla, který odcestoval později, odjeli v březnu 1945 do Rakouska. Někteří se pokusili tam pokračovat v podnikatelské činnosti, ale většina se rozptýlila po celém světě. Pokud by zůstali doma, zcela jistě by neprošli národnostní očistou. Nepochybně by jim nepomohla ani skutečnost, že Hugo Hickel mladší, nadějný raketový odborník 30. let, odmítl osobní nabídku Adolfa Hitlera podílet se na vývoji jeho zázračných zbraní. Majetek rodiny byl znárodněn na základě Benešových dekretů. Znárodněná firma dostává název Továrna na klobouky, národní podnik se sídlem v Novém Jičíně a později je přejmenována na Tonak. Za finanční pomoci člena čtvrté generace rodiny, Fritze Hickla, založili bývalí odsunutí zaměstnanci firmy malou továrnu na klobouky v Bádensku-Württembersku. Provoz této kloboučnické továrny byl ukončen v 70. letech 20. století.
1: Nebude králík, nebudou klobouky. Kloboučnický průmysl si stěžuje na nedostatek králičí srsti. Tonak podal tisku informace o své největší bolesti. Nemáme dost surovin. Aby bylo jasno, klobouky lze vyrábět i z vlny, ale ty nejlepší jsou z vlasové plsti. Pro výrobu vlasové plsti potřebujeme vlas králičí, zaječí a jinaký. Vlas ciziny je dražší a za cizí valuty. Proto chceme používat co nejvíce vlasů z domácích králíků a zajíců. Kožek je však běda praběda stále méně. Letošní sběr bude činit jen třetinu největšího sběru za okupace. Svobodné slovo 23. listopadu 1947.
0: Nový Jičín přesto zůstal městem klobouků. Na přelomu 40. a 50. let se mu podařilo výrobu obnovit a následnická česká firma Tonak dnes dodává klobouky do více než 50 zemí světa. Na počátku nového tisíciletí zahraniční investoři převedli do Tonaku i výrobu továrny Fesco Strakonice, proslavené produkcí fezů a pletených baretů a čepic. Novojičínská firma dnes vyrábí kromě plstěných a vlněných klobouků také barety pro armády i fezy pro zákazníky z muslimských zemí. Spoustu zajímavého se o ní můžete dozvědět v místním muzeu.
2: Tady to voní, jako když doma žehlím koš plný prádla.
3: Tady je ruční tvarování, kdy polotovary potřebujeme si napařit nad paro, aby změkly, a potom je tvarujeme na dřevo formy. Je to zase ruční práce, která nejde nahradit strojově. Zrovna tady vidíme tvarování letušky pro aerolinky Emirates. Pracovnice natáhne polotovar na dřevoformu, dá ho do úvazku, vyžehlí zátlaky formy, dá usušit do pece, jdeme tomu na 20 minut a jakmile propařený polotovar se v té peci na té dřevoformě zasuší, tak se vlastně zafixuje tvar toho klobouku.
2: Když přecházíme do další dílny, říkala jste, že vyrábíte z té králičí srsti. Kolik králičích kožek padne na jeden klobouk?
3: Na výrobu jednoho klobouku potřebujeme 7, 10 i 12 králičích nebo zaječích kožek.
2: Tak a tady už z rukou vašich pracovníků vycházejí, no neříkejte mi, že to jsou zase polotovary.
3: Tohle už je klobouk, kdy klobouk má vytvarovaný tvar hlavy. Tady jsme na pískových lisech, dodáváme klobouku tvar okraje. Máme tady formy na tvary okraje, klobouk se nasadí na dřevoformu, přeloží se mokrou plachetkou a na ten klobouk se přiloží vax s hrubozrným nahřátým pískem. Dojde tady k páře, kdy se zafixuje, vytvaruje tvar toho okraje klobouku a jakmile se ten klobouk zasuší, tak se zafixuje tvar toho okraje.
2: Tady už odpočívají na dřevěných stojanech hotové klobouky?
3: Ještě nejsou hotové, zrovna se nacházíme na zdobení okrajů. Buď je klobouk bez zdobení a je jenom ořezaný dorovna, nebo je opatřený lemovkou, to znamená našití stuhy na okraj, nebo je opatřený záložkou, kdy buď se přehne konec okraje klobouku dolů nebo nahoru, samozřejmě se prošije, anebo klobouky opatřujeme i zdobným prošitím, jenom prošitím třeba barevnými nítěmi okraje klobouku. Používáme na klobouky pasentní anebo nepasentní zdobení. Když je zdobení pasentní, tak je zdobení stejného odstínu, jako je klobouk. A když je zdobení nepasentní, tak je odlišné od barvy nebo odstínu klobouku. Tady jsou vyšité fézy různými druhy ručních výšivek.
2: Ty drobné výšivky po celém fezu, to dělali pracovnice ručně?
3: Ano, pracovníci to vyšívají ručně, mají normu 8 až 12 kusů na den. Oni tento fez vyšijou za půl až 3/4 hodiny.
2: V krabicích různé pásky, proužky, kůže nebo látky?
3: Tady to jsou vlastně potní pásky. Máme barexové potní pásky, nebo máme kožené strečové potní pásky z gumy.
2: A klobouk bez potního pásku nemůže být?
3: Klobouk musí být opatřený potní páskem. Je to z důvodu toho, aby pot nebo čelo nepřišlo do styku s tou samotnou plstí, protože plst klobouku je samozřejmě obarvená a mohlo by se stát, že by prostě se zabarvilo to čelo. A je to i z hygienického důvodu, prostě potní pásek na klobouku musí být. Když máme opatřený klobouk potní páskem, tak naproti přes uličku je lepení počívky do klobouku, které si samozřejmě vyrábíme tady sami. A jakmile opatříme vnitřním zdobením klobouk, tak potom na něho bodujeme vnější zdobení. Na vnější zdobení používáme různé šíře stuh, nebo tresy, nebo...
2: Tresy?
3: Zatočená bavlněná taková stuha, když to takhle řeknu. Kožené řemínky, nebo různé ozdoby, dejme tomu i vysekávanou plst, jo.
2: Já z vás mám pocit, že vy jste zarytá zastánkyně klobouků. Kolik jich doma máte?
3: Já miluju klobouky, jsem tady už 20 let v Tonaku a prostě je to moje srdcovka. Klobouků mám doma přes 150. Opravdu klobouky nosím, nenosím je denně, nosím je při zvláštních příležitostech nebo když jdu reprezentovat, ale každý den, když procházím výrobou, tak si klobouk na hlavu nasadím.
0: A na závěr jedna babská rada. Jak pečovat o klobouky? Klobouky plstěné čistíme flanelovým klůckem namočeným do směsi vlažné vody a čpavku. Klobouky spocené a mastné promneme v horkých otrubách či v horkém písku. A jsou zase jako nové.

Hory s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola extraligy porazili doma České Budějovice a zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech i zataženo. Maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO dnes večer ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 poslanců ze stran koalice.
2: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Předseda Starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
4: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
2: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Ostravští policisté ani po 8 měsících neuzavřeli kauzu bývalého soudce Petra Budína. Dosud nezahájili trestní stíhání. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková. Desítky úřednic krajského soudu na začátku letošního roku upozornili na údajné sexuální obtěžování a nevhodné chování někdejšího insolvenčního soudce.
5: Podle našich informací policisté stále případ prověřují a vyslýchají svědky. Petr Budín počátkem roku na funkci soudce rezignoval. Seznam zpráv vám řekl, že naštění odmítá a případ označil za zmanipulovaný. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Techniku za více než 3 miliony korun dostala od soukromých firem Správa Národního parku České Švýcarsko. Nové vybavení má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal více než 1 milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu. Upřesní ředitel parku Petr Kříž.
6: Máme zatím dvě. Ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě. V ideálním stavu bychom jich měli 5. Aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu.
1: Sport.
0: Hokejisté Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola domácí extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2. Pražané přitom doma uspěli až na 3. pokus v nové sezóně. Sparta se v tabulce posouvá na 4. místo, České Budějovice jsou 5. Zbylých 6 utkání 7. kola je na programu zítra. Český cyklista Matias Vacek nebude startovat na blížícím se mistrovství Evropy ve slovinské Lublani. Český reprezentant si totiž při nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos. Lékaři mu teď doporučili se závoděním několik týdnů počkat.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, na západě Čech postupně i zataženo. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den většinou by mělo být polojasno, na východě republiky i jasno. Naopak v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě republiky slabé přehánky a k večeru ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni. V západní polovině Čech to bude mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 je krátká kolona u Brna ve směru z Prahy. Začíná před sjezdem na Mikulov na kilometru 193, rozjíždí se za zúžením na kilometru 195. Zdržení je 10 minut. Šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takový krásný společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným disjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

To suchý není. Já se už díval po studiu. Pod stolem, za skříněm, ano, není tady. On bude asi na záchytce. Totiž když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchý ještě v Greymotanglu nikdy neposkytnul.

0: Nazdar chlapče,
1: Ježišmar.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku, jako obvykle všecko nejlepší, hlavně zdraví, chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. No, ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si
1: to bude,
0: takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova, prach, to... ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku,
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda připomíná.
0: Tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No copak?
0: No.
1: Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Než jsem jenom lidu mil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak to prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Jak pak to bylo, no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, slona.
0: No slona, no to ano, to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh, no a pod tím břichem podletěl, to nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo,
1: ano,
0: k tomu
1: ano.
0: Slonovi bych ještě chtěl dodat, chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi zvířata. Je to písnička
1: děcka
0: pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. V zoologické zahradě, zahradě, zahradě.

0: například Ježek. Tady nejsme jenom dva Jiříci,
1: ještě
0: to nás je. Co kdyby jsme ho pozvali sem, sedí tamhle za tím sklem, vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér.

0: nám přines?
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale ono se to dá rozdělit snad.
0: Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on rád chroustá.
2: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No, no tak děkujeme moc krát.
0: Děkujeme moc krát a...
2: Prosím moc krát a co kdybyste... No,
0: my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikovaný, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo? V den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte?
0: Cože? Známe.
2: A dáte?
0: To je zase píseň, vy mě ale svátku. Když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No,
0: může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo?

0: Poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, teda, že to je tak písniče. My už tady jsme žádnej neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě jeden?
0: No, bych si dal teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To byla nejkrásnější píseň divadla Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřih pramínek vlasů potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.

0: dělej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ti budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na podzim v Pražském divadle Semafor.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: stolek.
1: Pozor, to jsou barvy, laky.
2: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
3: Ano, to byl tak nějak rok 60, kolem roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
2: Vracel jste se ke kořenům.
3: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a, no tak co to je?
2: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
3: Ne, hodně ne. Ono tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
2: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni, básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
3: No vlastně jo, ano, ano, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
2: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
3: To bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předved, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
2: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady Semaforu?
3: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on... Protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí. Tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte. No, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
2: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
3: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla, já bych poprosil o volňásek a tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne, poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky a pak jsme se zpřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu, ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějná, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
2: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
3: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
2: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
3: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mi má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
2: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
3: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, který si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na Člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhal, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
2: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytit se seru na hedváb, babice?
3: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapne, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oprzlý a to nemám rád.

Blbý psíček seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice. Tu toho malého blbého pejska dostal jsem touhu pohladit anebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid. Kopnout či pohladit to malé blbé psisko, jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává vít, sedí a hledí na měsíček. Neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

naučí pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček

0: blbý psiček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Dnešní divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovský jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreskním obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozejvala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian. Ještě jsme tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figurka. Černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No tak já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmé studio Barna mi ho platilo, dokonce ho mám zdarma, jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatýkač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerový zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádu ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali ty kamerovky, mu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábus, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný, to máš teprve. No a tam jsem právě musel teda říct takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. A takže tam jsem právě, abych to, tak jsem získal ta řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem říkal babičce do Jižních Čech a druhý babičce taky do Jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky takže, dobrý. No,
5: takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, že ve Zřících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a že jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty spálit mašiny, že jo? A nejenom vlak se rozjíždí, otec nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte, táta je na pivu a má všechny peníze, zastav. A oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběh z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za dvě minuty, je to jednak dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo? No bylo to nádherný.
3: No prostě no. Jemný lidi, no.
5: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotnej nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod?
5: No, já vím, doprovod tu dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella per il sogno a quintalo tre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la questo ravela in cieco adono di che ho fatto fiora la vita fosse questo mi torna gradita forse un'altra doman lo sarà forse un'altra doman lo sarà grazie.
4: Pojďte zase na chvilku o cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
5: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval hrozně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou třídní a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal, já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No ale druhé neuděláš, to je konec. Pak bylo druhý kolo, druhý si udělal, já říkám, no, udělal. No ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturitu neuděláš. No a to měl skoro pravdu, baba. To vám co vám budu říct. No to vám to bylo hrozný a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda. A pak se se všema loučil, asi do dneška to pamatuju. Vždycky, Vlaďko, všechno nejlepší do života, Marcelo, tobě taky. A mě řekla, nazdar neřáde. No, to mi fakt řekla, to si pamatuju. A potom mě po letech potkala v tramvaji, to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduji, jste tak šikovný chlap, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak se mi ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem mi to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvním životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestujete, existují nějaký veselé historky?
5: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele a já byl poprvé na rybách. Jsme vyjeli ráno s rybářema na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to bylo hrozně prýma, všechno byli jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to bylo skvělý, krásný pobyt a jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 60. 8, tak nás provázel tam a opravdu to bylo skvělý. No a domluvil zkusku s těma rybářima a ráno jsme všechno vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo, no představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já, to nikdo nechápe, já, to teď Olda Kajzer říkal, to se není možný, Olda Kajzer, on tam taky, tam na silon jenom, říká, já říkám, hele ryba, ty jsi to vytáhl a najednou za chvilku, ale zase ryba, říká, no to se není možný, opravdu, jak chytil asi 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jak je, jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který bije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
5: Ještě?
4: No jo.
5: Byl to méně známý Ital, bude to italský skladatel, je to vlastně současný Verdi, ale ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo jak se to překládá.

třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí, když další strunu vezme.

když další strunu vezme ďas. Ne, že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál.

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza náchleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
0: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No,
0: ano.
1: No, a já jsem vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmál, kam do daleka hledět z meze.
1: Ano, ano, to báseň o koze a já jsem to děsně prožíval.
2: Ještě ji umíte?
0: Myslím, že ne. Kluk rychtářů se zhrnumal, kam do daleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhot se mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále.
1: Vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole. Že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vám schápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v Klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní, a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo. To jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
3: Kránu, když hvězdy blednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich se třpití

na Řím i na Řecko. A místo hvězd je parno, a místo snění žal. A všechno už je marno, jen slunce svítí dál.

ruky v negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodiny ne hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právem patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu. Ono naschledanou, které jste možná zaslechli před 23. hodinou, to bylo rozloučení s hodinkou s Jiřím Suchým. Já vám naopak říkám, vítejte při poslechu noční linky, ve které vás čeká téma, které jsem slíbil před nějakými 3 týdny. A hned na začátku našeho povídání ve 2 hodinách noční linky si beru k ruce toho pravidelného otloukánka, tedy umělou inteligenci. Víte, co o češtině umělá inteligence také tvrdí? Čeština je úžasný, ale naprosto šílený jazyk. Je to v podstatě tajná šifra, převlečená za řeč, kterou jsme vymysleli, abychom zmátli cizince a občas i sami sebe. Potud AI. Pravda, čeština je mateřským jazykem 10 milionů lidí, což není příliš velká část světových 8 miliard. Ale na druhou stranu čeština dala světu několik důležitých slov, jako robot, tolar, možná, že bych měl říct spíš dolar, anebo pistole. Už v tuhle chvíli, tedy v úvodu noční linky, si dovolím poděkovat jednomu z našich posluchačů, konkrétně Jurovi z Vracova, který doplnil, že dalším slovem, které čeština dala světu, je například tunelování. Jak se zpívá v jedné známé písničce, dodává Jura. Kopat tunel a nejít za to sedět. Ale naspět k tématu pro dnešní noční linku. Mnozí se dodnes potýkají třeba se skloňováním číslovek, které mnohdy hraničí až s tvorbou slovních novotvarů. Vzpomeňme na to legendární dvoumy. Mnozí přemýšlejí nad tím, zda napsat m-e s háčkem nebo m-n-e s háčkem a zdrobňují třeba i taková slova jako kolos či tajfun anebo vulkán. Ale ruku na srdce. Dokázala by třeba angličtina nebo němčina vystihnout to, co říkáme, když mluvíme o verichovském kulaťoučkém jablíčku? S vámi všemi správně naladěnými na vysílání noční linky si budu povídat o úsměvných i záludných zákoutích našeho jazyka. A to na telefonu 731 800 900. Ovšem připraven bude na vaše vzkazy, poznámky a glosy psané i náš web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. Ať se vám líbí a volejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O češtině spíše nevážně. To je téma noční linky, která začala před 7 minutami. A když jsme hned u té první písničky, kterou vám zaspívala Hana Zagorová, a taky u prvního telefonátu, na druhé straně telefonu 731 800 900 čeká paní Magdalena, tak se nemůžu nezeptat, jestli ona používá to, no řekněme, pro mnohé archaicky znějící biograf, anebo spíš kino. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Nejdřív chci poděkovat za toto téma, protože já jsem propagátor, zastánce naší mateřštiny, kterou tak hrozně miluju. A snažím se, aby i mé děti nebo vnučka s dětma, která žije v cizině, aby jejich vlastně druhý jazyk byl jazyk český.
0: Aby nezapomněli.
1: A... aby nezapomněli. Mm-hmm. A je sice problém malinký, že mají občas problém s časováním a skloňováním, ale přesto mě to hladí po duši, že na svůj mateřský jazyk nezapomínají. A teď... když se začal učit na školách jazyk anglický a podobně a začal se učit i ve školkách, když ty děti ani ve školkách neuměly dobře vyslovovat česká slovíčka, tak jsem to považovala za jedno z nejhorších pro ty děti. Protože dítě žijící, ale vůbec lidi žijící v Česku by měli používat svůj krásný jazyk.
0: Tady si dovolím...
1: obratu, ano?
0: Tady si dovolím drobnou vsuvku. Já s vámi, dá se říci, skoro ve všem souhlasím, ale že bychom měli všichni používat náš krásný jazyk, jenomže, jak už třeba i Pavel Eisner ve své knize Chrám i tvrz napsal, o jakém jazyce to vlastně mluvíte? O jazyce těch, kteří prodávají ryby na trhu? O jazyce těch, kteří se jim živí? O jazyce těch, kteří nám vládnou? O které češtině vlastně mluvíme? To je právě ono. Ono těch češtin může být, samozřejmě to chce trošku přimhouřit oko, ale ono jich může být víc. Řekněme...
1: to máte pravdu.
0: Řekněme, taková ta prestižní komunikace.

0: ano, i to potěší. Ale prostě ta germanizace některých našich slov a do pletení se do českého jazyka nebo do věd českého jazyka, že jako se mi nelíbí. A proto já hrozně ráda poslouchám Zdeňka Nováka a paní Magincovou a zjišťuji, co toho z toho českého jazyka nevím. Samotný mě třeba dá práce, protože už nějaký křížek na hřbetu mám, že občas musím přemýšlet, jestli je tam IE, nebo MNIE, nebo kde se píše měkké a tvrdé I, než mi to zapne na správnou notu.
1: No, mám to podobné, přiznávám. Ale já se vrátím k té úvodní otázce. Vy sama používáte, když řeknete někomu, že jdete na nějaký film, používáte slovo biograf nebo kino?
0: Kino.
1: Takže spíše tu, řekněme, modernější verzi. No ale jak jsem vyrozuměl z toho, co říkáte, vám tedy vadí přejímání zejména německých slov, ano?
0: Ano.
1: Není to...
0: Německých, anglických i francouzských, ono sem tam se něco jako objeví a myslím si, že touhletou novou dobou toho začalo být až přes příliš hodně. A kdo si umí hrát ve větách se slovíčky českými, no to je kouzelník. A já bych řekla, že to jste vy a pan Honza Macoun.
1: Děkuji vám za uznání, byť si ho podle mého nezasloužím. Ale když už tedy jsme u hraní se slovíčky, já se k němu hned vrátím. Jen řeknu jednu věc. Vy jste říkala, že v téhle moderní době je těch přejímek do češtiny příliš mnoho. No ono, správně jste řekla v téhle době. Já bych řekl, že po revoluci se čeština ještě víc otevřela cizím jazykům a že mnoho slov přejala. Některá k dobrému, některá k horšímu. Ale teď k tomu hraní se slovy. Mám na vás otázku. Vy si ceníte našeho krásného mateřského českého jazyka. Tak mi řekněte, jak byste vyjádřila to, k čemu dojdu po trošku delším vysvětlování. Že máme v češtině výrazy pro oblast, do které se, dá se říct, ze které se stékají vody určitých řek do jisté větší řeky, označenou jako třeba v příkladě Podyjí, Polabí, Povltaví, Podunají a podobně, to víme, že?
0: No.
1: Tak, když je to nějaká zahraniční řeka, tak, no tak v polštině třeba mě napadá Povislí, ale to je pro pány dosti nebezpečné. A když je řeka Bug s Géčkem na konci, jak byste tu oblast, ze které se stékají vody do řeky Bug, označila v češtině? Pobugí? Nebo Pobuží? Podle vzoru Olga.
0: Pobugový.
1: Tam, tam je G na konci. No.
0: Je takhle. Ale to by taky mohlo být, ne?
1: Pobugový?
0: Ano.
1: Nevím, jestli bych to takhle napsal. Ale děkuji za váš názor, paní Magdaleno. Já myslím, nejsem totiž úplně, řekněme, největším odborníkem na češtinu. Myslím si, že takových chytáků naši posluchači a posluchačky dají dohromady ještě hodně. A že určitě některé budou cílit i na mě. Takže děkuji za váš telefon, který otevřel naši dnešní noční linku na téma o češtině spíše nevážně a přeji vám dobrou noc.
0: Já taky přeju dobrou noc a budu se hrozně moc těšit na názory ostatních.
1: No
0: jestli
1: prosím.
0: Jsou takový milovníky českého jazyka jako já.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Aleš k tématu o češtině spíše nevážně píše: tohle téma nelze brát nevážně, protože se jedná o téma extrémně závažné. Patřím do generace, která nejenže umí číst, ale i rozumí textu. Pak je tady generace takzvaná střední, která ještě umí číst, ale málo kdy textu rozumí. Nejmladší generace je katastrofa. Ta až na výjimky už číst neumí, pokračuje Aleš. Vím, o čem píši. Sdílel jsem s touto generací velkoprostorovou kancelář. Ostatně pro důkazy není třeba chodit daleko, stačí si denně pročítat různé zprávy.

0: Zpravodajské servery, aniž bych jmenoval. Tamnější novináři jsou sice ideologicky patřičně na výši, ale o shodě podmětu s přísudkem, skloňování zájmen nebo časování některých sloves nemají ponětí. A úplnou katastrofou jsou některá knižní vydavatelství a nakladatelství. Mně, co by odchovance Pavla Eisnera, to nepředstavitelně vadí. Aleši, děkuji za vaše psaní. A vám, kteří se teprve hotovíte k tomu napsat anebo zatelefonovat, dodávám dvě důležité adresy. Ta první to je web nočnilinka.cz. Teď jsem to trošku popletl, tak se omlouvám ještě jednou. rozhlas.cz/linka a nebo tento telefon. Tak myslím na češtinu, že jsem zapomněl adresu webové stránky. Taky pěkné slovo. Web.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma o češtině spíše nevážně. A musím říct, že se to vlastně týká i slovenštiny, protože i Petr Naď si pohrával se slovíčky. Přinejmenším u té dvojice zamknutý, vymknutý, ale teď už vítám Otu a zdravím do Uherského Brodu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a zdravím také posluchače. Já bych měl jenom dvě takové narážky. V televizi se mně nelíbí, že se používá prakticky ve všem jenom praština nebo slova z Čech, jako je to všechno hezký, v okno a takhle. A nelíbí se mně to dokonce u konferenciérů a různých lidí, kteří něco uvádí, že nemluví spisovnou češtinou. To mě opravdu vadí, jak v televizi, tak v rádii. A druhá věc je ta, že já ta paní, jak mluvila o té krásné češtině, tak ona je opravdu nádherná. Já umím mluvit česky krásně, čistě, kdybych chtěl.
0: To je ono, ale to je ono, ano. Když chceme, tak nám to třeba jde. Ale pak je hovorová čeština, kterou používáme v běžném styku, ta, řekněme, ano. Já už jsem ano. To tady dnes jednou použil, ta neprestižní komunikace.
1: Jo. Ano.
0: A to už je zase trošku něco jiného. No a vám vadí to, že v televizi od moderátorů, konferenciérů, abych byl zase trošku světovější, slyšíte právě tu hovorovou řeč, že?
1: Ano. Já řeknu takhle, já jsem z Moravského Slovácka a já jsem veliký patriot a mně se úplně protiví, když slyším lidi, kteří chodí třeba na zastávku nebo do obchodu nebo někam, kde už převládá u nich ta čeština, už u nich nepřevládá ta naše krásná moravskoslováčtina.
0: Hmm.
1: Já jsem patriot, takže mě to bolí u srdce tohle.
0: No. A to jsme u těch češtin, různých češtin a potom nářečí, ano. No a tím pádem taky moravské slováčtiny, brněnského hantecu, ostravských nářečí a tak dále.
1: Ano.
0: Tak dále.
1: Ano.
0: Ano.
1: Tak dále.
0: Ano. Nebo lanžhot třeba. Lanžhot. Víte, jak se řekne v lanžhotě bonbon?
1: To nevím.
0: Malé kulaté cosik.
1: Malé kulaté cosik?
0: To je nadsázka, samozřejmě.
1: Však, samozřejmě, já to taky tak beru. Takže asi tak, já jsem patriot a kdybych chtěl, tak bych tady mluvil čistě moravskoslovácky tady naším nářečím, ale trochu to mírním. Mm-hmm. Já vím, že to jsou a tož tam je, ale toto je takový zábavný pořad.
0: Přesně tak, o češtině spíše nevážně si povídáme s našimi posluchači a posluchačkami.
1: Ano, přesně tak. Mm-hmm. Takže to tak trochu zlehčuji a kdyby bylo potřeba, tak bych mluvil spisovně česky.
0: Oto, já vám děkuji za váš telefonát. Jsem rád, že jste vyjádřil svoji lásku a úctu k našemu jazyku a ke všem jeho variantám. Ejhle, další krásné převzaté slovo. A přeji vám hezký podzim.
1: Ano. Dobrou noc a pěkné vysílání ještě.
0: Děkuji. Naslyšenou.
1: Nashledanou.
0: Dobrý večer vám přeje i František, tradiční přispěvatel, přinejmenším na webu rozhlas.cz/linka. Už si ten web budu pamatovat. Cituju. Já se nebudu pouštět do nějakého rozboru slovíček, jak, co, kde znamená, protože jsem nebyl ve škole nějak moc dobrý češtinář. Narodil jsem se v roce 1942. A to v německé dědině. Takže jsem brblal dost německy, jako třeba mamka, jsem jí říkal mutr, taťkovi fotr, to mě říkali naši ve škole, jsem měl lepší, to mě říkali naši, tečka. Františku, dělejte mi tečky. Ve škole jsem měl lepší známku z ruštiny než z češtiny. Když jsem měl pracovat do Řecka, tak bylo zajímavé, jak jsem šel na řečtinu, pomáhalo mě jak pár českých slovíček podobajících se řeckým, nebo třeba to, že znázorňují tu věc, třeba kolos, velký zadek, u nás xylofon, dřevěný hudební nástroj, v Řecku xylo, dřevo. Takhle jsem si pomáhal. No a šlo to. Třeba, co mě šlo dobře, když jsem přišel ráno k pekaři, tak jsem pozdravil kaliméra, parakaloena psomi, to bych dokonce přeložil. Dobrý den, prosím, jeden chleba, že? A určitě Cyril a Metoděj tady zanechali stopy čtení a psaní. Podepsán František ze Židlochovic. Františku, určitě na tom něco je. A vaše další telefonáty čekám po písničce Petry Černocké. Stejně tak vaše psané příspěvky do noční linky na téma o češtině spíše nevážně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Sexana, tedy písnička z filmu Dívka na koštěti, jak jistě víte, a zpívala Petra Černocká. A teď bych pro vás měl další vzkaz na téma o češtině, spíše nevážně. Mluvím o tématu naší noční linky, kterou posloucháte, a ten vzkaz napsal Michal Sedlák. Dobrý pozdní večer přeje a pokračuje. Tak například ten přívlastek úsměvný správně neznamená vyvolávající úsměv či lehce komický, jak jej dnes snad bez výjimky všichni využívají. Ve skutečnosti znamená něco trochu jiného. Provázený úsměvem, klidně radostný. Máme tady třeba úsměvnou náladu, takže veselou. A nebo ten výraz pak znamená zastaralé usměvavý. Ale s tím současně pociťovaným významem jsem se v příručkách nesetkal. No jo, je to zkrátka důkaz toho, že přirozený jazyk si žije svým vlastním životem. A ano, čeština může být pro jinozemce někdy zábavná. Před delší dobou jsem provázel po Praze jednu cizinku. Pobavil ji dopravní nápis Pozor. V její mateřštině to totiž znamená hanba. Ale řekl bych, že jedno důležité téma nebo jednu důležitou věc přinejmenším naťukl v tomhle vzkazu náš posluchač. Je-li jazyk živý, tak je jeho přirozenou vlastností, že přejímá slova i z cizích jazyků. Řekl bych já, jak jste na tom vy? Třeba s přejímáním slov do češtiny. Ale jak říkám, mluvíme hlavně o češtině, spíše nevážně, a já dávám slovo dalšímu z vás, nebo další z vás. Vidíte, respektive slyšíte, že vlastně už v tomhle okamžiku mám na výběr mezi mužským a ženským rodem? Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Borek.
1: Dobrý večer. Tady je Jana Strutnova.
0: Jana Strutnova, která určitě už vypnula rozhlasový přijímač, aby nemátla zpožděná reakce. Dobře.
1: Prosím, teď jsem to udělala. No,
0: tak vás
1: já velice souhlasím s tou paní, co mluvila jako první. A ta nářečí, to je nádhera. A to je stále čeština, ať je to nářečí jakékoliv české, moravské. Protože oni jsou i česká nářečí, nejenom moravská, tak všechna jsou krásná a všechna vycházejí ze stejného základu. A já bych chtěla říct, že bychom si měli češtiny vážit stejně tak, jako si vážíme své vlasti, jako si vážíme otce a matky, svých příbuzných i svých spoluobčanů, protože ta čeština, ta nás všechny, co tady žijeme, spojuje. Prostě Češi, i Moravané tedy, mluví stejným jazykem, i když třeba v různých nářečích, a je jedno, jestli je to čeština spisovná, nebo jestli je to hovorová čeština. Protože to všechno je jeden jediný základ a já bych tomu chtěla dodat, že já o tyto věci se velice zajímám a zajímám se o historii a i vědecky, jak se to pojme, a četla jsem teďka nedávno v jedné knize, že vlastně český jazyk, tak jako každý jazyk, má svůj určitý rytmus a nějakým způsobem to, jak mluvíme, působí na náš mozek. A právě ta čeština je ze všech těch jazyků na světě nejlepší v tom, jak stimuluje náš mozek. Tohle to jsem se dozvěděla. No a ještě bych chtěla říct, že vlastně ta naše prapůvodní slovanská řeč, ta byla ve slabikách a každá ta slabika měla nějaký svůj význam, ale to už je takové jako hodně dopodrobna. No.
0: No tak já mám takový pocit, že mluvím s odborníci. Vy byste mi mohla poradit třeba s tím, s tou oblastí okolo řeky Bug v Polsku, ale mám ještě další takový, neříkám chyták, ale věc, která mě mírně trápí. Když řekneme, teď mám na mysli tvorbu přídavných jmen od těch jmen podstatných, když řekneme Olžin vlas, jako vlas patřící Olze, rozumíme si, jo? Tak mi řekněte, když je to nikoli vlas, ale chlup, a ne Olžin, ale psa, jehož rasa se označuje slovem doga, tak jak to řeknete? Je to dožin chlup?
1: Já bych řekla, že to je chlup z dogy.
0: Vy jste to hezky obešla, takhle bych to udělal já,
1: no
0: to
1: ne,
0: mě neberte.
1: No právě, že někdy je dobré netlačit na pilu a prostě nejpřirozenější, neříkám, že jsem to obešla, ale nejpřirozenější mě připadá říci, že toto je chlup z psa dogy. Aby bylo jasno. A všichni vědí, o co jde. No dožin, kdybych řekla dožin chlup, nebo dogy chlup. No chlup z dogy prostě. Takhle je to nejpřirozenější podle mě.
0: Takže není a nutné vždycky se snažit o 100% spisovnost, chcete říct. Tak to totiž cítím já.
1: Prosím?
0: Není dobré se vždycky snažit o 100% spisovnost. Tak to cítím
1: já. To ani vždycky nejde. To máte něco podobného, jako že 100-metrovou zeď udělají dva dělníci třeba za tolik a tolik hodin a za jak dlouho udělá tu 100-metrovou zeď 10 miliard dělníků. Že jo, to taky nejde vypočítat. No, to je takový to je podobný,
0: kdo
1: no,
0: by jim,
1: pane.
0: Kdo by měl míchat tu maltu, že jo, taky?
1: No.
0: Když všichni jenom drží v ruce tu zednickou lžíci.
1: No. A to naše první písmo, to byla Bukvica. A bylo ještě před Cyrilem a Metodějem, ale to už jdeme hodně dozadu, no.
0: No, to já už si taky nepamatuju.
1: A ještě prosím vás, chtěla říct jednu takovou věc. Jak už tam ta paní povídala, já jsem před velikou spoustou let viděla v televizi takový pořad, bylo to z mateřské školy, byly tam úplně malinkaté děti a říkali říkanky a na ty říkanky tancovali, ale to byly říkanky v angličtině a to mě u toho stály všechny vlasy až nahoru.
0: No tak na druhou stranu, kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem, se říká.
1: No to ano, ale já si myslím, že děti by se nejdřív měly naučit pořádně tu svoji rodnou mateřskou řeč, protože ta se piluje a cizeluje hodně dlouho do těch nejjemnějších niancí a proto jsme třeba my v té škole měli ruštinu až od 5. třídy, protože do té doby se ta čeština prostě piluje, aby jsme ji měli velmi dobře zažitou i v těch nejjemnějších věcech. No. Tak asi tak to je můj názor a tak to vidím já.
0: Na malou chvilku si teď stoupnu do opozice a řeknu, že zase na druhou stranu děti do věku zhruba 8 let se jazykům učí mnohem snadněji než ty starší potom.
1: Ano, ano, to s tím velice souhlasím, ovšem jde o to, jak dobře a jak jemně potom ty jazyky, oba dva nebo tři nebo čtyři, umějí potom ovládat a jaký k ním mají vztah. Já jsem to říkala na začátku, že bychom k té češtině měli mít vztah jako ke svému domovu, k tomu, co nás spojuje, jako ke svým rodičům, no. Asi tak.
0: Já vám moc krát děkuji, Jano, a přeju vám dobrou noc.
1: Vám též a všem posluchačům nashledanou.
0: Naslyšenou. Helena, která napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka, píše: myslím si, že čeština je úžasná svými zdrobnělinami. Nevím sice, jak jsou na tom se zdrobňováním slov jiné jazyky, které neznám, ale mám dojem, že čeština je v tom jedinečná. Jsem vděčná za to, že jsem se narodila v Bohemii a moji rodnou češtinu miluju. Nejraději mluvím hovorovou češtinou a hodněkrát se i dost nasměju, jak dokáže být pestrá. Její slova, tedy Helenina slova, dá se říci, potvrzuje i Dana. Napsala: já jen tak krátce. Který cizí jazyk umí krásně říct třeba sladoučká pusinka nebo červenoučké jablíčko? To si prostě hned představíte, že? O češtině spíše nevážně v dnešní noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekl bych, že tady ani nebylo slyšet ten moravský přízvuk Pavla Nováka. Krásná čeština v jeho podání. A teď, protože mluvíme v noční lince o češtině spíše nevážně, dávám slovo panu Jiřímu, který vlastně také s mateřským mlékem nesál plzeňský přízvuk, ale teď už v Plzni bydlí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Jsem Jiří z Plzně. Tak jsem si chtěl taky dovetvořit polivčičku v tom vašem vysílání. No, mě třeba, mám rád češtinu, hodně rád ji mám. Nejsem žádný spisovatel nebo něco takového chladuch, ale prostě mám ji rád. Rád jsem se ji učil a no, teď jsme měli nedávno se synem dohady takový, kde se píše tuto, kde tamhle to a moc jsme se nasmáli, jo? Moc jsme se nasmáli, když se opravoval. A zlobí mě třeba, nebo nezlobí, no tak vadí mi, že třeba zbytečně si myslím, že nahrazujeme naše slova zažití cizíma výrazama. Jako, neřeknu, když třeba já poslouchám fotbal, je tam offside, že jo, protože ten offside je, nemáme český slovo, je, tak je to postavení mimo hru, tak ho jsme to nahradili offsidem, ale proč se má nahradit slovo poukaz voucherem, proč to je zbytečný, že jo, když proto máme ten český výraz. To mi vadí, no.
0: Rozumím,
1: to jsou zbytečný náhražky.
0: Tohle vás zlobí. Jo? Že příliš používáme převzaté výrazy. Na místě, kde nejsou tak úplně na místě. To je taky hezký pleonasmus.
1: Ano, když nejsou tak nutný, jo? Když to porovnám s tím fotbalovým offsidem, tak tam jsem to nahradil třema slovama. Postavení mimo hru, no tak ten offside je kratší. Ale ten poukaz, to není tak dlouhý slovo, že by se muselo nahradit. Jo, neznám důvod, proč se říká voucher.
0: A v tom s vámi souhlasím. A když jsme u toho, tak víte, co zase vadí mě, nebo co mě zlobí, když slyším sice přejaté slovo, ale přejaté vlastně na dvakrát. Menu z francouzštiny, ovšem čteno tak, jak je čtou Angličané. Menu. Nebo menu. To je ještě horší pro mě.
1: Jo. No, to taky. No, to je taky zbytečný, jo.
0: Na druhou stranu, rocková muzika. Jak byste to vyjádřil jinak česky?
1: No, tak to nevím.
0: Jo? To už vlastně i taková sonda do té sociální skupiny, jo? Která používá běžně převzaté anglické výrazy. A myslím si, že se to propsalo i do obecné češtiny. Takže vás v té mluvené češtině zlobí příliš mnoho slov cizího původu na místě, kde se nehodí. No, máme proto výraz jednoslovný taky. Tak.
1: Tak. To mi vadí, no.
0: Píšu si, Jiřího to zlobí. Tak, ano.
1: To češtinu zbytečně poškozujeme. Zbytečně ji prostě vyšťocháváme jako na stranu. Jako, jo, děláme po ní díru a nadpeme tam něco, co tady nemuselo být.
0: A myslíte si, že to je tím, že ten mluvčí, který takto používá cizí slova, přehršel cizích slov, to dělá proto, že chce vypadat vzdělaněji?
1: Tak.
0: Jo?
1: Tak.
0: Jo, tak.
1: Mě to
0: jsme
1: tak
0: stejně
1: připadá.
0: Naladění.
1: Mě to tak připadá, chce být cool.
0: Cool, to je nádherné slovo. Ano.
1: Chce být cool, tak říkám poučet. No, já říkám vošouch, ale... No.
0: Co říkáte? Osouch?
1: Vošouch. To je
0: vošouch.
1: Bramborák, jo.
0: No,
1: vošouch,
0: ano.
1: Když děláme bramboráky, musíme nastevřít v okno, protože se musí vyvětrat.
0: Cmunda se taky říká, že jo?
1: Cmunda, no. Jo. To říkají na Brněnsku.
0: Ne, v Brně se říká normálně bramborák.
1: Můj děda byl Brňák,
0: ten to přines k nám. Jo.
1: No a kde, tak odkud to přines, on taky byl v Německu, tak pán Bůh jestli tam odkud to přines. No nevím. Byl v Německu, byl třeba se nějak do Brna a z Brna přišel do Podkrnoši a tam jsme hodně slyšeli tu cmundu právě.
0: No, na druhou stranu Brno bylo původně německé vlastně, jo, až někdy po první světové válce se rozšiřovalo o přilehlé vesnice, aby bylo spíše české. No ale to už jsem zabředl do podrobností. Jiří, já vám moc krát děkuju, zdravím vás do Plzně. Ale taky nebylo slyšet, že byste, jo, už tu plzeňštinu měl úplně pod kůží. Musím vás pochválit. Neslyšel jsem takovéto typické. Co pa je tuto? Co pa by to tuto bylo?
1: No, tak přišlo na to.
0: Tak se mějte hezky. Naslyšenou. Jak jsem říkal, Brno bylo původně německé, ono se to odráží i na tom už zmíněném brněnském Hantecu. Kdybych vám třeba jenom malý kousek pověsti o svatém Václavu, jehož svátek jsme slavili v úvodu tohoto týdne, přečetl v brněnském Hantecu, tak byste určitě ani nerozuměli. Jenom tak zkusmo, jo? Netrvalo to dlouho a saské kingál Jindra Jednička zrumploval polapský Slovany a se špenáckou Saitno dosmíkoval až k Práglu. Aby to komplet neprojel, nezbývalo Venošovi, než hodit Unterschrift na gled, podle vá, kterýho musel každé rock'n'roll vysolit Jindrovi 20 kg volů a 0,5 litru silbrových hřiven. No, že jste nerozuměli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Náš další posluchač, který se dovolal na číslo 731 800 900, je Radek. Volá z Vysočiny a měl obavu, aby mu vydržel kredit, tak rovnou k věci. Radku, dobrý večer. O češtině píše nevážně. Co vám vadí na současné na současně používané češtině?
1: No, ty anglicizmy, to ale s tím se nedá nic dělat, si myslím, protože doba je taková, jaká je. A prostě jazyk se vyvíjí. Hmm. Ale miluji tenhle strašně moc nářečí, pač jsem byl tenhle, jsem světoběžník, tohleto jsem z Československa svým způsobem, jo. Byl jsem po celé České republice, takže co pato je a bohti a jak tohleto, a se staříček řekli tohleto, takže to miluju, tohleto. A u toho se zastavím teď, tohleto, miluju film ten tankový prapor, nebo tyhle ty, kde se ta různá nářečí, slovenština, slovanština, moravština, ostravština, jak se to tam mísí, tak z toho mám strašnou prču, tohleto.
0: Prča je nádherný slovo. Já ani nevím, jestli je spisovné, ale to nechme být, protože o spisovné češtině, kdybychom mluvili, tak tady vlastně ani nemám co říct. No, jsem rád, Radku, že jste zavolal, že jste zmínil, co vás
1: zvolí. Spisovně česky, ale občas do toho zamotám správně to nářečí, tak někteří lidé tohleto si dělají srandu, tohleto říkají, co jsi to řekl.
0: Je nějaké slovo, které byste mohli reprodukovat teď do noční linky, kterému mimo Vysočinu málo kdo rozumí?
1: Tady těžko.
0: No, říkáte, co jsi to řekl, jo, tak se ptám, co konkrétně třeba těm, kteří se takto vyjádří, co konkrétně jste řekl?
1: Z Vysočiny nevím, tenhle něco, tenhle speciální babička vyrůstala v Německu, říkala okurek a my jsme pak bydleli ve východních Čechách a tam se mě smáli a říkali, co to je.
0: Okurek, okurka, ano, to je taky. Ano,
1: anebo oharek, jo, prostě, ta čeština je krásná, ta nářečí, já všem těm nářečím svým způsobem rozumím. Jak jste říkal, tu hrantejštinu, tak jsem tomu také porozuměl.
0: No tak, to vám musím hodit těžké gratulovanec. A mimochodem, okurka je ve spisovné češtině rodu ženského, takže my na Moravě to říkáme nespisovně. Nechci říct špatně, ale nespisovně. Tak jen, abychom věděli. Radku, děkuju.
1: Proto je to sranda, to, jo, miluju to.
0: Souhlasím s vámi. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: Ještě další vzkazy na rozhlas.cz/lomítko linka, které by měly odeznít. Tak tady je ten, který jsem si zaškrtnul, napsala Anna ze Severní Moravy a píše: Zdravím všechny linkaře. Nejvíce mě štve, když lidé neskloňují číslovky a když používají koncovky ej, například bejt, mejt, no a tak dál. A v seriálech na komerčních televizích není správně mluvnicky žádná věta. Který je to seriál, raději nebudu říkat, nerad bych si založil na nějaký problém s rozhlasovým ombudsmanem, ale nakonec ani nevzkaz uvidíte na webu po jedné hodině. Rozhlas.cz/lomítko linka, tak abyste věděli, že i vy můžete napsat, pokud máte k tématu o češtině, spíše nevážně, co říct. Teď ovšem další písnička a za chviličku už bude půlnoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jarda, náš posluchač, tedy posluchač Noční linky Českého rozhlasu, nezabloudil, ale zavolal. Zavolal na téma o češtině, spíše nevážně. Přeji mu dobrý večer a rovnou se ptám, ponoříme se společně do tajů češtiny, spíše nevážně. Jardo, dobrý večer.
1: Nevážně, určitě. Já zodpovím tu otázku s tým předchozím pánovi, jste se ptal na tu Vysočinu.
0: No, jsem s tím jo, výrazem.
1: Tím výrazem, jo. Mm-hmm. Já začnu tím navážu na to. Mně se líbí na češtině, že je dvousmyslná. Nějakých okolnostech.
0: Ha, ha, to mi povídejte. Já si dovolím vstoupit do vašeho hovoru. No. Když třeba, a navíc záludná, pokud to je jenom mluvená čeština, když třeba řeknu nechty, nechty, tak to znamená zvolání typu o kolena, kolena, anebo výzvu, aby někdo nechal ty nechty. No?
1: Nechty, jo.
0: Nechty, nechty.
1: Nechty, nechty, no.
0: Tak, a teď jste nařadili.
1: Ale já ten musel jsem vám takovýhle, ty v Sočině. Mně se stalo, že by praskal guba z cikánce.
0: V čem?
1: Že mi praskal guba z cikánce.
0: Tak a za 9 měsíců se ukáže, no, co z toho bude.
1: Ale to musí hrozně svýho, protože tady u nás je na Vysočině takový kopec a já jel na kole a mi tam praskal to kolo.
0: Jo, takhle. Rozumím, teď už rozumím. Takže to jsou taky takový nechty, nechty.
1: Ne, taky to nesmí zmysl, ale ještě k tomu nějakému tomu výrazu, co se u nás říkalo, oni to na Ostravsku neznali vošťurák.
0: To já neznám taky.
1: Vošťurák.
0: Vošťurák to bude asi nějaký darebák, ne?
1: Ne, vošťurák je opejkač na ten, na bursty.
0: Vošťurák, tak to jsem ještě neslyšel. Znám...
1: Vošťurák neboli vošťurák, no.
0: A víte co? Já jsem kdysi sbíral výrazy, nářečové výrazy pro chrastí, nebo někdo by řekl třeba klestí. Slyšel jsem takové výrazy jako tramtélí, šábršoustí a chábí. Jak se řekne klestí, nebo... No prostě, jak klestí, se to řekne na Vysočině?
1: Jako chrastí, klestí, chrastí, jako přikládání do ohně, jako nějaký větvičky.
0: Ano, přesně větve, tak, no.
1: Jo. Klestí. Tak klestí to říká babička, nebo chrastí, jako že přikládá chrastí.
0: Jo. Šábršoustí se u vás neříká, ani tramtelí.
1: Šábršoustí ne, šoustí ne, šoustí. Šoustí, to jsem se odvočil, já teďka vydal, ale ještě k tomu ošťuráku, víte, jak to popletli naši ostravští kamarádi,
0: jak?
1: Ty to řekli ještě hodně šprostějc, no. Ty tomu řekli přímo ošťurák.
0: Já rozumím. Teď jsem to překecal trošku, dobře, na opékání bustu píšu si ošťurák.
1: A oni tomu říkají opékačka, nebo opékačka, jako nebo opékách, nebo opékačka, no.
0: Vošťurák je hezčí. Jardo, děkuji vám moc krát a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Taky zdravím všechny ještě posluchače. Zdravím vám hezký podzim.
0: I vám.
1: Naschle.
2: Noční linka.
0: Z prvního říjnového dne zbývají už jen vteřiny. Za pár vteřin bude půlnoc a potom už bude platit datum 2. října. A tím pádem po svátku všech Igorů mají důvod k oslavě všechny Olivie, ale také Oliverové. Tak teď už můžu říct všechno nejlepší. Odbyla půlnoc, pokračuje Noční linka Českého rozhlasu. Do níž dnes na téma o češtině spíše nevážně můžete tradičně volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web rozhlas.cz/linka. Jara z Jižní Moravy píše: nejsem žádný lingvista, jen řadový uživatel češtiny. Ale to, co se děje s naším jazykem v posledních letech, mě opravdu velice rmoutí. V řadě případů zcela zbytečně zaváděné pojmy z angličtiny v případech, kdy to není vůbec potřeba, protože spoustu těchto pojmů dovede čeština spolehlivě vyjádřit. Novotvary, zcela běžně používané i v médiích, jako je třeba stále častěji se vyskytující za všechny třeba 500 místo 500, jsou nad moje chápání. Podobně mně není jasné, proč se stalo takovou módou to, že ženy používají příjmení v mužském tvaru, pokračuje Jara. Mám obavy z toho, že pokud se to bude ubírat tímto směrem, nečeká český jazyk radostná budoucnost. Ale třeba se po čase mladí takzvaně proberou a uvědomí si, o co by přišli. Příjemný poslech a klidnou noc vám i všem posluchačům přeje Jara. Jaro, děkuju, i vám přeju krásný nový den. A už máme pátek 2. října, to znamená, že je před námi víkend. Další krásné nečeské slovo, že? Ale řekněte jedním slovem, českým slovem, volná sobota a neděle. konec týdne maximálně, ale zase jsou to dvě slova. Někdy ty přejímky podle mě smysl mají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Příběhy na téma o češtině spíše nevážně.

0: Před malou chvílí začala druhá část Noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. A pokud jste těmi, kteří zaslechli třeba jenom první polovinu dnešní názvu, dnešního tématu a říkali si, že se těšíte na to, že celá Noční linka dnes bude znít tou nádhernou, zvonivou, spisovnou, vančurovskou češtinou a jste zklamaní, že tady zaznívají i hovorové výrazy, tak se omlouvám, ale to, kam směřuje Noční linka, vytváříte vy svými příběhy, svými telefonáty a svým psaním. Posluchači a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu. V tomto případě to bude paní Hana, která telefonuje z Pošumaví a chce nám k tématu něco říct. Dobrý večer, nebo dobré ráno.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače Noční linky. Já bych chtěla k tomuto tématu říct, že jsem velký patriot a miluji český jazyk. Tu lásku nám vštípila naše paní učitelka na základní škole, která nás učila českému jazyku. Naučila nás milovat český jazyk, milovat literaturu a celý život prostě z toho čerpám. Já bych chtěla ještě říct, že mám ráda plzeňské nářečí, to znamená, kam padete, co pak chcete, bošouch, nožíky, to jsou nůžky mimochodem. A mám zajímavý postřeh, když jsem chodila na střední školu v Klatovech, tak jsme měli spolužačky jenom 18 kilometrů na západ vlastně z Gdyňska a tam se mluvilo nyní Ičko, místo takový to, tak takovedlí a různé prostě různá slova nářečí. A musím říct teda, že tatínka se měla z okresu Plzeň Sever a když jsme tam přijeli k příbuzným na návštěvu, tak to byl zase jiný akcent, jiný přízvuk a trošku jiná slova. Takže prostě čeština je velice krásný jazyk a jako se uvedl u toho minulého posluchače, tak mě také mrzí, že se przní doslova těmi cizími zkomolenými výrazy a je to velká škoda. A vůbec tedy ještě bych řekla, že největší škoda je ta, že děti neumí vůbec národní písničky. Nikdo je to neučí, oni to neumí ani rodiče samozřejmě, protože jsou mladí, ale neumí to už ani prarodiče a vůbec ne učitelky z mateřské školy. Dřív se zpívalo, více povídalo, mluvilo a to si myslím, že je velká škoda.
0: Osobně bych neházel všechny učitelky konkrétně z mateřské školky, tedy školy, do jednoho pytle, protože třeba mí synové se naučili lidové písničky a lidové říkanky, zejména v mateřské škole. Ale jak praví, tak je jedno přísloví proti gustu a znáte, víte, jak je to dál, že?
1: Ano, žádný disputát.
0: Tak, nádherné české slovo. A děkuji vám moc krát za to, že jste naťukla to, že podle přízvuku, podle akcentu, a hele, další hezké, nahrazené české slovo. Vlastně jsme schopni poznat, tedy máme-li proto takzvané ucho, odkud ano. Ten dotyčný mluvčí je. Na vás,
1: ano,
0: jak jste
1: ano,
0: se
1: určitě.
0: Teď vlastně snažila mluvit tou, řekněme, oficiální češtinou, nebylo vůbec poznat, že jste ze Šumavy?
1: Ne.
0: Řekl bych, že moc ne.
1: Podle ano, kdybych mluvila díl, tak určitě.
0: Tak, díl a už jsme u toho. Už jsme u toho. Jednou jsem slyšel komentátora, který podle mě byl původem z Česko-Krumlovska, komentovat utkání Ligy mistrů a to vám byla lahůdka. Ten zvláštní přízvuk, který se tam používá, ten tam propašoval po celých 2x45 minut. Mějte se hezky, Hano.
1: No, tak to je krásný. Tak přeju hezký večer a hezkou dobrou noc.
0: Díky. Naslyšenou. Krásnou noc vám přeje i Daniela z Prahy, která ovšem pokračuje dál takovým zamyšlením nad naší mateřštinou, které vepsala na web rozhlas.cz/linka. Cituju. Celý život s češtinou pracuji a dovolila bych si rozdělit téma na dvě části. Obecná čeština, v níž jsou lokální variace a dá se podle nich poznat oblast, odkud mluvčí pochází. No teď jsem to říkal. V Podorlicku jsme chodili k doktorovi, k Burešom A příbuzný z Ostravska, který kromě krátkých samohlásek hovoří spisovně, to nedokáže pochopit. Pražské tahání věd je pro hlavní město taky typické. Osobně si říkám, ať lidé mezi sebou hovoří, jak to znají od maminky. Mám vnuka, jehož mateřštinou je španělština a už ve školce mu mluva dávala zabrat.

0: snad i proto, že kromě editorů byli k dispozici i korektoři. Novinářské řemeslo zaznamenalo, bohužel, hluboký propad. Někdy mě napadá, zda bychom nepotřebovali národní obrození jazyka. Daniela. Danielo, nebudu to komentovat. Sám jsem tím, kdo se často dopouští chyb. Mám tím na mysli třeba jazykové vycpávky, takzvané floskule. Mám na to dokonce doma i dvě knížky od pana Vladimíra Justa, ale pořád se pořádně poučit.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pokud jste dobře poslouchali to, jak zpíval Pavel Bobek tuhle klasiku z let 60., tak jste si možná taky všimli, já neříkám, že mám nějak moc extra dobrý sluch, ale tak jste si možná všimli, že on se snažil vyslovit i to H ve jméně Houston. Američané se s tím nepářou, ti na to H úplně kašlou. Jak to tak slýchávám? Normálně řeknou Houston, ale tam je to všecko jinak. Místo Pentagon oni říkají Pentagon a teď jim rozumějte. Oproti tomu naše čeština, ta je podle mě o hodně krásnější a řekl bych zpěvnější. Teď ale, protože mluvíme o češtině, spíše nevážně dávám slovo dalšímu z vás, nevím ještě komu, ale ptám se. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Borek Kapitánčík, noční linka Českého rozhlasu.
1: No to jsem ráda, že vás slyším,
0: podle nadechnutí jsem poznal paní Noru. Zdravím vás, vy určitě budete mít co říct k tématu.
1: No, díky tomu, jak poslouchám od začátku, tak můžu říct jeden příspěvek za druhým, každý moc pěkný a čím dál tím lepší. I ty písemné, které jste četl, paní Daniela z Prahy opět nesklamala, ta vždycky napíše skutečně k podstatě věci. Ale jak jste tam ze začátku vzpomínali, ten osuch a smundu, tak já jsem si vzpomněla zrovna včera, jsem si usmažila k obědu pěkně na sádle pampuchy.
0: Bramboráky.
1: A ve Frenštátě v nářečí jsou to pampuchy. Moc se mě líbí.

0: byl příspěvek i paní Jany Strutnova. Ta se tam taky vymákla všechno naprosto dokonale. To, že se používá nářečí nebo hovorová čeština, to bych řekla, že to je spíš taková okrasa našeho jazyka, protože čeština je krásný jazyk a vy jste to teďka naposled vlastně řekl, když my mluvíme a vyslovujeme to, je tomu i dobře rozumět, kdežto tak, jak ti Američané i konec konců Angličané to motají v puse s tím horkým bramborem a tak ledabile to vyslovují, že to je něco, čemu člověk nemůže ani porozumět, nebo některé asijské jazyky, takové kvákání, takové ty hrdelní zvuky. Francouzština, ta je třeba taková jemná, ale tam si všimněte, že oni Francouzi, i když mluví, takže to je naprosto jiné vyslovování, než třeba mluví Angličané nebo to Američané.
1: To mě vůbec nemusíte říkat. Teda říkejte to ostatním, protože já jsem zrovna nedávno si říkal, na co vlastně mají Francouzi abecedu, když stejně ta psaná písmena vůbec nevysloví. Třeba slovo hra. U nás hra, hr, a. Ano. Oni napíšou j, e, u, x a řeknou
0: ano.
1: Ž.
0: Ano, jo, jo. Ale je to krásný jazyk, ale není nad češtinu. A skutečně, tak jak my můžeme opentlit ta základní slova různými drobnostkami, to je právě na tomto krásné. A mně se líbí právě na češtině ta bohatost té slovní zásoby, ale pozoruju, že v posledních letech jako kdyby ta zásoba slovní klesala. A zřejmě je to tím používáním té digitální techniky a teďka už několik roků se o tom pořád mluví, protože když strkají už těm předškolním dětem ty mobily a já nevím, co to do ruky, takže na tom jenom ťukají a oni potom se neučí pořádně mluvit. A paní Jana měla pravdu, jak říkala, tam je základ ve školce, aby ty děti, ne, že se tam budou učit cizí jazyk, to se může učit taky. Ono je to totiž jiné v rodině, kde jsou třeba někdo z rodičů je cizinec a mluví se tam dvojazyčně. To dítě vyrůstá v tom prostředí a to je úplně něco jiného, než potom v té školce, když se má učit ten cizí jazyk. Protože dítě, které se nenaučí správně svou mateřštinu, bude se špatně učit i ten cizí jazyk a hlavně dneska poslední 3 roky si učitelé hodně stěžují na to, že dítě, které neumí správně mluvit, tak neumí ani správně potom psát, protože to špatně slyší. A tady je právě velmi důležité, aby ty děťátka vyrůstaly prostředí, kde se na ně bude mluvit, hlavně teda matky, aby na ně mluvili, i když je vezou v kočárku, protože nejenom, že to dítě vnímá, slyší ten zvuk, ale vnímá i tu mimiku a vidí, jak vychází ta slova z těch úst a jak se pohybují, jak pracuje celá ta mimika. Mm-hmm. Ale co mě vadí, spoustu věcí jste řekli, s tím vším souhlasím, vadí mě blebentění. Tak překotná řeč, která se dneska používá a ten nešvar pozoruju bohužel i u některých pracovníků v rádiu, ale víc jsem si toho všimla i v televizi, tam je to dobře vidět, jak oni rychle se snaží, ale to je tak překotné mluvení, že jim pořádně není ani rozumět. A nejhorší je, když chtějí vysvětlovat něco z oblasti ekonomiky a tam používají spoustu takových technických výrazů, anglicky výrazu a to už je potom téměř nesrozumitelné. A naši politici a různí i ti komentátoři si nedávají na to pozor a to je velká škoda. Jinak nářečí jsou okrasa naší mluvy. Já je miluju a já jsem právě ráda, když slyším, jak posluchači používají někdy i určité nářeční prvky a navíc ale jsem ráda, když taky řeknou, odkud jsou, protože si takhle můžu mapovat republiku a spojují si to i s tím jazykem v tom výrazu. To všecko jsou takové ozdoby, ale hlavně mluvte, bavte se mezi sebou, mluvte s dětmi. Já jsem dneska zavolala jedné bývalé učitelce, když chvilku už neučí a jsem se jí ptala, prosím tě, když jsi učila, Vyžadovali se po dětech, když si jim dala otázku, aby odpovídali celou větou. Ona říká, no záleželo na kontextu, ale samozřejmě celou větou. Nemusela být dlouhá, nemuselo to být souvětí. Ale já si všímám v různých pořadech, třeba když tam mluví s dětmi a podobně, že dá se nějaká otázka a tam se odpovídá. Když se odpoví ano nebo ne, to je terno, ale třeba když jenom škubne ramenem nebo hlavou pohodí jako na souhlas a nebo řekne no tak to já si vždycky jenom vzpomenu, když jsem chodila na základní školu, že pan učitel vždycky říkal, když se na něco ptal a ten žák odpověděl jedním slovem, odpovídáme celou větou. A kdybych si nic z té češtiny nepamatovala, tuhle tu větu si pamatuju pořád.
1: Paní Noro, tak já vám děkuju a myslím si, že jste docela dobře popsala ty důvody, které vedou třeba i k té jednoslovnosti v odpovědích, ano. Tedy to, že hodně používáme digitální techniku, vlastně už od nejútlejšího věku, že to učíme i naše děti. No, souhlasím s vámi tady v tomhle, ale na druhou stranu to, co jste říkala třeba o brebentění v médiích, tady musím říct, že zatím vidím bohužel peníze, protože když máme něco říct do určitého limitu, další hezké české slovo. Prostě máme na to, abychom vyjádřili myšlenku jenom 10 vteřin. No tak se snažíme do těch 10 vteřin vměstnat co nejvíc a potom jde pryč jak kultura řeči, tak vlastně i samotný obsah sdělení, podle mě.
0: To máte pravdu, ale to jsem měla spíš na mysli, když mluví ti mnozí, co je vidím i na obrazovce, několik minut. A víte, jaké minutové pořady to jsou.
1: No, nebudu
0: jmenovat, protože...
1: raději nejmenujte. Nechci si udělat víc nepřátel, než je nutné.
0: Já tomu říkám klubíčková řeč, protože oni to, co řeknou na začátku, řeknou na konci a je to uprostřed. A zajímavé je, že ještě navíc tu myšlenku opakují dvakrát, třikrát i čtyřikrát, jenom ji tak nějak opentlí, ale že by to bylo hezky česky, to na mě takto nepůsobí. Takže mluvme pořád česky a milujme češtinu dál a moc ráda vás všechny poslouchám a děkuji i za pozdravy. A dobrou noc.
1: Dobrou noc. Paní Nora by si možná měla poslechnout rozhovor, pozápasový rozhovor s některými sportovci, když jsme u toho opakování slov. Ale teď je znovu naspět k češtině, spíše nevážně, tedy k vašim telefonátům a tomu, co napíšete na rozhlas.cz/linka. Takže z toho druhého kyblíčku teď vytahuju Ivetin vzkaz. Zdraví všechny nespavce a píše... Mám ráda svůj rodný jazyk a vůbec mě nevadí, že se běžně používá hovorová čeština a nářečí. Ale trápí mne, že lidé, kteří by měli umět hovořit spisovnou češtinou, neboť na to mají vzdělání, jako jsou novináři a mluvčí, občas hovoří tak vyumělkovaně, že normální občan jen těžko chápe, co vlastně chtěli říct. A moc mě trápí nadměrné používání cizích slov, i když máme české výrazy. A ještě se vrátím k učení cizích jazyků u dětí. Můj otec, v těchto dnech by oslavil 100, vyrostl v Litoměřicích. Od malička plynně hovořil jak česky, tak německy. Prostě vyrůstal ve dvojjazyčném prostředí. Doma se mluvilo česky a mezi dětmi německy. A sousedka má za manžela Francouze a jejich děti mluví též oběma jazyky. Je to pro ně přirozené. Měla bych ještě hodně připomínek, ale to by bylo nadlouho. Takže... Dobrou noc, Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu a k tomu, o čem si dnes povídáme s posluchači a posluchačkami, tedy k češtině, spíše nevážně, má co říct paní Helena. Čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já teda opravdu, kdo tam všechno mluvil, tak s nima souhlasím. Vadí mi, mám za střední školu a tak dále. Měla jsem ostrabaka, krátkého zobaka. To já s tím, co, jako mě to nevadí. Ta ostravština se mě líbila. I mám chalupu Plzeňich, tam zase se, a jak prej vznikla v Praze název Kampa, to prej od Plzeňáků Kampa jdete.
0: Ještě by mě zajímalo, jak vznikl název Nusle, Michle, Chuchle, Krč.
1: To nevím.
0: Ale no, to někdy ale jindy.
1: Jinak mám časopis a to mě vadí, že tam je napsáno zábavní pořad.
0: Aha.
1: Ten pořad zábavný, ne?
0: Tak třeba nechtěl jít až do úplného důsledku, třeba si ještě nebyli jistí, jestli opravdu to bude zábava, tak tam radši napsali měkké i.
1: No dobře, ale mně to připadá, to je podle vzoru srandovní, nebo já nevím. Jo.
0: Asi ano.
1: A pak mě vadí rusismus. My jsme se museli učit ručky a maturovali, povinně maturovat z ruštiny. A to furt slyším všude, že 3 roky zpátky, 5 let zpátky, to je rusismus, 3 hody tam nazad.
0: Ano, někdy i 3 roky nazad. Jo, se někdy dá slyšet při projevu českého mluvčího rodilého. No.
1: A nebo jsem dokonce tady v Krči viděla, místa na parkovišti už jsou volné. Volná.
0: No, ne, děvčata volné, byla milá, no, to je někdy volná. Taky problém, ano.
1: No, jako a jinak ta angličtina, mě teda, já jsem dělala francouzštinu a arabštinu, ale mě už ta angličtina, to je taky blá, blá, blá. Pořád, nevím.
0: Vy jste to krásně zhrnula. Já jsem se tady, protože vy jste, to si pamatuju, byla dosti dlouhou dobu i v Tunisku a tam je francouzština používaná, že stále?
1: Ano, no.
0: Jak jste vnímala moji poznámku o tom, že pro Francouze jsou vlastně zbytečná některá písmena? Neurazilo vás
1: ano,
0: to?
1: Ano, oni píšou H, ale to se nečte. H se nečte.
0: No, ale tak to bylo Houston, to je zase ještě z angličtiny, ale nechme to být. Dobře, paní Heleno, je něco naopak, čeho si ceníte na projevu ať už televizních nebo rozhlasových redaktorů?
1: Já televizi přímo nenávidím. Tuhle jsem volná, čete jedničku. Yeah. To jenom si přečtu, co tam je. To je samý vraždy, samý jak chutná smrt a takovýhle. Já to prostě nechápu. Nechápu to. To vůbec ne. A ještě jsem jim řekla, hlavně, že to musíme platit. Ne, strašný program.
0: No, tak s něčím souhlasím, s něčím se bohužel nemůžu stotožnit, hlavně, že to musíme platit. No, já se k tomu nemůžu vyjádřit, jednak jsem ten, který je z toho vlastně taky placen, když to řeknu takhle hloupě a navíc je před volbami,
1: ale
0: takže si to radši odpustím.
1: Nenutím, ale je to, jako, nevím, to je šílený tohleto. Dnešní doba to je samá negace, žádná legrace. A jistě jsem vám říkala, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu. To je perverzní svoboda plus trhlý hokynářství rovná se cochcárna, pomlčka, lumpárna.
0: Ten vzorec by možná zasloužil přímo psanou formu. Prosím, napište mi ho na rozhlas.cz/linka, ať si ho zapamatuju. Já musím vidět.
1: Já nemám internet, takže...
0: Tak to je taky špatný. No tak nic, tak zase zůstanu nevzdělaný.
1: No ale vy jste úžasný sympaťák. Já vás taky poznám po hlase. Do Brna jsem taky jezdila. Já jsem to jezdila všechno.
0: Paní Heleno, děkuju a já přeju vám při vašich dalších cestách hlavně štěstí. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: To mě umřelo, můj ostravák. Teď bude mi 17 let, co už není. No.
0: To mě mrzí.
1: Jsem byla taková švanda. Do dneška si pamatuju tyho, všude ho měli rádi. To nebylo zdržila, ale říkala, je to sice moje ségra, ale inteligencí nesahá ani Hádovi pod břicho.
0: To si budu pamatovat. Mějte se hezky. No. Dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
0: Jsem rád, že do noční linky přidáváte další a další příběhy, další telefonáty, dnes na téma o češtině, spíše nevážně, ale bohužel musím konstatovat, bohužel musím říct, ať tedy zbytečně neplýtvám cizími slovy, že už jen 25 minut. Víc se toho do noční linky bohužel nevejde. Ale na druhou stranu, ne všichni mají, řekněme, pětiminutové příspěvky. Paní Madla telefonovala a chtěla říct jen tohle.
2: Mám srdce plné radosti, neboť dneska je teda noční linka podle mého vkusu. Já si v tom rochním.
0: Rochním.
2: Děkuju všem posluchačům, jako by mě mluvili z duše. A díky vám za to, jako bravurně zvládáte zase, jak obvykle. Mějte se.
0: Děkuji. Ale rochním, to je nádherné slovo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Podle hlasu jste jistě poznali Dalibora Jandu. Tohle byla taková seriálovka. To bylo nespisovné slovo, ale nemusí to být jenom spisovná čeština, o které si povídáme. Václav má k tématu Noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, co říct. Dobrý večer, Václave.
1: Dobrý večer přeji vám a všem posluchačům. Obdivuji všechny, kteří se najdou v nočních hodinách čas na to vyjádřit se k mateřskému jazyku, jazyku českému. A vzhledem k tomu, že já jsem mladší ročník, jsem narozen roku 82 a všimnul jsem si z návratu z hodně, hodně východního Slovenska na šumavské hvozdy posluchačky, které se vyjadřovaly i třeba negativně k vývoji jazyka českého, tak je potřeba si asi uvědomit, že ta po angličtině, to jakoby vměšování cizích slov a hlavně anglických je pro mladou generaci trendy. Oni si tím nějakým způsobem, co jsem vycítil, jako kódují vlastní jazyk a tím jako na sebe upozorňují, že se jazyk český vyvíjí kupředu, ale za mě používáním přehršele cizích slov ztrácíte vlastní identitu a byla by to opravdu neskutečná škoda, kdyby další nadcházející generace se odprostily od výjimečnosti a barvitosti, košatosti a jako vlastního jazyka. Přijde mi to jako neskutečná škoda. Já jsem zrovna dneska v Prešově vyprávěl, protože Slováci východní, určitě víte, že tam se taky ty jazyky regionalizují, tak se mě ptali, jestli se čeština prostě pozná třeba, řekněme, Pražák od Plzeňáka, od Jihočecha, od Moraváka a tam taky regionálně, tak jsem řekl, že mě to překvapilo, ale je opravdu hodně, hodně znát, odkud jste a jak mluvíte, jakou češtinou.
0: S tím souhlasím. A na Slovensku tam je to hodně výrazné. Vy jste říkal, že jste byl v Prešově. Že?
1: Já jsem se vrátil přímo z Humenného, takže úplně
0: takže
1: z východu.
0: Ještě dál, ano, takže vyhodňárština, to je zase ještě úplně něco jiného než západoslovenština.
1: Jo, tak tam se hutorí, tam je to už jako rusínština, to už tam se to přelévá, ale i tak si ty lidé jako drží ten svůj dialekt a nevšiml jsem si tam jako slov, i když jsem byl mezi mladšími, jako scary a cringe a jakoby tohle mi přijde, že je to hodně ovlivněný právě tou internetovou kulturou. Jo? Já jako věřím tomu, že ty starší posluchačky to asi nezachytí úplně ten vývoj, co je trendy na internetu a jak se mladí baví úplně. Ale zase na druhou stranu na obhebu té mladší generace bych chtěl říct, že mi přijde zase škoda, když ty starší nejsou vzory. Že třeba jsou jako negativně naladěný na to, kam se to hýbe a mluví o tom v negacích, než by tu mladší generaci jako motivovali k tomu, že tady to naše krásný, hezký český, včetně jazyka, vlajky, hymny, kraje, je výjimečná věc, měli bychom si ji vážit a měli bychom být pospolu, neměli bychom se rozdělovat, ale sjednocovat bez ohledu na dopadu politiků, a různých jako věcí. Měli bychom v sobě hledat to lepší, to takový to naše český. My jsme přece národ, který je jeden z nejmenších na světě, ale vždycky, když bylo třeba, tak jsme se těch slabších zastali bez ohledu na to, jak na tom budeme byti. Mně to přišlo vždycky takový výjimečný, že ty...
0: Vy jste to ze všeho obecnil a já jsem tomu nesmírně rád, protože to, co říkáte, podle mě platí nejenom pro jazyk, ale obecně pro soužití celého lidstva, no tak dobře, bavme se prostě o České republice, dobře.
1: Když si budeme držet prostě tu naší krásnou češtinu, která má sama o sobě úplně kouzelný vývoj, tak jako si budeme uvědomovat jeden druhýho. Mě jeden významný člověk, protože jsem studoval lingvistiku nějakou dobu, tak mi řekl, že vlastně rozhovor vzniká v hlavě posluchače a ne toho, kdo vypráví. Vy musíte dobře volit slova, aby ten, kdo vás poslouchá, vás pochopil. Mm-hmm. A vlastně výjimečnost každého slova vzniká v mezeře. Volbou slov a tím tichem mezi tím, co předáváte sdělením, vlastně ten posluchač má dost času na to, si jako představit tu myšlenku vaší a to je důležitý v komunikaci. A mně přijde, že jako lidi, jak je uchvátaná doba, nebo doba je výjimečná, je krásná doba, prostě jsou dneska Češi a ve světě jsou hrozně uznávaní, jsme opravdu výjimečně pracovitý a inteligentní národ. A přijde mi, že převyšuje taková ta negativita nad tím a chtěl bych všechny ty posluchače povzbudit. A ty starší bych chtěl mladší, jakoby slovem mladších vyzvat, nejsme tak špatní, snažíme se, budujeme, vážíme se vás, co se tady dokázali. Opravdu každému staršímu dík. Já se vracím od dědečka, kterýmu je 93 let, je samostatný, ještě se vypere, prostě jsem za něj hrozně rád. A pamatuju si Československo, mrzelo ho to, že se to rozdělilo, protože ty lidi bez toho, co jsme říkali na začátku, bez rozdělení regionů se rozuměli, měli se rádi a lituje toho do dneška, na to vzpomíná, jaká to byla krásná doba Československo. A takže bych vás nechtěl zdržovat od dalších posluchačů, kteří k tomuto tématu mají určitě mnoho co říct, stejně jako já. Děkuji vám za noční relaci, jste výjimečně pozorný moderátor a určitě jsem ten, který poplatky bude platit i dobrovolně, protože žurnalistika na úrovni a vůbec předávání jakýkoliv informací formou rádiovou anebo televizní je velmi důležité a je dobře říkat pravdu a neskreslovat ji. A vy jste v tom výjimečný, takže vám děkuju a všem přeju krásnou dobrou noc.
0: Václave, já vám za všechno, co jste řekl, nesmírně děkuju, ale dovolím si vás ještě na malou chvilku zdržet. Vy jste, tak jak jste řekl, dobrovolně budete platit poplatky. Vy jste to řekl, jako kdybyste byl od někud, no řekněme právě od Českého Krumlova nebo tam z těch míst. Mám pravdu?
1: Já jsem z Prachatická.
0: Z Prachatická. Takže je to trošku dál, ale je to vlastně hned vedle. To za první. Tím potvrzuju to, že podle toho, jak dotyčný mluvčí mluví, občas poznáme, odkud je. Dál bych chtěl odpovědět, respektive zmínit se to, co jste vy říkal. Ta negativita, která se dnes projevuje, bohužel, třeba i v jazykovědě, řekněme, protože o ní si dnes povídáme, je podle mě výsledkem snažení té hlasité menšiny.
1: Já si myslím, já jako chytří nemluví, poslouchají. Prostě většinou, když nevíte nic, tak o tom mluvíte, abyste zahalil to, že o tom nic nevíte. Takže
0: tak.
1: pravdu máte, ale jako by, víte, i introvertní člověk, který je inteligentní, tak prostě věří. Jo? Já jsem třeba celý život se věnoval určitým bojovým uměním a tak dál. Já jsem vždycky říkal, že největší bojovník je ten, který nikdy nemusel bojovat. Prostě, jo? Nebo když to není cvičen a je donucen okolnostmi projevit se, tak to udělá bez váhání. A to si myslím, že v každém Čechovi je, takže já vidím spíš jako hodně unavených lidí, jakože se nesouzní, jako nerozumí se s okolním světem a tím pádem se uzavírají do sebe. A to mi přijde u Čechů hrozně škoda, protože opakuju to znova na každého Čecha a teď jsem jako vyloženě patriot nebo nacionalista, nebo jak bych to řekl, prostě jsme opravdu výjimečný národ a všude ve světě se najdeme místo a ten český jazyk je jeden z nejtěžších jazyků na světě. Máme obrovský odkaz už jenom díky tomu jazyku a tomu místu a jaký jsme úžasní lidi. Važme si toho a spíš pojďme povzbudit ty ostatní, opravme je, třeba neříkej scary, řekni, to je strašidelné, neříkej
0: trendy.
1: Neříkej, to si děláš legraci nebo srandu. Je pěkný třeba používat ten jazyk, abyste někoho vyvedl z míry. Řeknete, vy žartujete? Jo, jako hrajíme si s tím jazykem, je kudrnatý, teď máme úplně geniální spisovatele, prostě. Jo, já si myslím, že máme být na co hrdí a ještě jako budeme mít, že máme obrovský potenciál, jako máme fakt jeden z nejtěžších jazyků a ten se v kreativitě myšlení projevuje přímo. Takže toho pojďme využít a nenechme vymřít takhle výjimečný jazyk. Tím, že ho budeme poangličťovat, poněmčovat, porušťovat, nebo co to bylo zmíněno. Je to zbytečný a já bych se to vůči svým předkům ani nedovolil.
0: Václav je ročník 1982, o něco tedy mladší než já, ale já mu nesmírně děkuju za to, co řekl. Mějte se hezky a naslyšenou, Václav.
1: Mějte se hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce v podání dvojice Jiří Korn a Lucie Bílá je čas na úplně poslední telefonát noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. Tou, která uzavře vaše telefonáty na 731 800 900, je Soňa. Vítám ji, přeju dobré ráno, dobrou noc, no prostě nerušený poslech noční linky a ptám se o češtině spíše nevážně. Co byste nám k tomu řekla, Soňo?
1: No, jedině, co bych řekla, že třeba moji vnučku, která chodí do třetí třídy a učím ji lidové písničky česky, aby uměla tady ty naše písničky, protože si pořád prospěvuje, ale anglické, jo, co slyší tam na těch TikTokách a já nevím, na YouTube.
0: A těch internetech a to, prostě. No.
1: Ano, takže učím ji lidové písničky. Potom bych chtěla říct, moje snaha, která bydlí v Německu, a když přijela s dětma k nám na návštěvu, ona mě neustále prostě kontrolovala a vracela zpátky, když jsem řekla, běž umýt ruky. Říká se ruce.
0: Aha.
1: Nebo jsme byli někde na výletě, bylo tam stádo takové kozičky malé, jo. Já říkám, je, to jsou pěkné kozenky. Neříkej před dětskama kozenky, říká se kozičky, jo.
0: Není ona náhodou učitelka?
1: Není učitelka,
0: ale
1: bydlí v Německu, takže chtěla, ať ty děti její umíjou česky jako spisovně.
0: Taky umíjou. Teď jste tomu dala korunu. Tedy z jejího pohledu mě to vůbec nevadí.
1: Ano, z jejího,
0: sám to
1: ano,
0: říkám.
1: Aby tohle... No a ještě jsem chtěla říct, první, co jsem nastoupila po střední škole do zaměstnání, byla tam nějaká taková starší paní, už důchodkyně, já jsem dělala na fakturaci a šli jsme na oběd, přijdem z obědu, ona tam ještě něco v papírech dělala a říká mi, ty jsi kmondia, ty jsi to zkmondila. A já jsem fakt nevěděla, co to je, co ti myslí. A já jsem se jí bála se zeptat, jako jestli něco na obědě jsem, já nevím. No, takže jsem to skonila, jak se říká.
0: Jak to bylo, prosím, takže, ještě jednou? Kmondia?
1: Kmondia, že jsem to zkmondila.
0: Zkmondila, tak to jsem ještě nezaslechl.
1: Ale od té doby mi pořád říkala kmondia. Já jsem už měla přezdívku kmondia. No, takže...
0: To je jak čmaňa.
1: Že...
0: Pavel Zedníček. Tak,
1: ano, ano, skoro tak. Takže já, když mluvím, jak se říká, mluvím, jak mi zobák narostl. Ale samozřejmě, když píši nějaký dopis nebo něco, tak spisovně, že jo. Ale nebudu tam psat ruky, ale napíšu ruce. Ale mluvím prostě tak, jak to. A ještě jsem chtěla jeden, víte, co to je klungrovat?
0: Můžete zopakovat, prosím, to slovo?
1: Klungrovat.
0: Klungrovat? Ne, nevím.
1: Ne, no já nevím, kde se to vzalo, ale u nás v rodině to znamená, že jsem na internetu. Nebo na notebook je klungr, takže klungrovat, když mi kamarádka volá, co děláš, já klungruju. Ježišmarja, co to je? No sedím u počítače, u notebooku.
0: Tak to jsou pro mě naprosté novinky. Soňo, děkuji vám za váš telefonát. Musím vám popřát dobrou noc. Blíží se totiž jedna hodina.
1: A
0: závěr noční linky.
1: Dobrou noc.
0: Díky, jo, dobrou noc. Ta příští, která začíná za 22 hodin a 4 minuty, tak ta bude s Honzou Macounem, tedy noční linka. A nechci být nějak přehnaně kritický, ale Honzo, jestli pak vy jste si takzvaně nestřelil do vlastní nohy, protože téma za co se stydíte, to je téma, které kdybych měl já, tak mě určitě nikdo nezavolá. Každý by se styděl přiznat, za co se stydí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Přeju vám dobrou noc a budu se těšit na slyšenou zase někdy příště. Tuším, že 12. října. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej, dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický Křižíkův vláček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin, předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě a věděli, že se loučíme na dlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i poťouchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel zcela věcné a nelirické mě uvádělo do reality. Je třeba slézt dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchých žebříků.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhli jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní.

jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš desátý. A co v divadle, je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš, dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený a rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitl jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benátský, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer, Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace, v ruce tyč, jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem

0: do pozdního večera. Stereotyp, pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus a takový mládeneček. Co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety. Smějí se, ale nevysmívají naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma? Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál,

rozkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení, tak pěkné, divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska, nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslila. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, když od někud přijel. To jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona jedině, teda celkem lékař. Úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všichni ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali. Já už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, víš, chlap, a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že?
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Tak když si okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak, teď vám řeknu, ještě můžu?
4: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa, a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
5: Thank you.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylova, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, myslíte, vy jste recitátor.
3: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne, já
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám se tím.
2: Jste tam neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuji potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako
3: jsem...
2: chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dává to moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spoléhal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a ducha plného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: Ano, proto jste dal šanci i mě v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: Myslím. A je to inspirativní pro režiséra.
3: Ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc klamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čuji, tomu nepotřebuju žádný světlo ani blíkající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko.
2: Za něco?
3: To nebylo východisko.
2: Ne?
3: No, pak cíl, ne?
2: Sedmnáctka?
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si myslel, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešný jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem proto něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu a ten Bůh je trestá nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to
2: ne,
3: dovedlo.
2: Ne, poslyšte, no, pane no, Kačere, ještě. Tak to ne, no, to nemůžu přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.